0: Budou v Řecku v pohotovosti v rámci evropského programu. Počet hasičů bude letos rekordní, pocházejí ze 14 evropských zemí. V Podkrušnohoří dozrávají jahody. Většina pěstitelů i letos počítá se samosběry. Mezi prvními se otevřely plantáže na Mostecku.
1: Kilogram vlastnoručně nazbíraných jahod pod Krušnými horami vychází přibližně na 85 korun. Oproti nákupu v obchodech takhle ušetříte. V marketech se platí klidně i dvojnásobek. Zájemci o samosběr se už proto nahrnuli na plantáže v Nemilkově. Tady červené plody dozrávají jako první. Farmáři se ale chystají otevřít i další místa. Třeba do Lánky, pod Bořany nebo na západ. Padě plantáže kolem Šabiny. Dušan Valenta, Radio Impuls.
0: Sabalenková překvapivě padla na Roland Garros už ve čtvrtfinále. O obrovské překvapení na účet světové tenisové jedničky se postarala Ruska Schneiderová. Běloruská favoritka v závěru druhého setu herně zcela odpadla. Proti agresivně hrající soupeřce už nedokázala uhrát ani game. A ve třetím setu schytala kanára. Sabalenková prohrála po setech 6-3, 5-7 a 0-6. 22-letá Ruska v Paříži do letoška nikdy nepřešla přes druhé kolo. Ráno bude slunečno, přes den od západu mraků přibude a v Čechách zaprší. Oteplí se na 23 až 27 stupňů, na západě Čech bude kolem 21.
2: Rádio Impuls. Radost ze života.

0: Na Impulzu hrajeme každý večer jen česky a slovensky. Od 8 až do rána. Jeden hit za druhým. Rádio Impuls. Žijeme českou muzikou. I v noci. Rádio Impuls. Jsou 3 hodiny. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
1: U zpráv vás vítá Jiřina Součková. Znovu zavedení EET ve sněmovně prošlo prvním čtením. Elektronická evidence tržeb má začít fungovat od příštího roku. Vláda si od toho slibuje přes 14 miliard korun ročně a také narovnání podnikatelského prostředí. Ministryně financí Alena Schillerová poslancům mimo jiné řekla, že nový systém bude jednodušší a nebude tak administrativně náročný. EET bude podle ministerstva financí fungovat na běžných zařízeních jako na mobilu, tabletu nebo stávajícím pokladním systému. Pro nejmenší podnikatele nabídne finanční správa řešení zdarma. Na rozdíl od předchozí verze EET nebudou muset podnikatelé vystavovat zákazníkům papírové účtenky, pokud si o to sami neřeknou. Český miliardář musí zbourat vilu ve francouzském Provence. V úterý to potvrdil francouzský nejvyšší soud. Na černo postavené sídlo stojí v obci Gord, mimo jiné známé z hollywoodského filmu Dobrý ročník. Podle francouzských úřadů stavba nerespektuje místní urbanistická pravidla. Jak píší tamní média, na místě původní budovy o rozloze 200 metrů čtverečních vyrostl obří komplex s plochou 6x větší ve 2 podlažích a suterénu. K tomu přiléhá několik dalších kamenných přístavků propojených velkolepými terasami s panoramatickým výhledem. Náklady na vilu se odhadují na v přepočtu 145 milionů korun. Jméno vlastníka francouzská média neuvádějí. Ta česká v minulosti informovala, že v Gord má nemovitost realitní magnát Radovan Vítek. Stěhování mění města v plzeňském kraji. Drahé parcely v Plzni a okolí nutí lidi hledat bydlení jinde. Lákají třeba Blovíce.
2: V Plzni na konci loňského roku žilo bezmála 188 tisíc lidí, přibylo necelých 0,5%. To je rozdíl proti Blovicím, kde je o 2% obyvatel víc. Za poslední 3 roky tam vyrostla 100 bytů. Cena stavebního pozemku je poloviční než v Losiné nebo Letkově, tedy v prstenci kolem Plzně. Žádané jsou i Mýto a město Touškov. Nejvíc o více než 4% ubylo lidí na Přimdě. Zájem o bydlení by byl, ale město nemá peníze na stavbu bytovek ani zasíťování pozemků. Klára Fajstová, Rádio Impuls, Plzeňský kraj.
1: Pražská záchranka modernizovala jednu ze svých výjezdových základen. Moderní modulární budova vznikla přímo v areálu nemocnice svaté Alžběty na Slupy, bez zásahu do památkově chráněných budov. Díky rozšíření kapacity budou v této oblasti moci pracovat 2 posádky sanitek.
3: Zdejší posádka patří mezi ty nejvytíženější. V loni měla víc než 4200 výjezdů. Teď je tu nová modulární budova a o jednu sanitku více. Šéf pražské záchranky Petr Kolouch je za modernizaci rád.
4: Když byste srovnali s tou předchozí základnou, tak je tam jednoznačný posun směrem ke klimatizaci, k směrem k odpadovému hospodářství, směrem vlastně k tomu zdravotnickému zázemí.
3: Pojďme na prohlídku. Společenská místnost.
5: Ložnice pro každou posádku. Je to čistě strohý, funkční. Jak je to nový, krásně se o to dá pečovat.
3: Přestřižení pásky. A asi po 10 minutách první výjezd. Do budoucna pražská záchranka počítá s opravami dalších 3 základen. Tomáš Kabát, Rádio Impuls.
1: Lezecká stěna na tenisovém kurtu na Štvanici v Praze Adama Ondru nadchla. Hvězda pražského světového poháru a 4x mistr světa očekává, že díky strmým tribunám bude při závodech na obtížnost bouřlivá atmosféra. Ondra před čtvrteční kvalifikací doplnil, že na tenisovém centr kurtu ještě nikdy nelezl. Semifinále i finále jsou naplánované na neděli. Přes den bude nejprve polojasno až jasno, postupně od západu oblačno, místy s přeháňkami nebo i s bouřkami. Naměříme kolem 25 stupňů, na západě Čech bude kolem 21.
0: Rádio Impuls. Radost ze života.

0: Možná jsem z jiný doby, kdy vážilo se víc, co dva spolu měli, stačilo říct.
1: Žijeme českou muzikou, ve dne v noci.

0: rodinou máte jistotu.
1: Od té doby, co jezdím autem, tak vás pořád poslouchám.
2: Rodina je milá.
3: Jede poštovský pán.
0: Rodina umí podržet.
4: Mohli bychom vám pomoct my?
1: Jo, jestli vozíte pečivo, tak ráda.
2: Pobavit
5: se. To není možný.
0: Máte rádi Kláru?
2: Vidíte, ještě, že nás máte, jo?
5: Určitě.
2: Nebo Honzu?
1: Ježišmarja, pak jste Honza Daněk.
3: Nebo oba?
4: Mějte se.
2: Šťastnou cestu.
0: Impulzovi jsou vaše rádiová rodina. Každé všední ráno od 5 do 9.
6: Rádio Impuls. Jsou 4 hodiny. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
2: Posloucháte zprávy a zdraví vás Jiřina Součková. Straka vyhlásila stávkovou pohotovost. Jde o odborovou organizaci při úřadu vlády. Ta se obává chystaného převodu agent v oblasti ochrany lidských práv, duševního zdraví či závislostí na ministerstva. Pokud úřad vlády zítra podepíše převod příslušných odborů, jsou odboráři připraveni vyhlásit stávku. Vedoucí úřadu vlády Tinde Barta, která přesun agent připravila, tvrdí, že obavy nejsou na místě. Ráno se zástupci odborů sejde k dalšímu jednání. Premiér Andrej Babiš trvá na tom, že změnami na úřadu vlády naplňuje slib zefektivnit státní správu. Reorganizace je plánovaná od začátku července. Podle příslušných agent ohrozí funkční systém, oslabí odbornou kontinuitu a povede k odchodu zkušených pracovníků ze státní správy. Maximální cena benzínu ve čtvrtek klesne. Bude levnější o 27 haléřů. Stát bude zhruba 42 koruny za litr. Za to cenový strop u nafty naopak podobně jako včera mírně vzroste, a to o 7 haléřů na 39,50 korun za litr. Vyplývá to z cenového věstníku Ministerstva financí. Podle údajů společnosti CCS je ve srovnání s loňským 2. červnem průměrná cena benzínu nyní o 8 korun na litr vyšší. Nafta je na litru dražší o 6,50. Do Řecka v létě zamíří 44 českých hasičů. Budou k dispozici řeckým kolegům při monitoringu a hašení lesních požárů. Na základně ve městě Patra se podle Ivy Brejzové z ředitelství hasičského záchranného sboru vystřídají ve dvou turnusech od 15. července do 15. srpna.
7: Do sezony lesních požárů v Evropské unii se zapojíme i v oblasti leteckého hašení lesních požárů, kdy máme vlastně na sezónu lesních požárů pronajaté 2 helikoptéry, 2 vrtulníky.
2: Češi budou v Řecku v pohotovosti v rámci evropského programu. Počet hasičů bude letos rekordní, pocházejí ze 14 evropských zemí. V Podkrušnohoří dozrávají jahody. Většina pěstitelů i letos počítá se samosběry. Mezi prvními se otevřely plantáže na Mostecku.
8: Kilogram vlastnoručně nazbíraných jahod pod Krušnými horami vychází přibližně na 85 korun. Oproti nákupu v obchodech takhle ušetříte. V marketech se platí klidně i dvojnásobek. Zájemci o samosběr se už proto nahrnuli na plantáže v Nemilkově. Tady červené plody dozrávají jako první. Farmáři se ale chystají otevřít i další místa. Třeba do Lánky, pod Bořany nebo na západ. Padě plantáže kolem Šabiny. Dušan Valenta, Radio Impuls.
2: Sabalenková překvapivě padla na Roland Garros už ve čtvrtfinále. O obrovské překvapení na účet světové tenisové jedničky se postarala Ruska Schneiderová. Běloruská favoritka v závěru druhého setu herně zcela odpadla. Proti agresivně hrající soupeřce už nedokázala uhrát ani game. A ve třetím setu schytala kanára. Sabalenková prohrála po setech 6-3, 5-7 a 0-6. 22-letá Ruska v Paříži do letoška nikdy nepřešla přes druhé kolo. Ráno bude slunečno, přes den od západu mraků přibude a v Čechách zaprší. Oteplí se na 23 až 27 stupňů, na západě Čech bude kolem 21.
6: Rádio Impuls. Radost ze života.

0: opravdu cítil, když se spotápěl a přitom si mě za ruku chytil. Jestli chvíli, malou chvíli má.
1: Žijeme českou muzikou. Až do rána. Radio Impuls.

0: ráno můžete vyhrát až 100 000 korun. Nevěříte?
1: Je to Betáno Jackpot.
2: Je to Betáno Jackpot! 100 000 korun, chápe?
3: No to je výborný.
0: Haló, tady Impulzovi. Registrace běží na impuls.cz. Rádio Impuls. Rádio plné peněz. Rádio Impuls. Je 5 hodin. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
4: U zpráv vás vítá Jiřina Součková. Znovu zavedení EET ve sněmovně prošlo prvním čtením. Elektronická evidence tržeb má začít fungovat od příštího roku. Vláda si od toho slibuje přes 14 miliard korun ročně a také narovnání podnikatelského prostředí. Ministryně financí Alena Schillerová poslancům mimo jiné řekla, že nový systém bude jednodušší a nebude tak administrativně náročný. EET bude podle ministerstva financí fungovat na běžných zařízeních jako na mobilu, tabletu nebo stávajícím pokladním systému. Pro nejmenší podnikatele nabídne finanční správa řešení zdarma. Na rozdíl od předchozí verze EET nebudou muset podnikatelé vystavovat zákazníkům papírové účtenky, pokud si o to sami neřeknou. Český miliardář musí zbourat vilu ve francouzském Provence. V úterý to potvrdil francouzský nejvyšší soud. Na černo postavené sídlo stojí v obci Gord, mimo jiné známé z hollywoodského filmu Dobrý ročník. Podle francouzských úřadů stavba nerespektuje místní urbanistická pravidla. Jak píší tamní média, na místě původní budovy o rozloze 200 metrů čtverečních vyrostl obří komplex s plochou 6x větší ve dvou podlažích a suter. K tomu přiléhá několik dalších kamenných přístavků propojených velkolepými terasami s panoramatickým výhledem. Náklady na vilu se odhadují na v přepočtu 145 milionů korun. Jméno vlastníka francouzská média neuvádějí. Ta česká v minulosti informovala, že v Gord má nemovitost realitní magnát Radovan Vítek. Stěhování mění města v plzeňském kraji. Drahé parcely v Plzni a okolí nutí lidi hledat bydlení jinde. Lákají třeba Blovíce.
5: V Plzni na konci loňského roku žilo bezmála 188 tisíc lidí, přibylo necelých 0,5%. To je rozdíl proti Blovicím, kde je o 2% obyvatel víc. Za poslední 3 roky tam vyrostla stovka bytů. Cena stavebního pozemku je poloviční než v Losiné nebo Letkově, tedy v prstenci kolem Plzně. Žádané jsou i Mýto a město Touškov. Nejvíc o více než 4% ubylo lidí na Přimdě. Zájem o bydlení by byl, ale město nemá peníze na stavbu bytovek ani zasíťování pozemků. Klára Fajstová, Rádio Impuls, Plzeňský kraj.
4: Pražská záchranka modernizovala jednu ze svých výjezdových základen. Moderní modulární budova vznikla přímo v areálu nemocnice svaté Alžběty na Slupy, bez zásahu do památkově chráněných budov. Díky rozšíření kapacity budou v této oblasti moci pracovat 2 posádky sanitek.
6: Zdejší posádka patří mezi ty nejvytíženější. V loni měla víc než 4200 výjezdů. Teď je tu nová modulární budova a o jednu sanitku více. Šéf pražské záchranky Petr Kolouch je za modernizaci rád.
7: Když byste srovnali s tou předchozí základnou, tak je tam jednoznačný posun směrem ke klimatizaci, k směrem k odpadovému hospodářství, směrem vlastně k tomu zdravotnickému zázemí.
6: Pojďme na prohlídku.
8: Společenská místnost.
9: Ložnice pro každou posádku. Je to čistě strohý, funkční. Jak je to nový, krásně se o to dá pečovat.
6: Přestřižení pásky. A asi po 10 minutách první výjezd. Do budoucna pražská záchranka počítá s opravami dalších 3 základen. Tomáš Kabát, Rádio Impuls.
4: Lezecká stěna na tenisovém kurtu na Štvanici v Praze Adama Ondru nadchla. Hvězda pražského světového poháru a 4x mistr světa očekává, že díky strmým tribunám bude při závodech na obtížnost bouřlivá atmosféra. Ondra před čtvrteční kvalifikací doplnil, že na tenisovém centr kurtu ještě nikdy nelezl. Semifinále i finále jsou naplánované na neděli. Přes den bude nejprve polojasno až jasno, postupně od západu oblačno, místy s přeháňkami nebo i s bouřkami. Naměříme kolem 25 stupňů, na západě Čech bude kolem 21.
6: Dnes
10: dneska vysíláme velký ostravský den, takže se můžete zapojit hlavně vy z Moravskoslezského kraje i vy, milovníci Ostravy, Havířova, Frýdku Místku, Beskyd a dalších štací. Klára Šedová
1: a Honza Daněk,
10: vaši ranní společníci.
0: Impulzovi, jsme vaše rádiová rodina.
10: Máš tam v Moravskoslezském kraji něco oblíbeného?
1: Hudebníky.
10: Samozřejmě, to je líheň.
1: A Jarka.
10: Přesně tak. Ozvat se nám můžete hned teď, co máte rádi, na

0: 3 minutky čtvrt na 6, Klárka s Honzou vysílají Halo, tady Impulzovi, krásné dobré ráno.
1: Kapela Krištof vydala novou písničku a to je vlastně jako taky Ostrava, že jo, Richard Krajčo. Ta písnička se jmenuje Půlnoční hřích a do světa se dostala s úderem půlnoci. Při té příležitosti k nám dnes dorazí zpěvák Richard Krajčo, se kterým vydání nahrávky společně oslavíme od 11. hodiny.
2: Píseň se objeví na připravovaném albu, které vyjde v říjnu. Richard Krajčo ale zdůrazňuje, že žádné velké koncertní šňůry letos v plánu nejsou. Kapela má totiž období odpočinku.
3: Krištof sice vydává novou desku, ale my se vrátíme koncertně až v roce 2028.
2: I tak ale existuje možnost, jak si zpěv Richarda Krajča užít ještě letos naživo. Přijal totiž pozvání zaspívat jako host na českém mejdanu s Impulzem.
3: To bude speciální v tom, že tam budeme vlastně ve dvou, možná ve třech. Já mám takový jako set, takzvaně na kopák, kytaru a trumpetu, ale musím vám říct, že jsem hrál třeba na několika plných náměstích a dá se i takhle vykouzlit pořádná show, tak doufám, že ty lidi potěším.
2: Mejdan se letos koná 17. října. Tomáš Kabát, Radio Impuls.
0: No neměli bychom si to teda pustit, tu písničku.
1: Já si myslím, že jo.

0: Taková řádící písnička. Já bych si ji určitě užil. Posloucháte Halo tady Impulzovi. Klárka s Honzou a novinka Richarda Krajča, který dneska v 11 bude na Impulzu. A taky jako mimořádný host letošního českého Mejdanu s Impulzem, na který předpokládám si pořídíte vstupenky celá rodina. Najdete je už teď na Ticketmasteru a Ticketportálu. Vysílají Klárka s Honzou, dobré ráno.
1: Dobré ráno, jedete někam, kamkoliv, čímkoliv, nám je to jedno, my jsme jako smrt, my bereme všechno. Napište nám na náš WhatsApp 605 222 007 jedu a jak už jsem říkala, my vám zavoláme a tu písničku na cestu pro vás přichystáme, zahrajeme, popovídáme s váma, no prostě tu cestu zpříjemníme. Jedu 605 222 007.
0: A pozor, voláme ze skrytého čísla, berte nám to.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 69,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml v ceně 13,27 při koupi 3 kusů. Lidl, to se vyplatí.
3: Rádio Impuls, doprava 007.
0: Na Brněnsku mezi Měninem a Újezdem narazil osobní auto do stromu, nehoda si vyžádala zranění, jezdí se tam kivadlově. Na příjezdu do Ostravy cestou z Havířova v Rudné se srazila dvě osobní auta a na D8 na 41. kilometru ve směru do Prahy stojí poruchané osobní auto. Tolik jen krátce, pohled na silnice, není to úplný drama, ale s opatrností přeji šťastný dojezd. Teď stačí napsat na 605 222 007 jedu. Je to signál k tomu, aby jsme zvedli telefon a zavolali vám zpátky. Vstoupíme do vysílání a zahrajím vám písničku na cestu.

0: Ve vysílání Radia Impuls je s námi posluchačka s krásným dívčím jménem Šárka. Krásné ráno vám přejeme.
1: Krásné ráno taky.
2: Šárko, krásné ráno, kam jedete?
1: Tam jedu, celý den budu vozit lidi.
2: Jo, autobusem?
1: Ano.
2: Jo, fakt, jo, vy jste řidička autobusu, to je dobrý.
1: No.
2: A na jaké trase budete vozit?
1: No, v Hradci Králové budu vozit po městě.
2: Jaká linka? Kolikátka? Číslo?
1: Dneska zrovna 12.
0: Dneska jste na 12. Řekněte mi, jaké to je vozit takhle. Je to obrovská zodpovědnost, to rozumím. Jaký to je v dnešním světě vozit lidi v MHD?
1: No, tak jako někdy je to dost těžký, to je pravda, ale zase jako na jednu stranu si nepřipouštím, že ty lidi za sebou mám, protože bych si toho asi musela zvážnit. Mm-hmm. Na druhou stranu si prostě tak se prostě jezdím, no.
0: Jo, rozumím, prostě ráda řídíte, ráda držíte tu kulatou lopatu v rukou, jo, rozumím
1: jo,
0: správně.
1: Jo, jo, je to tak.
0: Jo, jo, je to vášeň, je to ten pocit. Jaký jsou cestující? Jsou v pohodě? Nezlobí vás?
1: Tak jo, kteří, ale většinou je to v pohodě. Já si jsem tady v té svý kabince, takže jako dobrý.
2: Šáry, teď prozraďte mi jednu věc. Já jsem nedávno nastoupila do autobusu a pozdravila jsem, to já samozřejmě dělám vždycky, ale teďka ten řidič se na mě tak jako strašně zvláštně podíval, že to jako nečekal. Vy to nečekáte, že vás někdo pozdraví v autobuse?
1: No, plno lidí nastoupí a ani, jak se říká, nezabučí, no, takže...
2: Aha, tak on to opravdu nečekal,
1: Asi ne, a kolikrát, když si kupujou lístek, tak ani prostě jenom vám tam hodí peníze a jako nic, tak jako říkám, jako co to je tohle.
0: Neskutečný, vážně neřeknou jízdenku do té a té
1: ne,
0: zastávky.
1: Neřeknou,
0: nic.
1: Ani neřeknou dobrý
0: prosím,
1: den,
0: dobrý
1: ani
0: den,
1: chtěl
0: děkuji.
1: Bych tohle, chtěla bych tam to prostě nic, jenom vám tam se přijde do okýnka peníze a čekají, no.
0: Je to. Já si myslím, že společnost zhroubla, ale to je na jinou nějakou jako filozofickou debatu. Něco veselého jste zažila v poslední době?
1: Jo, tak ono je toho docela dost, takový nepřevedný množství, ale tak jako většinou potěší, když třeba někdo vystupuje a řekne, jako, že děkuje za jízdu, že jako jedeme dobře, nebo tak. To jako spíš potěší, no.
0: To je pěkný a jsem rád, že se to děje, takže svět je ještě v pořádku. Co byste řekla na Věrku Špinarovou, i když jste řidička, a písničku Bílá java 250? Dneska máme ostravský den.
1: Jo, perfektní.
0: Parádní volba, co? Tak si ji užijte, protože ta písnička je na cestu a jenom pro vás. Naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: Děkuju moc krát, mějte se, naslyšenou.
3: Písnička na cestu.
0: Ano, ostravská rodačka. Bílá java 250 od Věry Špinarové. Legendární song, který teďka zní ve vysílání Rádia Impuls. Přejeme vám všem, kteří jste naladili ranní vysílání. Parádní den.

0: Eva 250, jojo, legenda. Posloucháte Impuls, nádherné ráno. Honza s Klárkou vysílají Halo, tady Impulzovi.
1: Dneska bude polojasno až jasno, odpoledne bude přibývat oblačnosti, místy déšť nebo přehánky, ojediněle taky zabouří. A nejvyšší teploty mezi 23 až 27 stupni. V Plzni aktuálně 10 stupňů a zataženo, napsal Standa, a v Horažďovicích 8 stupňů. A to víme od Vaška a děkujeme za to. Pište i vy. A pište nám z Ostravy, protože dneska nám o Ostravu jde. A to na náš WhatsApp 605 222 007.
2: Vtip dne. Plavec v moři, strašně vysílený, už nemůže, hodinu plave a už to nedává, už tak jako začíná i myslet na to, že nepřežije. A teď v dálce vidí to jedno světýlko a říká si, ježiš, naděje, tak jako ještě z posledních sil se snaží vydržet, teď už z toho jedno světýlka je víc světýlek, jak se to přibližuje. Nakonec mu někdo hodí ten záchranný kruh, tak ho vytáhnou, přežije, je teď na té lodi a tam ho vítá kapitán a říká, vítejte na palubě Titaniku.
3: Ahoj, tady Honza Koller. Zvu vás na finále Planeo Cupu. Přijďte podpořit mladé talentované fotbalisty v boji o titul. Těšit se můžete i na plno zábavy ve fanzóně Hisense nebo při stavění z kostek Lego. Už tento víkend 6. a 7. června na stadionu FC Hlučín. Buďte u toho s námi. Planeo.
4: Již 35 let potkáváte na silnicích nejen v naší republice přívěsy Agados. Tradiční český výrobce nabízí přívěsné vozíky pro profesionály v různých odvětvích i pro domácí kutily. Kvalitní zpracování, důraz na detaily, dostupnost náhradních dílů. Agados. Přívěsy skutečně vyrobené v České republice. Agados.cz.
5: Je půl šesté, začínají zprávy jednou větou s Katkou Palajovou. Sněmovna v prvním čtení podpořila vládní návrh na znovu zavedení elektronické evidence tržeb. Šéfka úřadu vlády Bárta se sejde s odboráři nesouhlasícími s přesunem agent. Budapešť a Kyjev mají komplexní dohodu o právech maďarské menšiny žijící na Ukrajině. Některé čerpací stanice v Moskvě a na severu Ruska začaly zavádět limity na nákup pohonných hmot. A fotbalový záložník Tomáš Souček označil spekulace o návratu z West Hamu do pražské Slávie za drby.
6: Mimořádně zdravíme dneska Moravskoslezský kraj, protože máme ostravský den. Ostrava dala Česko spoustu slavných jmen. Krajčo, Lendl, Nohavica, Rotrová, Špinárka. Kdo je podle vás největší ostravský export? A co nám Ostrava dala? Osvěte se taky.
7: Impulzovi. Jsme vaše rádiová

0: dnes ráno voní uhlím, pivem a fotbalem. Přesně před 50 lety získal Baník Ostrava svůj první mistrovský titul a i to je důvod, proč dnes vzdáváme hold městu, které dalo Česku víc, než si možná uvědomujeme. A aby toho nebylo málo, v 11 hodin přijde do studia Richard Krajčo, hrdý Ostravák. Ten letos zahraje na Českém Maidanu Symposium jako speciální host a právě dnes představí svoji novou píseň, kterou už jsme taky pustili do vysílání. Jestli se neho chcete na něco zeptat, teďka pošlete nám otázku přes aplikaci Rádia Impuls, můžete nahrát. Rovněž ji můžete nahrát taky přes náš WhatsApp, Rádio WhatsApp s číslem 605-222-007. A pokud jste z Ostravy, nebo k ní máte vztah, co vám jako první vyvstane na mysli, když se řekne Ostrava? Ozvat se můžete teď hned. Já, když se řekne Moravskoslezský kraj, já to nebudu vztahovat jenom na Ostravu, protože kolem té Ostravy je tolik nádherných míst, že si to člověk vlastně ani nedokáže představit. Takže já miluji Beskydy. Já jsem milovník Beskyd, pro mě je to nejkrásnější místo v České republice. Já ho řadím na první místo.
1: Baník.
0: Jo, jasně, řekla Klárka. No a zuřivý reportér bude taky trávit ráno s jednou známou ostravačkou, ale to zatím nebudeme prozrazovat, takže klidně se ozvěte, budeme moc rádi. Prověříme u naší Zuzky Bubílkovy, jestli má nějaký vztah k Ostravě. Dobré ráno, přejeme.
2: Dobré ráno. Zdravím Impulzově. Moje babička byla Polka žijící v Ostravě, když vypukla druhá světová válka a v pohraničí začínalo poněmčování, přestěhovali se s dědou do Holešova, kde si děda s bratrem založili zámecký pivovar. Před Němci zdrhli, ale pivovar jim po válce znárodnili komunisti. Ale to už moje máti byla zamilovaná do mého otce, za kterým jezdila do Ostravy, kde studoval na hutního inženýra. V Ostravě máme část rodiny a vždy, když jedu do Ostravy, mám pocit, že se tak trochu vracím do historie naší rodiny.
1: A kdo je podle vás největší ostravský expert?
0: Export, Klárko.
2: Tak pro mě Věra Špinarová, se kterou nás po revoluci osu tak trochu spojil. Vybral si nás Václav Fischer, tehdy úspěšný podnikatel, abychom byli tváří jeho cestovky. Miloval Věřin famózní hlas a moje politické glosy. Měli svou konfekční značku na oblečení, kterému jsme dělali reklamu a on propagoval nás. Spolupráce skončila, když vstoupil do vysoké politiky, která ho nakonec lidsky i podnikatelsky semlela. Ale s Věrkou jsme se ještě dlouho potkávali v televizních pořadech, v šatech, které nám navrhli designéři v jeho dílně. Nedávno jsem se byla podívat na muzikálu o ní a při poslechu její hitu jsem prožívala svůj vlastní vzpomínkový film. Tu sochu v Ostravě si zaslouží, i když ve skutečnosti vypadala mnohem líp. Vaše Zuzana Bubílková.
1: Laduška nám napsala, mě dala Ostrava to nejcennější, co mám, a to je můj manžel Roman. Letos spolu budeme 25 let a moc za to děkuji.
0: Co vás tam padne, když se řekne Ostrava? Ozvěte se taky.

0: Eláni, posloucháte Halo, tady Impulzovi. Krásné dobré ráno, padne dneska jackpot, bude to 100 000ové, nezapomeňte na Halo, tady Impulzovi.
1: Každé všední ráno pro vás na Impulzu vysílá Honza Daněk a Klára Šedová. A prosím vás, kdybyste to náhodou zapomněli, jo, kdybyste nám nemohli přijít na jméno, tak se můžete mrknout na náš web, protože tam vždycky najdete, kdo aktuálně vysílá, co běží za hudbu. A samozřejmě nejenom to, najdete tam úplně všechno, co se týká Rádia Impuls, přihlášení do Halo tady Impulzovi, veškeré rubriky, pana profesora, komplet od začátku, takže můžete opakovat a dokonce se i vzdělávat. No, prostě je toho mnohem, mnohem víc na našem novém krásném webu. Je tam i něco o nás a prostě je to boží, mrkněte tam.
2: Rádio Impuls, doprava 007.
0: Teď mrkněte před sebe, nebezpečnou situaci hlásí agentka Petra. Dobré ráno.
3: Krásný dobrý ráno, Impulzáci. Obec Jílové, směr dálnice D8. Hned za mostíkem přímo v Jílovým, rozbitý auto, tak jeďte opatrně, je to v té ošklivé zatáčce.
0: Na D2 na 49. kilometru ve směru do Bratislavy stojí porouchané vozidlo, i tam dejte pozor a jeďte opatrně. Posloucháte nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Pomalu to jede na D1 před Brnem směrem z Prahy mezi 182. a 196. A profíci z Global Assistance hlásí nehodu dvou osobních aut na příjezdu do Ostravy z Havířova u odbočky do Vratimovské ulice. A propo, co vás napadne, když se řekne Ostrava? Svůj názor nám můžete dneska nahrát přes aplikaci nebo vstoupit do ranního tématu WhatsAppem.
2: Věrní zákazníci Dacia jezdí až 7 let bez starostí. Dopravní servis vám přináší Dacia se službou garance Dacia Zen. Dacia.cz/Zen.

0: Paní Helena Vondráčková zaspívá Já vítám déšť, už za chvilku. Mimochodem, i v dešti můžeme najít nějaký chemický vzorce. Chemie je vlastně věda o látkách, o tom, z čeho se skládají, jak se mění, jak spolu reagují. Jsme s Klárkou zvědaví, jak budete teď reagovat vy na pana profesora.
1: Zpátky do lavic. S panem profesorem na rádiu Impuls.
2: Dobré ráno, studenti, dnes je tu chemie a my budeme spolu s madame Curie rozbíjet atom. Teď to samozřejmě byla nadsázka, ale o atom opravdu půjde a navíc si zahrajeme hru na pravdu. Je to, co se vám chystám sdělit, pravda nebo nepravda? Atom je nejmenší částice látky, kterou už nelze dále dělit. Tak a je tu výsledek naší hry na pravdu. To, co jsem řekl, je nepravda.
0: Přesně.
2: Student Ňouma přestane laskavě nevěřícně kroutit hlavou a poslechne si mě. Přestože atom pochází z řeckého slova nedělitelný, lze rozdělit na protony, neutrony a elektrony. A teď už to víte všichni. Pro dnešek končíme. Váš pan profesor.
1: Zpátky do lavic s panem profesorem. Každé ráno u Impulzových.
3: Jsem si pamatovala ještě z chemie. To do mě na gymplu paní učitelka Anička Urbanová ještě natloukla.
0: A co seš, proton, neutron nebo elektron? Vyber si, proton, neutron, elektron.
3: Proton.
0: Klára je proton. A co jsem teda já, elektron?
3: Taky.
0: Posloucháte Halo, tady Impulzový. Já se cítím jako elektron dneska. Posloucháte Halo, tady Impulzový. Víc dílu pana profesora najdete na webu www.impuls.cz. Krásné dobré ráno přeji Impulzovi.

0: jsme Impulzovi i dneska hrajeme o 100 000. Žádné jiné rádio vám tohle neumožní. Nezapomeňte se přihlásit do oblíbené ranní hry a přesvědčovat výherní heslo. Haló, tady Impulzovi. Počasí má Klárka Šedová.
1: Dneska bude polojasno až jasno, odpoledne bude přibývat oblačnosti, místy déšť, přehánky ojediněle zabouří a teploty 23 až 27 stupňů.
2: Cestovatel rádia Impuls Jirka Kolbaba.
3: V roce 2000 tato země zpřístupnila internet a je tady zákaz kouření a používání igelitových tašek. A možná už víte mnozí, že jsme v Bhútánu. To je ta země, kde mají hrubé domácí štěstí, mají ministra štěstí.
2: Příběhy, které v žádném katalogu nenajdete.
3: Masové mají více manželek, jsou to bojovníci, kteří dříve nosívali kožené oblečení, ale dneska většinou bavlněné, barevné, mají vždycky oštěp a říkali si jim děti krve a mléka.
2: Cestovatel Jirka Kolbaba, každé dopoledne po 10. na rádiu Impuls.
4: Pro cigarety jezdí Češi i do Německa. Pražská záchranka má o sanitku víc. Tenistka Sabalenková Paříži překvapivě končí ve čtvrtfinále. S 6. hodinou vám dobrý poslech zpráv přeje Kateřina Palajová.
2: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
4: Kuřáci zažívají těžké časy. Kvůli vysoké spotřební dani kupují v Česku cigarety nejdráže ze střední Evropy. Stále častěji pro ně jezdí do zahraničí, nově podle deníku Právo dokonce i do Německa. Ekonom Křeček upozornil, že se vždycky zvyšování daní státní kase nemusí vyplatit. V tomto případě přichází kvůli levnějším cigaretám v okolních zemích až o 20 miliard korun. Doplnil, že zatímco v roce 2018 se prodalo 20 miliard kusů cigaret, nyní je to zhruba polovina. Zvýšení spotřební daně v Česku paradoxně přineslo největší pozitiva státním rozpočtům Německa a Polska. Pražská záchranka posiluje kapacitu. Díky nové základně v areálu nemocnice svaté Alžběty na Soupy bude k případům v centru metropole vyjíždět o jednu sanitku víc. Stavba nového zázemí navíc nenarušila památkově chráněné budovy okolo. Stojí totiž samostatně a využívá technologii po vzoru provizorních buněk. Starosta Prahy 2 Jan Korseska toto provedení vítá.
5: Je to moderní modulová stavba, která je bezvadná, že na to nepotřebujete moc příprav, žádný velký stavební povolení, podobně to umístění vlastně dočasní. Je to rychlé a je to komfortní pro ty lidi, kteří tady budou pracovat. Splňuje to všechny podmínky, které 21. století chce.
4: Dosavadní zázemí záchranářů bylo přímo v budově nemocnice. Prostory už ale technicky nevyhovovaly. V zimě se špatně vytápěly a v létě naopak chyběla klimatizace. Do budoucna pražská záchranka počítá s modernizací dalších tří základen. Dánská kauza s nemocným dárcem spermatu se rozrůstá. Průkazně se díky muži s rakovinou pomocí umělého oplodnění narodilo do roku 2023 nejméně 210 dětí v řadě zemí Evropy. Některé zemřely, další se léčí. Všechny se podle České televize prozatím nepodařilo vypátrat. Dárce ani spermabanka o vzácné vadě v době odběru nevěděli. Než na ní vědci přišli, dodala dánská laboratoř od roku 2005 spermie na téměř 70 klinik ve 14 zemích. Organizace na ochranu pacientů mluví o závažném selhání. Mezinárodní pravidla na omezení počet oplodnění z jednoho dárce neexistují. Odborníci proto navrhují legislativní změny. Dnes ve vysílání přivítáme zpěváka a herce Richarda Krajča. Frontman skupiny Krištof přijde do našeho studia v 11 hodin a našim posluchačům představí svoji novou píseň s názvem Půlnoční hřích. Richard Krajčo nám řekl, že jde o první vlaštovku z připravovaného alba.
6: Celá ta deska bude následovat v říjnu. Tím, že jsme si s kapelou vyhlásili pauzu koncertní, tak jsme měli čas na ty ostatní věci. To album jsme natočili, dali jsme ho dohromady, děláme všechny ty věci, které nejdou vidět, a které potom jako na ty lidi nahrneme. Kapela se vrátí až v roce 2028 na koncertní pódia.
4: I tak je možné Richarda Krajča slyšet živě ještě před návratem. Přijel totiž pozvání zaspívat jako host na letošním českém mejdanu s Impulzem. Ten proběhne v pražské O2 aréně 17. října.
2: Sport.
4: Tenisová světová jednička Arina Sabalenková nečekaně selhala. Na Roland Garros vypadla už ve čtvrtfinále. O obrovské překvapení na účet čtyřnásobné grandslamové šampionky se ve větrném počasí postarala Ruska Diana Schneiderová. Ta posunula své grandslamové maximum. V Paříži do letoška nikdy nepřišla přes druhé kolo.
0: Kačenko, co se ti vybaví, když se řekne Ostrava?
4: Nohavice.
0: Ano, co se vybaví Klarince?
1: Město mezi městy.
0: A já si vzpomínám na pařby ve Stodolní. Co napadne vás, milí posluchači? Ozvěte se, hlavně vy z Moravskoslezského kraje.
2: Impulzovi, jsme vaše rádiová rodina.
0: I vy, kteří k tomuto krásnému městu máte vztah. Prostě a jednoduše, dneska je ostravský den na Impulzu.

0: Když mě čerstvou kávou probouzíš, právem si lásku zasloužíš. To by mohl být náš slogan, jsme vaše rádio rodina a každé ráno s námi vstáváte mezi 5. a 9. za mikrofonem Daněk Šedová a taky posluchačka Jana, která nám teďka volá.
1: Já jsem rodačka z Ostravy, bydlela jsem tam, pracovala jsem tam, teď momentálně zestěhovaná tady v Beskydech, je tady nádherně, ale Ostravu miluju, je to pro mě všechno, i když i tady v Beskydech je nádherně.
0: V dnešním ostravském ránu se ptáme, co nám Ostrava dala a Ostraváci, co je to nejlepší na vašem městě. Jste z Ostravy nebo k ní máte vztah, co vám jako první vyvstane na mysli, když se řekne Ostrava? Mimochodem spousta slavných jmen. Krajčo, Lendl, Nohavica, Rotrová, Špinárová. Kdo je podle vás největší ostravský export?
2: A já bych to udělala takhle. Jestli jste z Ostravy, napište na náš WhatsApp 605 222 007 já. Anebo já su. Tak se to říká, ne?
0: Proč se koukáš zrovna na mě? Já nejsem ostravolog.
2: Ale jsi přeborník.
0: Ty jsi jediný přeborník v našem ranním týmu, v naší rodině. Je tady Klára Šedová.
2: No ale já na Ostravu žádný expert nejsem. Ale třeba posluchač nám napsal, že Ostrava to je pro něj rodné město, kdy si ocelové srdce republiky a černá hvězda nad hlavou. A to mi zase připomíná toho Nohavicu, který o Ostravě tak nádherně zpívá v písničce Ostravo, Ostravo, ale i v jiných písničkách, protože Ostrava to je jeho srdce. No a dneska je to prý město plné barev, zeleně, kultury, zajímavých zákoutí a úžasných lidí.
0: Další je posluchač Nády, kdo nám volá.
3: Když se vám bavíte o Ostravě, tak vždycky jsem chtěl jet do Beskyd se podívat, abych si dal nějaký halušky s brinzou, ale pořádný halušky s brinzou ne, jak tady u nás v Čechách nebo na severu Čech dělají. Takže se na to těším, pronajmili jsme si chatu, jdeme tam s rodinkou, těším se.
0: Je tam nádherně a vůbec se tomu nedivím a halušky mají skvělý. Ozvěte se taky, pokud máte vztah k Ostravě nebo nějakou vzpomínku na Ostravu, nebo prostě jednoduchá otázka, co se vám vybaví, když se řekne Ostrava. Potažmo, zahrňme do toho celý Moravskoslezský kraj. To je úplně jedno. Ozvat se můžete i vy právě teď do ranního vysílání přes aplikaci Rádia Impuls nebo náš radio WhatsApp 605 222 007. Teď už zpívá Michael Jackson.

0: impulzovými. Vaše rádio rodina vysílá dál za chvilku dopravní servis a od Činasky zahrajeme Selhání. Paní Šedová, něco na srdci?
1: No já su, nám zbořilo tady náš WhatsApp, jste a pište dál. Já su, kdo je z Ostravy, napište já su a víme o vás a je to prýma. No a co ještě dodám, že přijde Zuřivec a taky to bude ostravské.
0: Jednoznačně. Má hostku. Nebude to host, bude to hostka. Říkám to česky správně, ne?
1: No, nedávno to slovo, jsme o tom mluvili to slovo se používá, s kolegou, ano, jako ano. Používá se to, ale že vlastně jako ekvivalent, nebo ženský host prostě jako není, pořád je to host.
0: Každopádně, můžete si tipnout, s kým bude vysílat Aleš. Bude to, já zase zbořím WhatsApp, bude to Maruška Rotrová nebo Heidi Janku?
1: Nebo? Dáme C ještě,
0: dáme C.
1: Už nás nic nenapadá, nás takže nic asi víte, že to je A nebo B.
0: A nebo B, bude to Maruška a nebo Heidi. Zkuste si tipnout 605 222 007, krásné dobré ráno.
2: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
3: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
2: Čerstvé jako z Kauflandu.
4: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4. Nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Více na toyota.cz.
5: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Pampers Pleny Premium Care velikost 4,52 kusů jen za 299 korun. Super cena bez akce. DM vždy výhodně.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Krásné dobré ráno, 007. Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Začínáme u nehody dvou osobáku. Překáží v Praze na sjezdu z Novopatské na Kbelskou směrem do Letňan. Podobnou nehodu najdete i na D5 na 14. kilometru u Berouna směrem do Prahy. Doprava zpomaluje. Pomalu to jede na D1 před Brnem směrem z Prahy a ucpaný je příjezd do Lipůvky cestou ze Svitav do Brna. Ještě dvě osobní auta, ta se srazila na Hodonínsku v Kyjově v ulici pod Kohoutkem. Z dopravy vše, další dopravu můžete nahlásit i vy přímo z místa.
2: No a za chvilinku zuřivec a já už prozradím, že to bude z Hejdy.

0: Dnes se celé ráno věnujeme Ostravě, jejímu okolí a Baníku. Zuřivec to má úplně stejně a tráví ráno s ostravskou rodačkou z Heidi Janku. Krásné ráno.
1: Oběma. Tak Impulzovi, krásné dobré ráno, já vás zdravím a mám tu čest být právě teď vedle skvělé dámy, skvělé zpěvačky, která mě provází celý můj život, miluje její písničky a je to Heidi Janku. Heidi, dobré ráno.
2: Dobré ráno všem.
1: Měl bych to říct nějak ostravsky, jak bys to řekl ostravsky dobré ráno? Dobré ranko nebo?
2: Ne, tak krátce.
1: Krátce.
2: Dobré ráno.
1: Dobré ráno. Tak jo, tak dobré ráno. Tak my máme Ostravu a Baník samozřejmě, tak začnu ale Ostravou. Co podle vás dala Ostrava světu?
2: No, takové svérázné lidi bych řekla, my jsme takový kraj trošku svérázní, takový pravdomluvní, takový nebereme si servítky, jsme trošku přisprostlí, nevím, jestli je to to poslání, co dala světu, ale myslím si, že tam žije jako strašně fajn, hodně fajn, dobrých lidí.
1: A když řeknu Baník, co znamená Baník pro vás?
2: No, tak jako Baník, to je srdcovka, že jo, jako já, přestože už v Ostravě nebydlím nějakou dobu, tak když se řekne fotbal, tak se mi vždycky vybaví Baník, protože na Baník jsem chodila svému nevlastnímu synovi Adamovi Pavlíkovi, jsem pletla šály, když ještě neměli jako merchandising, aby mohl chodit na Baník s modrobílou šálou. Takže jako já ten Baník jako beru jako takovou srdcovou záležitost.
1: Je v srdci.
2: A vždycky jim budu fandit.
1: Tak Impulzovi, to jsou první dojmy a vlastně i názory na Baník, třeba na Ostravu. Tady je Heidi Janku, s kterou trávím celé ráno a za hodinu se přihlásíme opět na slyšenou. Zatím dobré ráno, děkuju.
2: Ahoj. Dobré ráno.
3: Moc jste toho nenapovídali, tak kterou písničku od Heidi si teďka zahrajeme? Rozhodněte vy, posluchači. Teď mě neprosím, zpozorněte. Fotku. Sláva bláznivým nápadům. Nebo Když se načančám. A, B nebo C. Fotka, sláva bláznivým nápadům, když se načančám. A, B nebo C. Pořád čekám. Čekám, kde to tam napadá, na

Rozhodněte, není moc času. No, no, no, no, no, jo, vyhrálo Cčko, no, nedá se nic. Už to tam skáče zase. No, už jste rozhodli prostě, Cčko, lidi. Když se načančám, jede to, už to jede, už to jede.

Když se načančá, když se načančá, když se načančá. Jestli pak už jste se načančali dneska ráno, milí posluchači. Do rytmu, k přípravě do práce, prostě kamkoliv, do kabiny vašich vozů, do kokpitu vašich vozů. Vám vysílají impulzy vaše rádio rodina. Dáme si ještě jedny hladové oči, to je zase snídaňová písnička Erika Carmena. A vy zatím můžete klidně nahrát přes aplikaci nebo WhatsApp, jaký vztah máte k Ostravě. Dneska máme mimořádný moravskoslezský, chcete-li, ostravský den. 3 minutky před 6:30, impulzovi.

0: Metano Jackpot milujeme, když tam padne 100 000, je to to nejlepší, co se může v Halo tady Impulzovi stát. Žádné jiné rádio vám 100 000 každé ráno nedá, proto běžím ke kolu.
1: Opravdu běží.
0: A zkouším právě v tuto chvíli točit, jestli by to tam padlo. Je to na nečisto, zatím to není hra. Pozor, pozor lidi, jedeme, jedeme a padl tam dvojnásobek.
1: To zní dobře, hele, dvojnásobek pro čtvrtek je fajn.
0: Tak si dávejte pozor a nezapomeňte vstoupit do vysílání s výherním heslem a taky trošku zariskovat. Partnerem hry je Betano, online sázkovka s moderní aplikací, skvělými kurzy a nadupaným kasinem. No jasně, Betano.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Osobám mladším 18 let je účast na hazardních hrách zakázána.
1: Dnes bude polojasno až jasno, odpoledne bude přibývat oblačnosti, místy déšť a přehánky, ojediněle taky zabouří a nejvyšší teploty 23 až 27 stupňů. V Milovicích aktuálně 13, píše nám Vláďa. 11 stupňů je v Havířově, a to píše Iva, a ještě dodává, že jede do Ostravy, a Dana hlásí z Horní Plané 7 stupňů. Děkujeme za to, za zprávy o počasí i zprávy z Ostravy. Pište dál, náš WhatsApp má číslo 605 222 007.
3: Zítra vychází týdeník Téma. Když začnete zapomínat jména, o příznacích začínající demence, stárnutí paměti i prvním účinném léku na Alzheimera, který bude co nevidět i v Česku. Čtěte už zítra v týdeníku Téma.
4: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
5: To jen se zeptej, tatínka.
6: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
7: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
8: Ahoj, tady Honza Koller. Zvu vás na finále Planeo Cupu. Přijďte podpořit mladé talentované fotbalisty v boji o titul. Těšit se můžete i na plno zábavy ve fanzóně Hisense nebo při stavění z kostek Lego. Už tento víkend 6. a 7. června na stadionu FC Hlučín. Buďte u toho s námi. Planeo.
9: Kaufland.
10: Jsou tady.
9: Jsou tady.
11: Jo, jsou tady.
12: Jsou tady.
9: Řekni to všem.
13: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
9: Jsou ještě tady?
14: Jsou tady.
15: Stavebniny Dek přináší mega akci. Plastové výsuvně kyvné střešní okno Roto R79 v trojskle v rozměru 74 na 118 cm nyní za skvělých 10 000 korun včetně DPH. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 12. června. Tak si přijďte pro střešní okno Roto za skvělou cenu. Více na dek.cz.
16: Rodina je na prvním místě, stejně jako volba pro nový rodinný vůz od Auto ESA.
17: Auto ESA to je záruka skvělé ceny, obrovského výběru i garance prověření vozu.
16: Auto ESA to je jistota prvního a jediného českého certifikovaného prodejce ojetých vozů.
18: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
19: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
20: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
21: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to?
22: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Pampers Pleny Premium Care velikost 4,52 kusů jen za 299 korun. Super cena bez akce. DM vždy výhodně.
23: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 69,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml v ceně 13,27 při koupi 3 kusů. Lidl, to se vyplatí.
24: 4 minuty po půl sedmé, zprávy jednou větou a Kateřina Palajová. Z ostravské zoo utekl lemur kata, lidé se ho nemají snažit odchytit. Výdejny potravinové pomoci budou v Česku dále fungovat do konce roku 2028. V květnu zemřelo na české železnici 18 lidí, což bylo nejvíce od začátku roku. Státy Evropské unie dali podle Kyjeva zelenou prvnímu kroku v přístupových jednáních. A na dnešním meetingu Diamantové ligy v Římě budou 4 Češi, včetně halové mistrně světa Manuel.
0: Honza s Klárou, dobré ráno.
1: Krásné ráno.
0: Za malou chvilku v úsměv, prosím, překvapíme Milana a bude to emotivní. Pokud kolem sebe máte skvělé lidi, nezapomeňte nám je nahlásit, aby jsme jim mohli udělat radost.
25: Impulzovi, jsme vaše rádiová rodina.
26: Halo, tady Impulzovi.

0: Úsměv, prosím.
1: Prosím.
2: Milane, dobrý den, tady jsou Impulzovi, Klára Šedová a Honza Daněk.
3: Dobrý den.
2: My jsme dostali za úkol říct vám, že jste skvělí.
3: Dominika to celý spáchala. Ráda bych přes vás předala zkaz mému úžasnému příteli Milanovi, nebudu točit slovensky, protože bych zněl blbě. Miluju všechny ty nezapomenutelné chvíle s ním, ale především miluju jeho, je mi neskutečnou oporou, vzorem a lepšího partnera jsem si ani ve snu nepředstavovala. Těším se na další hezké zážitky a na další životní náhody, které nás provází.
2: Uf. To je tak hezký, že?
1: Jo, že nemám slov, mám slzy a tím jí moc děkuju. Mám to úplně stejný a zbytek si s ní vyřídím osobně.
3: Dominika, předpokládám, oni ty Slovenky jsou emotivnější, ne? Než my český kluci. No, ty Slováci obecně jako národ se mi zdáli vždycky emotivnější. Takže by nás moc s Klárkou zajímalo, kde jste se vlastně vy dva potkali?
1: Ježiš, to ani nevím. To nějak... Nevím, chodili jsme nějak kolem sebe a pak jsme se nějak potkali.
2: A jak dlouho jste spolu?
1: Ježišmarja, to se mě neptejte, protože...
2: A chlap neví.
3: Tak ať vás takhle zbytečně, ať vás nebudem vás vůbec trápit. Pojďte sebrat pár vět a nějaký to vrátit hezky.
1: Dominiku, co jsem v tobě našel, je něco neskutečného a až vlastně teď poznávám, že ten život není jenom o starostech a o práci a o věcech povinných, ale že to je vlastně radost, zážitky, spousta hezkých chvilek, spousta nezapomenutelných okamžiků a tak. No.
3: To jste řekl tak hezky a tak jako niterně, strašně se mi to líbilo.
2: Mějte se krásně a naslyšenou.
1: Děkuju moc a mějte se hezky taky. Děkuju a shlánou.
3: Každý den nějaké překvapení. Komu uděláme radost zítra? Můžete to vlastně ovlivnit i vy. Stačí nám napsat klidně kontakt na svělého člověka a poslat ho WhatsAppem. Napište nám svůj tip, jméno, telefonní číslo na něj, krátký příběh na WhatsApp 605-222-007 nebo e-mailem impuls@impuls.cz.
0: Rádio Impuls. Radost ze života. Radio.

0: Pokud jste z Ostravy nebo máte pouto k tomuto nádhernému městu, stačí Klárce napsat na WhatsApp jednak počasí a pak dodat su z Ostravy. Bo ja su z Ostravy. Bo ja su z Ostravy. Není žádný problém, je to poznávací znamení, že patříte k regionu. Tak se nezapomeňte ozvat vy všichni přes 605 222 007.
1: No a teďka máme připravenou písničku na cestu a já bych strašně vlastně jako byla ráda, kdyby putovala do Ostravy, protože s Ostravákem popovídat si takhle po ránu do vysílání by byla paráda. Napište jedu a připište tam Ostrava, jestli jste v Ostravě nebo jestli jste z Ostravy a my vám zavoláme a tu písničku

0: Vondra, dobrý den, napočítala chlapci, který se jmenuje Nikolaus Mach, tak 1401 stromů obejmu za 60 minut, jo. No, já tě chci strát se 8 a potom jsem si píchnul větev do oka.
1: Je vytrénovaný.
2: Po dlouhých letech jsem na bruslích na téhleté magistrále, která má v současné chvíli dva okruhy. Já jsem na tom u Frimburku, je to alespoň 10 metrů široká bruslařská cesta a ten ovál má něco přes 3 kilometry, by to mělo mít.
1: On je totiž jediný svého druhu. Zuřivý reportér vysílá od pondělí do pátku jedině na Impulzu. Rádio Impuls, doprava 007.
3: Příjemné dobré ráno vám všem. Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka jsou tady převážně kamiony v pravém pruhu po pojíždí na D1 před Brnem směrem z Prahy mezi Býteší a 196. kilákem. Profici z Global Assistance hlásí zastavený provoz na pražském okruhu v Lovkovském tunelu směrem na letiště. Je to z důvodu detekce nadměrného vozidla nebo nadrozměrného. Připravte se na zdržení, než ho vyprostí. Nebo vyženou z tunelu. Přímo v Praze se stojí ve východní části okruhu mezi D11 a Štětboholy a v Liberecké ve směru do centra. Na D11 na 21. ve směru do Prahy bouralo osobní auto s dodávkou. Kolona se zatím nedělá a boural se ještě na sjezdu z D35 do Pardubic ve směru do Vysokého Mýta. Ještě pouštím do vysílání jedno z našich agentů a přeji dobré ráno na silnice.
4: Ahoj, pozor pro všechny, kdo jede z Mohelnice na Moravskou Třebovou, tak před Moravskou Třebovou je dlouhá kolona a dojíždí se do Mohy.
3: A dobrá zpráva pro řidiče, pokud se teď zastavíte na čerpacích stanicích OMV, můžete si vychutnat skvělou brazilskou kávu Viva. Teď pro vás i spolujezdce dvě za cenu 109, a to exkluzivně pro zákazníky s aplikací OMV MyStation. Ideální pauza na cestách, která vás nabije energií. Šťastnou cestu s OMV a aplikací MyStation. Stačí napsat jedu na 605-222-007, jak řekla Klárinka před malou chviličkou, jedu Ostrava, aby jsme tam měli Ostravaka. Jednoho si teď pustíme, jmenuje se Richard Krajčo, dneska v 11 navíc přijde na oběd za Vláďou Jarošem a představí novou písničku a dneska máme ostravský den na Impulzu, abych to uzavřel a viděli jste, o co jde.

0: Na naši výzvu reagoval také posluchač Tomáš, který napsal jedu Ostrava, takže je nám úplně jasné, že jste v Ostravě. Tomáši, vítejte ve vysílání, dobrý den.
1: Dobré ráno.
2: Tome, krásné ráno, kam jedete?
1: Já jezdím po Ostravě.
2: A čím?
1: Tramvají.
0: A dnes máme štěstí.
2: Tramvajku, to je boží. A Tome, řekněte nám něco typicky ostravského.
0: Bo je skvělý.
2: A proč vy vlastně mluvíte tak krátce v té Ostravě?
1: To já nevím.
2: Já myslela, že mi řeknete, bo není čas.
1: To je taky pravda.
2: A tak to se u vás říká, ne?
1: Ano.
0: To je jeden vtip, který takhle koluje, že jo. Tomáši, prosím vás, jak se máme jezdit dneska? My jsme měli ráno, dneska máme štěstí na řidiče městské hromadné dopravy. Ráno jsme tady měli autobusačku, teď máme tramvajáka. Jak se jezdí po Ostravě s tramvají?
1: Mně se jezdí perfektně.
0: Na jaké lince jste?
1: Dneska na 7.
0: Co nejvíc štve vás?
1: Já nevím, asi ubrblení cestujících.
0: Brblení, když vám jako za kabinou povídají si a jsou hluční?
1: No, spíš ti hluční, no.
0: Jo, rozumím tomu. A vy to slyšíte přes tu kabinku, když tam jako dělají vy?
1: Já jsem sice zavřený, ale některé slyším opravdu hodně.
0: A stalo se vám někdy, že jste byl z té kabiny a zakřičel?
1: Určitě.
0: Jo.
1: Několikrát.
2: A někoho vyrazil z té tramvaje?
1: No jasné.
2: Je, to je boží, to bych chtěla vidět.
1: Bezdomovce a pár takových neslušných.
0: Tome, a kdybychom my třeba s Klárkou jeli z pařby, jo? Takhle, vy jste řídil tu tramvaj a my jsme tam dělali bordel. Tak co by se stalo? Vyhodil byste nás taky?
2: Nebo nechal.
0: Nebo byste se přidal, nebo byste vyhodil mě a zůstal s Klárkou?
1: Já bych vás umravinil.
0: O, dobře vy.
2: Jo.
0: No a jak by to vypadalo?
1: No já nevím, to záleží, jak byste byli hluční.
0: Tak byli bychom hluční a měli bychom v rukou třeba, dejme tomu, nějaký jako lahev sektu a drobilo nám jídlo na zem. Tak jak byste nás umravnil?
1: No tak požádal bych vás, abyste si lahev odložili ven a jídlo taky a pokud byste chtěli cestovat, abyste se uklidnili.
2: A takhle, sebe taky.
0: Takhle slušnej byste na nás byl žádný zvan, nic takového. Teda vy jste.
1: Cestující mají jedině slušně.
0: Vy jste hvězda, která se nezdá. Ostravská hvězda. Jste tam?
1: Ano.
2: Dobrý. Naše černá hvězda nad hlavou. Tomáš. Tome, šťastnou cestu, ať vám to celý den jde hezky od ruky, ať se hezky tou tramvajkou jede. Taky jako spoustu lidí sní o tom řídit tramvaj, tak vy máte ten sen asi splněný.
1: Ano, byl to můj sen taky.
0: Rozhodně, je nám to úplně jasné. Posíláme Kylie Minogue, ať se dobře řídí tramvaj. Naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: Děkuji, mějte se pěkně, naschvál.
0: Ahoj.
3: Písnička na cestu.
0: No, nechtělo se úplně Tomášovi mluvit.
2: No, radši jezdí, než mluví.
0: Když jsme ho nabírali do vysílání, tak říkám, vstoupíte s náma do vysílání, a Tomáš říká, no, nevím, může být.
2: Nemám moc čas.
0: Hlavně, že to jede. 6 minut chybí do 7 hodiny, posloucháte Halo.

0: Pozdravte dneska Ostravu, nahrajte WhatsAppku nebo to nahrajte přes aplikaci Rádia Impuls. Čtvrtek, 4. června, počasí s Klárou Šedovou.
1: Dnes bude polojasno až jasno, odpoledne bude přibývat oblačnosti, místy déšť a taky přehánky a ojediněle zabouří, nejvyšší teploty mezi 23 až 27 stupňů.
2: Slunce ve vlasech přináší Kapilan. Sponzor počasí Kapilan Originál. Šetrná vlasová péče s tradicí. Kapilan.cz.
3: Pamatujete si, jaké to bylo, když vám bylo 18? První velké lásky, nekonečné plány a pocit, že vám patří celý svět. Když nám bylo 18. Vraťte se do dob, kdy se obyčejné okamžiky měnily v nezapomenutelné příběhy. Když nám bylo 18. Každý den po 15. hodině na rádiu Impuls.
4: Ostravské zoo utekl lemur, většina opilců zákivku nezaplatí, odbory jednají s vládou o přesunu agent. Je 7 hodin, zprávy na Impulzu a Kateřina Palajová.
5: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
4: Král Jelimán si šel zatrsat, lemur utekl z ostravské zoo. Informovala o tom zoologická zahrada s tím, že se lidé nemají snažit zvíře sami odchytit nebo ho krmit. Varovala, že to není mazlíček a může člověka nepříjemně pokousat. Primáti v minulosti utekli také v jiných zoologických zahradách v Česku. Třeba v červnu roku 2023 se z výběhu v děčínské zoo dostala skupina 9 makaků chocholatých poté, co někdo poškodil elektrický ohradník. V květnu roku 2022 v pražské zoo uprchli mimo pavilon 4 orangutani, kterým se podařilo rozpojit 2 díly nerezové sítě. Zpátky je tehdy po pár desítkách minut nalákali na banán. Záchytky po celém Česku praskají ve švech. Řada z nich má problém i s neplatiči. Příběh konkrétně té olomoucké nám popíše reportér Michal Ransdorf. Hezké ráno.
6: Dobré ráno. Do tamní vojenské nemocnice zavítá ročně až 1700 lidí zmožených nadměrným pitím. Za péči od lékařů na záchytce ale zaplatí méně než 40% z nich. Při platbě na místě stojí noc na olomoucké záchytce 2000 korun. Později pak musí lidé zaplatit o tisícovku navíc. Kvůli neplatičům se vojenské nemocnici nashromáždily za 5 let nezaplacené účty za necelých 15 milionů korun. Počet opakovaných návštěvníků ale naštěstí klesá. Zpravodajský server iDnes.cz píše o tom, že před 3 lety měla olomoucká záchytka 185 různých návštěvníků, zatímco letos jich je zatím necelá polovina. Na záchytkách má člověk bezpečně vystřízlivět pod dohledem lékařů. Někteří ale na protialkoholní stanici končí pravidelně. Přibývá také lidí, kteří mají vedle alkoholu problém i s dalšími látkami, například kanabinoidy. Michael Ransdorf, Radio Impuls.
4: Odbory právě teď zahajují jednání s vládou o přesunu agent. Odborová organizace včera vstoupila do stávkové pohotovosti. Podle mluvčího organizace Medala vedení úřadu vlády neprojednalo chystané změny se zaměstnanci. Dodal, že připravované kroky mohou mít nevratné dopady na fungování agent. Vyhlášení stávky je podle odborové organizace krajním řešením, zůstává však reálnou možností. O převedení odborů a oddělení zaměřených na protidrogovou politiku, lidská práva a menšiny rozhodla vláda v květnu. Premiér Andrej Babiš chystané změny obhajuje snahou o zefektivnění státní správy. Možná vyšší rodičovská nechává mladé Čechy v klidu. Je o tom přesvědčený ekonom Štěpán Křeček. Sněmovna v úvodním kole schválila zvýšení rodičovského příspěvku o 50 tisíc na 400 tisíc korun. Podle Křečka ale lidé nezvažují založení rodiny na základě peněz od státu. Růst porodnosti proto nečeká. V Impulzech Honzy Benešovského ale dodal, že výše rodičáku by měla být obecně předvídatelnější.
7: Některé roky není valorizováno vůbec, přestože inflace v tom roce může narůstat a pak tedy se po několika letech udělá poměrně velký schod nahoru, což pomůže těm lidem, kterým se zrovna v tom roce narodí děti, ale vznikají tam ty nespravedlnosti.
4: Po zavedení valorizace rodičovského příspěvku volá část opozice, která chce dávku zvyšovat na základě každoroční inflace. Novelu zákona po úvodním sněmovním kole posoudí sociální výbor. Budapešť a Kyjev uzavřeli dohodu o právech maďarské menšiny. Oznámil to maďarský premiér Maďar s tím, že tato dohoda může také přispět k otevření první kapitoly přístupových jednání Ukrajiny s Evropskou unií. Kvůli sporům o jazyková, kulturní a vzdělávací práva maďarské menšiny v zakarpatské oblasti měla Budapešť s Kyjevem dlouhodobě napjaté vztahy. Maďar hovořil o nové kapitole ukrajinsko-maďarských vztahů. Zdůraznil však, že Maďarsko nebude na Ukrajinu posílat vojáky ani zbraně.
0: Tak ty říkáš, že král Jeliman si šel zatresat.
4: Co jinýho, když se v té zoo má dobře, má to veškerý
0: sír. Lemur utekl z ostravský zoo, zrovna když máme ostravský den.
4: No, přesně.
0: To snad není možný.
8: Já tak rád trsám, ty tak rád trsám. Já tak rád trsám.
0: No nic, no. Tak trsejte taky, holky.
4: Já trsám, akorát to není vidět.
0: Posloucháte Halo tady Impulzově, pokud se k ostravskému dni chcete připojit taky. Prosím, jak je libo. Lemura se pokusíme hledat společně s vámi. Pokud jste viděli lemura, dejte nám vědět na 605-222-007. Klára Šedová.
4: A Honza Daněk.
0: Vaši ostravští Impulzovi.
5: Impulzovi. Jsme vaše rádiová rodina.
9: Halo, tady Impulzovi.
4: Mám prostě

0: jako skříň.
1: Další moravskoslezský talent Eva Farna. Aby byl přesný, pochází z Vendryně, malé obce Utřince na česko-polském pomezí. A dohrála její písnička Boky jako skříň. Dneska máme ostravský den, chcete-li moravskoslezský kraj, svoláváme celý region k přijímačům. A pokud máte nějaké pouto třeba k Ostravě, klidně o něm můžete v raním tématu promluvit.
2: Marcela napsala nádhernou zprávu. Můj otec říkával, Ostrava je moje milenka. Jako dítě jsem tomu nerozuměla, teď už chápu. Ostrava je krásná, jedinečná, výjimečná, umí být drsná, ale i přítulná. Taky miluju. Marcelko, to je tak krásné popřání nádherného města, úplně neuvěřitelné a myslím si, že hovoří za všechno. Mám tady prosbu od Lenky a musíme ji naplnit. Když máte dneska ostravský den, můžete pozdravit moji sestru, která má dneska narozeniny a kolegyně v práci. Jsme od 5 v práci v Bystru v Ostravě v Lhotce, takže zdravíme sestru Lenky a přejeme všechno nejlepší. Zdravíme do Bystra, do Ostravy a užijte si den s námi ostravsky.
1: Jirka z Ostravy se ozval.
3: No samozřejmě Ostrava je kraj razovitý, no a co je hlavní tady? No přece Baník, Číčo, nebo co, jak se to řekne přesně, víte, ale nebudeme to dávat do éteru, že? Tak zduš.
1: Do radia to teďka nesmi. Dnes ráno voní uhlím, pivem, fotbalem přesně před 50 lety. Získal Baník Ostrava svůj první mistrovský titul. A i to je důvod, proč dnes vzdáváme hold městu, které dalo Česku víc, než si možná mnozí uvědomujeme. Proto dnes ostravský den i v Čavola.
4: Já mám od Ostravy manžela, bo vyrůstal asi 30 km od Ostravy, takže ten dialekt tam rozhodně byl. A když jsem tam přijela poprvé, tak jsem myslela, že jsem v nějakém jiném světě, protože termíny jako cukle, skřídla, brutvan, šufánek a podobně, tak to jsem byla úplně ztracená, ale naučila jsem se samozřejmě a pak už jsem jim rozuměla a do dneška mám teda ten dialekt ostravský ráda.
1: A další reakce?
5: V Ostravě jsem studovala na Ostravské univerzitě, takže ho mám spojené jednak se svými studijními roky, ale jako město se mi nikdy Ostrava moc nelíbila, přišla mi taková šedivá. V posledních letech se tam hodně vracím a to především kvůli divadlu.

0: Znovu připomínáme všem ostravským posluchačům i těm v okolí, že král Jeliman si šel zatrsat, lemur utekl z ostravské zoo, informovala o tom zoologická zahrada s tím, že se lidé nemají snažit zvíře sami odchytit nebo ho dokonce krmit. Před malou chvíličkou to proběhlo i naším vysíláním, takže kdyby se nám dokonce vysílání povedl lemur odchytit, volejte prosím nás měšťáky. Rozhodně ho nechytejte sami, tak bychom byli moc rádi. Každopádně, kdybyste ho zahlídli, dejte hlášku k nám do ranního vysílání.
1: No, my jsme s Kačenkou Palajovou, naší zprávařkou, říkali, že my bychom se do té zoo vlastně jako klidně přesunuli, že my nechápem, proč utek, že se tam má skvěle. Má co jíst, má kde bydlet, postaraj se o něj. Já jsem říkala, hele, daj mi šatičky nějaký, jo, nakrměj mě, já se tam budu producírovat před tím sklem úplně ancvaj a jemu se to nelíbí.
0: Je vám jasné, že se hymnou dnešního rána jednoznačně stává.
2: Já tak rád trsám, trsám, já tak rád trsám, trsám, ty tak rád
0: trsám. Hledáme lemura, pomozte nám, posloucháte Halo, tady Impulzovi, krásné dobré ráno do celého Česka a hlavně do Moravskoslezského kraje.
3: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
4: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
3: Čerstvé jako z Kauflandu.
5: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
6: Připravení na letní zážitky? K vodě i na výlety stylově a bez starostí. S letní kolekcí Speny. Osušky, sluchátka, láhve na pití i nepromokavé batohy nyní pořídíte se slevou až 57%. Speny.
7: Možná se blázen, ale čekám dál. Není to špatný, jen jiný, než jsem si přál.
8: Ahoj, tady Marek Stracený. Milí fanoušci, zvu vás na legendární místo s názvem Letenská pláň, kde už 7. srpna vystoupíme a připravíme pro vás večer, který rozhodně nebude ztracený.
7: Ty vole, ať už je báze, ty vole, ať už je báze.
8: Nemůžu se dočkat té atmosféry a díky, že na té cestě jdete se mnou.
9: Víte, jak nejsnadněji vysílat s námi? Aplikace Rádia Impuls. Nahrávejte vzkazy do naší žluté apky. Jednoduše, rychle a pohodlně.
10: My jsme byli malé, děda nám z dřevěné větve udělal takové hole a na konci byla hlava koně. My jsme si to dali mezi nohy a běhali jsme po vesnici, skákali jsme přes překážky. Dneska je to sport, kterým se dělá dokonce i mistrovství. Takže jsme byli takové průkopnice a ani jsme o tom nevěděli. Možná, kdybychom to věděli, věnujeme se tomu do dnes.
9: Aplikace Rádia Impuls. Pošlete hlasovku přímo do studia. Reagujte na ranní i víkendové téma nebo přispějte aktualitou do dopravy 007.
11: Toulavej Charlie, zdravím. Chomutov směr Praha. Bílý čepice, dodávce neoznačený.
9: Mobilní aplikace Rádia Impuls. Zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play. Jirka Kolbaba. Cestovatel Rádia Impuls. Jirko, co byl tvůj nejbláznivější zážitek na cestách?
12: Těch bláznivých situací může být několik a začíná to českými silnicemi a potom to pokračuje třeba v Antarktidě nebo když létá malými letadly kdekoliv po světě. A na druhé straně ty bláznivé situace vždycky dopadly dobře, takže se to překlopí a já si je užívám a doufám, že si ještě dlouho užívat budu.
9: Cestovatel Jirka Kolbaba. Každé dopoledne po 10. na Rádiu Impuls.
13: Radio Impuls. Doprava 007.
0: Dobré ráno, 007. Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Zdraví vás Honza Daněk. Hodně plný je pražský okruh směrem na letiště mezi Jesenicí a Ořechem. V protisměru to zpomaluje mezi Zlíčínem a Ořechem. Pobralo se také na D1 na 6. kilometru u Průhonic ve směru do Prahy. Kolona má 2 kiláky. V Praze se zdržíte na východní části okruhu mezi Černákem a Štěrboholi a v Liberecké do centra. Dvoukilometrová kolona je na trase z Benešova do Prahy před Mirošovicemi a nesouvislá kolona hlavně kamionů je na D1 před Brnem z Prahy mezi Býteší a 196. Fronty vidím také na příjezdu do Pardubic směrem s Chrudimi a na trase z Liberce do Turnova tradičně před Hodkovicemi nad Mohelkou. A je to z dopravy všechno. Doplňující info můžete namluvit i vy přímo přes aplikaci Rádia Impuls stisknutím tlačítka.
1: Dnešní ráno na Impulsu je ostravské a ostravskou rodačkou velmi slavnou je i zpěvačka Heidi Janku. A s tou je náš zuřivý reportér.

0: A rodino, pojďte blíž, dnes vysíláme speciálně pro vás, pro všechny fanoušky Baníku i Stodolní.
1: Zuřivý reportér Rádia Impuls.
2: A zuřivec stráví ráno s ostravskou rodačkou. Hajdy Janku, krásné ráno.
0: Ahoj oběma.
3: Impulzovi znovu krásné dobré ráno. Jsem s dámou českého showbiznesu, Heidi Janku. Vy jste vlastně taková jedna z těch dám, které vnímám v českém showbiznesu, nebo vůbec jako v prostoru českém, že patříte k té Ostravě. Byť už tam dávno nebydlíte, ano. Tak ale dá se říct, že vy jste ta Ostravačka.
4: Ano, mě to tam pořád jako táhne, já tam mám kapelu, mám tam rodinu, takže se tam vyskytuju velmi často. Dokonce spávám v jednom nejmenovaném hotelu a tam mám svůj pokoj. Oni mi pořád dávají stejný pokoj.
3: Co Baník? Baník Ostrava. Kdy jste naposledy byla na fotbale?
4: No, to už je dávno, to jsem myslím byla dokonce už i tady v Praze na nějakém fotbale, ale na Baník jsem chodila a chodila jsem na bazaly a těším se, až budou nové bazaly, protože vím, že se to tam teďka jako rekonstruuje. Jo, Baník prostě, Baník pičo, no.
3: No, vy jste říkala zajímavou historku, ano. Jak to vzniklo, a to já vůbec netuším, pro mě to je nějaký pokřik, který prostě baníkovci křičí na fotbale, ale vy máte k tomu historku.
4: No, nevím, jestli jak to vzniklo, ale slyšela jsem takovou historku, jak se to dostalo i do světa, protože fenomén tohoto slovního spojení byl vlastně v období nebo v době, kdy byl v České republice mistrovství světa v hokeji. V Ostravě hráli Švédi, kteří se dostali potom do finále a měli samozřejmě kolem sebe fanoušky. A ti, kam přišli do jakéhokoliv baru na Stodolní, tak vždycky na ně někdo zařval Baník pičo. A oni samozřejmě nevěděli, co to znamená, a zeptali se. A oni jim vysvětlili, že to je takové, jakože, takové ahoj, takové jako hello.
3: Pozdrav.
4: Takový pozdrav ostravský.
3: Lokální.
4: No, ale stalo se to, že ti Švédové se potom dostali do toho finále. Jejich fanoušci přijeli z Ostravy do Prahy a tady v každém baru na každého holákali Baník. Takže si myslím, že dlouho v tom baru nepobyli.
3: To je hezký. Tak vidíte, i takovýhle věci se rozvíme o Baníku Ostrava, Impulzáci od Heidi Janku, s kterou vysíláme dneska ráno společně a za hodinu budeme ještě pokračovat. Zatím dobré ráno, děkuji.
4: Těším se.
0: Jak vzpomínáte na Ostravu, klidně nám to můžete nahrát i s dialektem, pokud v tom jedete, a samozřejmě my se nesnažíme s Klárkou jakýmkoliv způsobem implantovat dialekt, protože by nám to nešlo.
2: Nešlo, ale já jsem ráda, že to ta Heidi řekla, konečně to ráno zaznělo, protože všichni víme, že Baník něco, že jo.
0: Posloucháte Halo, tady Impulzovi, Freddy zpívá Love Kills, je 5 minut před 7:30, Halo, tady Impulzovi, do celé země.

0: Kdo má dneska hlavní roli ve vysílání? No přece ostravská rodina, pojďte blíž.
1: Kláro, jak to s tebou vypadá?
0: Kláro, jak to s tebou vypadá?
2: Příběh o našem prkénku záchodovém všichni známe. Dítě si sedlo na záchodové prkénko, zavřené záchodové prkénko. Prkénko ruplo, rozbilo se, záchod je atyp, prkénko neexistuje, firma zkrachovala, jedno je ve Španělsku. V nějaké malé firmičce pán posílá, sliboval. A ono opravdu jede, to prkínko je prý už na cestě.
0: Ty sleduješ zásilku?
2: Ano, vypadá to, že prkínko je na cestě a že si konečně sednem na tu toaletu bez toho chladivého porcelánového pocitu.
0: Můžeme pokračovat ve vysílání?
2: No, budu vás informovat, jak to vypadá nadále.
0: Těším se moc. Příjemné ráno, bude polojasno až jasno, odpoledne můžou připlout mraky, může sprchnout i zabouřit. Teploty 23 až 27 dneska přes den.
2: Bude polojasno, to si říkal, a ve Vyškově už se na to těší, tam je aktuálně 13 stupňů, to nám píše Macek. V Ostravě je 14 a prší tam, ale představte si, že se to řekne trošku jinými slovy, to prší, jo? A Peťo, děkujeme za to. A 11 stupňů je v Poličce a zdraví Honza. Díky za všechny vaše zprávy na náš WhatsApp 605 222 007.
3: Vtip dne. Plavec v moři, strašně vysílený, už nemůže, hodinu plave a už to nedává, už tak jako začíná i myslet na to, že nepřežije. A teď v dálce vidí to jedno světýlko a říká si, ježiš, naděje, tak jako ještě z posledních sil se snaží vydržet, teď už z toho jedno světýlka je víc světýlek, jak se to přibližuje. Nakonec mu někdo hodí ten záchranný kruh, tak ho vytáhnou, přežije, je teď na té lodi a tam ho vítá kapitán a říká, vítejte na palubě Titaniku.
4: Zítra vychází týdeník Téma. Když začnete zapomínat jména, o příznacích začínající demence, stárnutí paměti i prvním účinném léku na Alzheimera, který bude co nevidět i v Česku. Čtěte už zítra v týdeníku Téma.
5: Právě teď v Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Spěcháte? Nebojte. Zboží vám na prodejně připravíme už do 15 minut od rezervace. Planeo.
6: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden mrož, zmrzlina jahodová s tvarohem za 13,90. Nescafé Gold, instantní káva, různé druhy za 177,90. A Velvet, toaletní papír, 9 rolí za 54,90. Až do 9. června. Kaufland.
7: Stavebniny DEK přináší mega akci. Ucelené komínové systémy Shield s izostatickou komínovou vložkou nyní za výjimečně snížené ceny a navíc s dopravou zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 12. června. Tak si přijďte pro komínové systémy Shield za skvělé ceny s dopravou zdarma. Více na DEK.cz.
8: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
10: Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
11: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro vepřovou plec bez kosti kilogram za 59,90 a meruňky volné kilogram za 49,90. Bila. To dobré začíná u nás.
12: Víte, jak se pozná ohleduplný a spokojený řidič? Jezdí s úsměvem a zastaví tam, kde se to vyplatí. Na čerpacích stanicích OMV hrajeme o radost. Někdo si odveze benzín na rok, někdo kávu Viva na celý měsíc. Odměn máme hromadu. Mějte připravenou aplikaci OMV MyStation a poslouchejte Impuls. Jezdíme s úsměvem i do vašeho regionu. Jedině na Impulsu a na OMV s aplikací MyStation.
13: Dvě minuty po půl osmé, zprávy jednou větou a Kateřina Palajová. Na Vltavě v centru Prahy se dopoledne v rámci simulovaného cvičení záchranných složek srazí lodě. Odbory jednají s vládou o přesunu agent. Krajním řešením je stávka. Při izraelských náletech na město Gaza dnes ráno zemřelo 8 lidí, dalších 15 se zranilo. Některé čerpací stanice v Moskvě a na severu Ruska začaly zavádět limity na nákup pohonných hmot. A fotbalový záložník Tomáš Souček označil spekulace o návratu z West Hamu do pražské Slavie za drby.
14: Halo, tady Impulzový
0: Na každém šprchu pravdy trochu, Kačenko.
2: Je to tak.
0: Krajčo, Lendl, nohavica, rotrová, špinarová. Kdo je podle vás největší ostravský export? Ostravské ráno a Klára Šedová.
2: A Honza Daněk.
0: Vaši ranní společníci právě teď.
5: Impulzovi. Jsme vaše rádiová

0: zahraničí oslavský export je Heřman Gazda a napsala nám před malou chviličkou posluchačka, my jsme úplně zapomněli na Heřmana, viď? Jako lidi vlastně součástí rádio rodiny.
1: Prostě. No ale na něj se zapomenout nedá, no. Protože to je opravdu nejenom export, ale expert.
0: Máš pravdu.
2: Když se poví Ostrava, Pražáci hnedka chytají za chvaty stího mamu, že nemáme kyslík a místo vzduchu dýcháme brikety. Ale guvno, přátelé, my tu míváme i modré nebe. Sice enem tak dva dny v roku, když je silný vítr od Polska, no ale máme. Obyvatel Ostravy, který se vyskytuje v různých podruzích jako chlop, roba, synek, děvuška nebo chachar, je tvor nesmírně upřímný. My tu nemáme čas na dlouhé keci, bo dlouhé keci rovná se málo vytočeného piva. I rychle mluvíme, bo máme krátké zobaky. Proč říkat, přejete si ještě něco, pane? Když stačí říct, chceš ještě pivo, píčo? Efektivita na prvním místě. Ostrava kvas neubije falešným úsměvem. Když ho sereš, řekne ti to, nebo ti rovnou jednu pleskne. Mezi naše nejkrásnější stavby patří Dolní Vítkovice. To jsou naše Hradčany. Železné monstrum, kaj se tavilo železo. A dneska tam po sobě lidi grcají na kolorsech, chlastají drahé kafe a tváří se, že kultura za 500. Je to vlastně obří hromada rezavého šrotu, ze kterého jsme zrobili národní památku. Geniální tah. No a další, Stodolní ulice. Fenomen, který sice už zažil lepší časy, ale furt je to největší hustota vydlabaných mozkových buněk na metr čtvereční. To ti podepíšu, chodím tam tež. No a máme haldy, hlavně Ema. Kopec, ve kterém to hoří. Rozumíš tomu? Pod zemí se tam dymí a žere samo sebe. Takže i když je venku minus 15, na Emě roste trava. Ostrava prostě ohýbá i fyzikální zákony. A na co je nejvíc Ostrava hrdá? No Baník, p***o! To není jeden fotbalový klub, to je náboženství. Když hraje Baník, město stichne a všichni zvu. Když vyhraje, pije se. Když prohraje, pije se víc, aby se zapomnělo. Tak to je naša krásná Ostrava, bando. Pro Radio Impuls, Heřman Gazda, největší ostravský Mišulín.

0: dneska k nám v 11 přijde taky Richard Krajčo, což je Moravskoslezský kraj, což je Ostrava, což je Krištof. Přijde představit novou písničku, kdybyste Krištofovi chtěli něco vzkázat nebo se ho zeptat, klidně můžete nahrát přes aplikaci Rádia Impuls. A přes ní nahráváte taky váš vztah k Ostravě. Robert.
1: Je mi 57 let a žil jsem v Ostravě jako horník, ale teď už jsem v plném invalidním důchodu. A Ostrava je to nejlepší město.
0: Další reakce.
2: Krásné dobré ráno Impulzovi. K té Ostravě zpěvačkou, českou zpěvačkou mýho života je a vždycky bude Hanka Zagorová, kterou jsem milovala, a musíme si připomenout, že i ona pocházela z Ostravy.
3: Hlavní ostravský výraz je po. To se tady používá pořád. Prostě, když se na někdo zeptá proč, no tak bo. Po beton, po restaurace, po všechno. Všechno je bo.
0: Takže heslo dnešního rána je bo.
4: Nejsme jen rádio. Jsme vaše rádiová rodina. Impulzovi.
0: Bo za chvilku doprava.
4: Zuřivý reportér Aleš Růžička je odvážný.
5: Právě teď spouštíme kouly a zároveň s tím i štětku do prvního dnešního komína, jo? Takže si to moc užíváme tady na Praze 10 s úžasným výhledem.
4: Je vynalézavý.
6: Obě dvě dohromady do pusy, jako. Fouka, a ono to netahat. Potom udělá víc ptáčků, že jo?
4: Je nezastavitelný.
7: Cesta na Svatou hory, poutní místo do Příbramy. Jsem právě teď vylezl po nejdelších schodech v České republice. 6 minut a 30 vteřin.
4: On je totiž jediný svého druhu. Zuřivý reportér vysílá od pondělí do pátku jedině na Impulzu.

0: se 4A. Rádio Impuls, doprava 007.
1: Vynasnažím se tady použít i teď v dopravě. Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Zde jedna se teď hlásí, náš agent, jsou tam problémy.
2: Jedu z Jihlavy, směr Rožnov pod Radhoštěm, od Jihlavy, Velký Meziříčí, Brno, sedmý kamion, ucpano. Za Brnem už doprava lepší a místy noha, tak dávejte pozor.
1: Hodně plno je taky na příjezdu do Brna po Bratislavské D2 od 3. kilometru. Pomoc aut.

Pardubic cestou s Krudimi a Kutné hory. Bo taky opraví a moc aut. A je to! Kdybyste měli doplňující informace, tak nám je klidně můžete nahrát přes aplikaci Rádia Impuls. No a pokud máte rádi vzdělávací procesy a jste rádi edukovaní, pan profesor vás za malou chviličku zve na minutku chemie. Vysvětlí on sám a vyzkouší si vás. Minuta po 7:45. Dobré ráno.

0: Pátky do lavic. S panem profesorem na rádiu Impuls.
1: Dobré ráno, studenti. Dnes je tu chemie. A my budeme spolu s madame Curie rozbíjet atom. Teď to samozřejmě byla nadsázka, ale o atom opravdu půjde a navíc si zahrajeme hru na pravdu. Je to, co se vám chystám sdělit, pravda nebo nepravda? Atom je nejmenší částice látky, kterou už nelze dále dělit. Tak a je tu výsledek naší hry na pravdu. To, co jsem řekl, je nepravda. Student Ňouma přestane laskavě nevěřícně kroutit hlavou a poslechne si mě. Přestože atom pochází z řeckého slova nedělitelný, lze rozdělit na protony, neutrony a elektrony. A teď už to víte všichni. Pro dnešek končíme. Váš pan profesor.
0: Zpátky do lavic s panem profesorem. Každé ráno u Impulzový.
2: Co se budem, chemie je věda o látkách, o tom, z čeho se skládají, jak se mění a jak spolu reagují. Jiná věc je chemie mezi dvěma lidmi. Tam to úplně jasný pravidla nemá, že?
3: Ale o tom někdy jindy. To byl pan profesor, víc dílu najdete na Impuls.cz. Mrkněte na náš nový

0: rádio. Jsme vaše rádiová rodina. Impulzově.
1: Musím trošku opravit jingle. Nejsme jen rádio, bo jsme vaša rodina. Posloucháte Halo, tady Impulzově. Dnes Ostrava speciál. Ozvěte se taky, jaký vztah máte k tomuto výjimečnému městu a celému regionu.

Teď jsem dostal vynadáno od jiného posluchače. Jo, Klárinka se omlouvá, potřebovala se odběhnout k doktorovi, takže teď už nebude znít z éteru, jenom abyste viděli, ale bude v pořadu Úsměv, prosím, za chvilku ještě. To je důležitá věc vám říct. Ale teď jsem dostal vynadáno od jiného posluchače, že nehrajeme Jarka Nohavicu dneska vůbec, že jsme nezahráli Jarka. Starý muž, Těšínská nebo Třičuníci? Která z nich se vám líbí? Starý muž, Těšínská nebo Třičuníci? Kterou se zahrajeme v další hodince? Rozhodněte vy A, B nebo C. Starý muž A, Těšínská B, Třičuníci C. Klidně se prostě můžete ozvat teďka přes aplikaci Rádia Impuls nebo samozřejmě, sakra, úplně jsem zapomněl, přes náš WhatsApp 605 222 007. Rozhodněte právě teďka na našem WhatsAppu. Krásný

0: Kterou od Jarka Nohavici si zahrajeme? Starý muž, Těšínskou nebo Tři čuníky? Zatím vede Starý muž, ale můžete to přehlasovat přes náš WhatsApp 605 222 007. Bude polojasný den, odpoledne může sprchnout, teploty do 27, to je aktuální počasí, jen abyste věděli. Posloucháte Halo, tady Impulzovi, Ostrava speciál.
1: Vlasta Korec, to je náš expert na dobrou náladu. Už v 9 vám pustí 7 pecek bez reklam pro vaše milionové kolegy. Naservíruje zážitky cestovatele Jirky Kolbaby a doručí radost ze života. Dopoledne s dobrým Korcem, Vlastou Korcem. Každý všední den v 9 na rádiu Impuls.
2: Je tu nové číslo časopisu Žena a život s letním speciálem Chuťovka. Upečte ty nejlepší ovocné koláče a připravte se na letní grilovačku. Herec Vladimír Polívka prozradil. Musím cíleně bojovat proti sfotrovatění. Plus praktický návod, jak nemuset makat do stovky. Nová Žena a život s letní chuťovkou právě v prodeji.
3: Právě teď v Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planeo.
4: Na obzoru jsou další deště, Češi podceňují rizika sklíšťat. Naši fotbalisté vyrazili v Americe na baseballový duel. Je 8 hodin, zprávy nese Kateřina Palajová.
5: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
4: Po nejsušším jaru v historii přijde další závlaha. Meteorologové na obzoru vyhlíží deště. Na mokré počasí se připravuje i reportér Michal Ransdorf. Dobré ráno.
6: Hezké ráno. Na gumáky do bláta to zatím úplně nebude. Rozprší se nám ale trochu už zítra, a to především u hranic s Německem. Všechno začne už během dnešní noci. Po suchém dni s teplotami mezi 23 a 28 uzavřeme pracovní týden s deštěm v Plzeňském, Karlovarském, Ústeckém a Libereckém kraji. Do toho nám v pátek trochu klesnou teploty na stále příjemné hodnoty okolo 19. Naděje na přehánky to bude i během soboty, to sice sluníčko často vykoukne a zahřeje nás na letních zhruba 23 stupňů. Deštníky by se ale měly opět připravit především lidé na severu. Neděle na tom bude celkem podobně, pláštěnka na výlet se tentokrát bude hodit spíš cestovatelům stále na severu Česka. Do příštího týdne bychom ale měli vstoupit spíš suchou nohou. Teploty se budou držet podobně jako v předchozích dnech okolo 23 a aspoň nepromokavé boty, to ale zase bude chtít příští úterý a středu. Deště nám teploty srazí až k 16. Michael Ransdorf, Radio Impuls.
4: Klíšťata Čechy nechávají v klidu. S oteplením vychází varování před jejich aktivitou. Mimořádně vysoká je nyní podle meteorologů hlavně v Plzeňském, Středočeském, Ústeckém a Moravskoslezském kraji. Lékaři v této souvislosti opět varují před nebezpečím nákazy boreliózou a encefalitidou. Tou se u nás ročně nakazí okolo 700 lidí. Komplikované průběhy nemoci lékaři zaznamenávají každý rok. Pro vakcínu se ale Čechům nechce. Dokončené očkování s třemi dávkami má jen 38% lidí. Členské státy Evropské unie dali zelenou zahájení jednání s Ukrajinou a Moldavskem. Oznámila to ukrajinská premiérka Svidirenková. Ukrajina zahájila rozhovory o přistoupení k Evropské unii v létě roku 2024. Dosud je blokovalo Maďarsko. Po květnovém nástupu nového premiéra Pétera Maďara a včerejším dosažení komplexní dohody s Kyjevem o rozšíření práv pro 100-tisícovou maďarskou menšinu žijící na Ukrajině se to ale změnilo. Maďarsko nicméně stále nepodporuje urychlené jednání Kyjeva o vstupu do Evropské unie. Kapela Krištof vydala novou písničku. Jmenuje se Půlnoční hřích a do světa se dostala s úderem půlnoci. Při té příležitosti k nám dnes dorazí zpěvák Richard Krajčo, se kterým vydání nahrávky společně oslavíme od 11. hodiny.
7: Píseň se objeví na připravovaném albu, které vyjde v říjnu. Richard Krajčo ale zdůrazňuje, že žádné velké koncertní šňůry letos v plánu nejsou. Kapela má totiž období odpočinku.
8: Krištof sice vydává novou desku, ale my se vrátíme koncertně až v roce 2028.
7: I tak ale existuje možnost, jak si zpěv Richarda Krajča užít ještě letos naživo. Přijal totiž pozvání zaspívat jako host na českém mejdanu s Impulzem.
8: To bude speciální v tom, že tam budeme vlastně ve dvou, možná ve třech. Já mám takový jako set, takzvaně na kopák, kytar, kytaru a trumpetu, ale musím vám říct, že jsem hrál třeba na několika plných náměstích a dá se i takhle vykouzlit pořádná show, tak doufám, že ty lidi potěším.
7: Mejdan se letos koná 17. října. Tomáš Kabát, Radio Impuls.
1: Sport.
4: A naši fotbalisté si zpestřili čekání na šampionát. Vyrazili na utkání baseballové ligy mezi New York Yankees a Clevelandem Guardians. Hru sledovalo všech 26 nominovaných fotbalistů. Trenéři ale chyběli. Nezbyly na ně lístky. Hlavní kouč Miroslav Koubek prozradil, že zatím doháněl spánkový deficit. Reprezentaci před mistrovstvím světa čeká ještě zítra nad ránem našeho času generálka proti Guatemala v New Jersey.
0: Dal jsem vám na výběr, protože jste nám vyčinili, že nehraje mnohavicu, takže Starý muž, Těšínská, Tři čumníci, ABC a hádejte, která písnička vyhrála, kterou si právě v tuto chvíli zahrajeme. Aha, chvíle napětí.
1: Impulzovi, jsme vaše rádiová rodina.
0: Vyhrál Starý muž.

Až budu starý, mužem budu staré knihy číst a mladé víno lisovat. Až budu starý, mužem budu si konečně jist tím, koho chci milovat. Koupím si pergamen a štětec a tuša jako čínský mudrc, sednu na břeh řeky.

svým mužem pořídím si starý byt a jedno staré rádio. Až budu starým mužem, budu svoje místo mít. U okna, kavárny, avion, koupím si pergamen na štěpec a tuš a budu pozorovat lidi, kam do.

0: starým mužem budu černý oblek mít a šedou vázanku, až budu starým mužem budu místo vody pít. Lahodné víno ze čbánku, koupím si pergamen a štětec a tuše, budu mlčet jako mlčí ti, kdo vědí už, starý muž. Starý muž.
1: Rádio Impuls. Úsměv, prosím.
2: Prosím.
3: Milane, dobrý den, tady jsou Impulzovi Klára Šedová a Honza Daněk.
4: Dobrý den.
3: My jsme dostali za úkol říct vám, že jste skvělí.
4: Dominika to celý spáchala. Ráda bych přes vás předala zkaz mému úžasnému příteli Milanovi, nebudu točit slovensky, protože bych zněl blbě. Miluju všechny ty nezapomenutelné chvíle s ním, ale především miluju jeho, je mi neskutečnou oporou, vzorem a lepšího partnera jsem si ani ve snu nepředstavovala. Těším se na další hezké zážitky a na další životní náhody, které nás provází.
3: To je tak hezký, že?
2: Jo, že nemám slov, mám slzy a tím jí moc děkuju. Mám to úplně stejný a zbytek si s ní vyřídím osobně.
4: Dominika, předpokládám, oni ty Slovenky jsou emotivnější, ne? Než my český kluci.
2: No,
4: ty Slováci myslím, obecně jako národ se mi zdáli vždycky emotivnější. Takže by nás moc s Klárkou zajímalo, kde jste se vlastně vy dva potkali?
2: Ježiš, to ani nevím. To nějak... Nevím, chodili jsme nějak kolem sebe a pak jsme se nějak potkali.
3: A jak dlouho jste spolu?
2: Ježišmarja, to se mě neptejte, protože...
3: A chlap neví.
4: Tak ať vás takhle zbytečně, ať vás nebudem vás vůbec trápit. Pojďte sebrat pár vět a nějaký to vrátit hezky.
2: Dominiku, co jsem v tobě našel, je něco neskutečného a až vlastně teď poznávám, že ten život není jenom o starostech a o práci a o věcech povinných, ale že to je vlastně radost, zážitky, spousta hezkých chvilek, spousta nezapomenutelných okamžiků a tak.
4: To jste řekl tak hezky a tak jako niterně, strašně se mi to líbilo.
3: Mějte se krásně a naslyšenou.
2: Děkuju moc a mějte se hezky taky. Děkuju a shlánou.
4: Vlastně prosím je o skvělých lidech a my potěšili dalšího skvělého člověka. Máte je také ve svém okolí, no tak jsem s nimi. Dejte nám na ně kontakt, napište to třeba WhatsAppem nebo e-mailem impuls@impuls.cz nebo pošlete na WhatsApp 605 222 007 a my jim uděláme radost.
1: Rádio Impuls. Radost ze života.
4: Ale teď už to chce horkou nebo studenou.

0: nebo studená sprcha? Ha, to se dozvíme za chvilku. Druhé zazvonění. Třetí. Čtvrté. Páté.
1: Tak nám to nikdo nezvedl, no, dneska. Nedá se nic dělat. I to se děje ve hře Halo tady Impulzovi. Pan Lubomír byl na řadě, jak kdyby řekl výherní heslo Halo tady Impulzovi, mohl si klidně i zatočit naším výherním kolem. Schválně na zkoušku, já tam přeběhnu a zatočím, protože to právě teďka přenášíme na Facebook. Jdu a zvedám se. Zapl jsem si mikrofon na druhém konci studia a kdyby se mi to dneska zadařilo, točíte to? Tak pojďme na to. Kolo se točí. Dneska jsem do toho za stolik neuhodil a pozor, byl by to krásný trojnásobek. Škoda, velká škoda, že nám náš posluchač dneska nezvedl telefon, ale to přece nevadí. Zítra je taky den. Partnerem hry je Betano, online sázkovka s moderní aplikací, skvělými kurzy a nadupaným kasínem. No jasně, Betano, hrajeme zase zítra.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Osobám mladším 18 let je účast na hazardních hrách zakázána.
3: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Chodura špekáček s uzenou slaninou 100 gramů za 13,90. Vodňanské kuře, smažené kuřecí hranolky se sýrem nebo popcorn za 129,90. A Olma, Florian nebo Míša mléčný nápoj za 16,90. Až do 9. června. Kaufland.
4: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4. Nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Více na toyota.cz.
5: Stavebniny Dek přináší mega akci. Půjčovna stavebnin Dek nyní nabízí k pronájmu akovazače armatur za super ceny a navíc 120 metrů vázacího drátu zdarma. Mega akce v půjčovnách stavebnin Dek platí do 12. června. Tak si půjčte akovazač a my vám k němu navíc dáme vázací drát zdarma. Více na dek.cz.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Potřebná doprava, všude po republice, hodně aut. Ostrava speciál naše dnešní vysílání. A přeji krásné dobré ráno, nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Přerušovaná kolona kamionů je na D1 před Brnem směrem z Prahy mezi Velkým Meziříčím a 196. kilometrem. Zúžení pak brzdí provoz na 318. kilometru ve směru z Ostravy do Olomouce. Kolona tady má přes 2 kiláky. Dvě osobní auta se srazila na D8 na 24. kilometru ve směru do Prahy. Doprava zpomaluje. Popojíždí se na Pražském okruhu směrem na letiště mezi Jesenicí a Ořechem. V protisměru se zdržíte mezi Zličínem a Jinočany. Hodně plná je plzeňská D5 před Prahou od Loděnice. V hlavním městě vrcholí ranní špička, počítejte proto s časovou rezervou. Další kolony vidím na trase Liberec-Turnov před Hodkovicemi a taky na silnici 20 z Plzně do Varů před omezením u Třebouně. Z dopravy všechno a Heidi s Alešem vstoupí do vysílání hned, jak Marek Ztracený dospívá Ta bílá ti sluší. Ano, i Heidi patří k dnešnímu ostravskému speciálu, do kterého se konec konců můžete vmísit i vy, když namluvíte svůj vztah k Ostravě přes aplikaci Rádia Impuls a vstoupíte do daného tématu.

0: Rádia Impuls. Dnes ráno se věnujeme Ostravě víc než ostatní a celému regionu, jejímu okolí a taky Baníku. Zřivec to má úplně stejně a tráví ráno s jednou ostravskou rodačkou.
1: Impulzovi, znovu krásné dobré ráno, dneska naposledy s Heidi Janku. Heidi, zdravím vás, dobré ráno, ještě jednou děkuji.
2: Dobré ráno. Čas.
3: Ano, není zač.
1: Tak my jsme se už jako dohodli, že vy jste teda hrdá Ostravanda.
3: Mhm.
1: Máte vlastně v srdci i Baník, Ostrava tím pádem.
3: Ano.
1: Umíte si představit, je možný, aby Ostravák nefandil Baníku?
3: Nemyslím si.
1: Aby třeba fandil Spartě?
3: No to vůbec.
1: No, jako no nějak tajně možná.
3: To asi ne.
1: Ve svý duši?
3: To asi ne, jako třeba se půjde podívat na ten zápas nějaký, ale myslím si, že jako Ostraváci, když jsou to fotbaloví fanoušci, tak jsou vždycky jakože Baníku tak nějak věrní. Já mám v kapele, už jsem o něm mluvila, nevlastního syna Adama Pavlíka, ano, který je takový Baníkovec, že když zkoušíme, na koncertě si to ještě nedovolil, ale při zkoušce, když zkoušíme a zrovna v tu chvíli hraje Baník, tak on si ten zápas najde na telefonu a sleduje ho v rámci zkoušky.
1: Takže má tam prostě místo noc, tam má
3: jo,
1: telefon
3: má, a má
1: tam
3: jede. Má televizku malou a kouká se. No, takže,
1: to je jako...
3: takže zdravíme Adama.
1: Tak mi ještě řekněte, kam byste nás pozvala v Ostravě, když tam pojedeme a budeme mít nějaký čas, anebo třeba si udělat i cílený výlet do Ostravy nebo na Ostravsko, kam bychom měli podle vás zajít?
3: Beskydy. Prostě já, když jsem v Ostravě a mám chvilku volna, tak prostě musím jít na Pustevny. Musím si tam udělat výlet, protože to je taková tradice. My máme chatu v Malenovicích, kterou už neobývám, ale samozřejmě jako to okolí té Ostravy, ale myslím si, že i v té Ostravě si najdete něco hezkého.
1: Tak jak jste říkala, tak tam jezdíte na zkoušky s kapelou a potom následně vystoupení po celé České republice. Tak nás na něco pozvete. Máte i novou písničku, jsme si i hráli na Impulzu.
3: Já děkuji, doufám, že se tam objeví víckrát. Ano, mám novou písničku Milé ženy, která vznikla v Ostravě. Dokonce ji napsala jedna básnířka z Ostravy. No kam bych vás pozvala, asi to teďka nepamatuju, ale když tak se podívejte na moje webové stránky www.heidi.cz a je tam aktualizace našich termínů.
1: Máte tam to, co prostě máte pod sebou napsané. Tak se podívejte, jak jste slyšeli na stránky Heidi Janku a já vám ještě moc děkuju za váš čas. Mějte se moc krásně, ať se daří, krásné jaro, léto a my se budeme těšit zase někdy na slyšenou, viděnou.
3: Já moc děkuju a jsem ráda, že jsem mohla udělat Ostravě aspoň trošku reklamu.
1: Myslím, že byla hezká ta reklama, takže mějte se hezky.
0: Děkuji. Hromadu ostravských hostů máme dneska a Heřman Gazda se o slovo přihlásí zase za chviličku.

0: posloucháte Halo, tady Impulzový, je krátce před 8:30, nádherné ráno vám přeje Honza Raněk za celý ranní tým. Klárka už šla, potřebovala si odběhnout dneska k doktoru a já pro vás mám počasí polojasný den, odpoledne může zabouřit a zapršet, přes den maximálně 27 stupňů Celsia, což je příjemné jarní počasí. Užijte si den!
1: Zítra vychází týdeník Téma. Když začnete zapomínat jména, o příznacích začínající demence, stárnutí paměti i prvním účinném léku na Alzheimera, který bude co nevidět i v Česku. Čtěte už zítra v týdeníku Téma.
2: Již 35 let potkáváte na silnicích nejen v naší republice přívěsy Agados. Tradiční český výrobce nabízí přívěsné vozíky pro profesionály v různých odvětvích i pro domácí kutily. Kvalitní zpracování, důraz na detaily, dostupnost náhradních dílů. Agados. Přívěsy skutečně vyrobené v České republice. Agados.cz.
3: Právě teď v Planeu. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Spěcháte? Nebojte. Zboží vám na prodejně připravíme už do 15 minut od rezervace. Planeo.
4: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
5: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90 až do 9. června.
4: Čerstvé jako z Kauflandu.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
9: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
10: Pak přijeďte do AutoESA.
9: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
10: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
9: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc a to i hned a v hotovosti.
11: Kdo na to jde od lesa, prodá auto u ESA.
12: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 79,90. A slunečnicový olej Gustona, litr s apkou za 29,90. Albert. Dle srovnání k 27.5.
13: Přesně v 8:30 začínají zprávy jednou větou s Katkou Palajovou. Z ostravské zoo utekl lemur kata, lidé se ho nemají snažit odchytit. Policisté zjistili totožnost osoby, která na konci loňského roku anonymně vyhrožovala střelbou v obchodním centru Galerie Teplice. V květnu zemřelo na české železnici 18 lidí, což bylo nejvíce od začátku roku. Státy Evropské unie dali podle Kyjeva zelenou prvnímu kroku v přístupových jednáních. A na dnešním meetingu Diamantové ligy v Římě budou 4 Češi, včetně halové mistrně světa Manuel.
0: No, logicky, že hrajeme všem lemurům.
14: Já tak rád trsám, já tak rád trsám, ty tak rád trsám,
0: já tak rád. Dobré ráno, milí posluchači. Dneska máme zrovna ostravský den a stane se takováhle událost, takže pokud jste zahlédli lemura, rozhodně dejte vědět do vaší radiorodiny. Krásné ranko. Tady je Honza Raněk, zdravím celou v tuto chvíli ostravskou rodinu a za malou chvíli to zase prodebatujeme. Máte nějaký vztah k Ostravě, co vás jako první napadne? Nahráváte nám vzkazy přes aplikaci Rádia Impuls.
15: Impulzovi, jsme vaše rádiová rodina.
16: Halo, tady Impulzovi. Nosím černý brýle.

0: Přece krásné ráno vám přeje Honza Daněk za celý ranní tým Halo tady Impulzovi. No tak slyšíte to sami, dneska máme Ostravu speciál prostě a vy se nám ozýváte do ranního vysílání a máte spoustu zážitků z Ostravy. Ať už jste tam maturovali, žili, fárali, dělali spoustu krásných věcí a já za to děkuju.
1: Ostravu mám spojenou se svým dětstvím, kdy jsem tam jezdívala na prázdniny k tetě a ke strejdovi a připadala jsem si jako v Hollywoodu, protože já, holka z malé vesnice, jsem najednou byla ve městě, kde jezdili tramvaje, na každém rohu byla zmrzlina, bylo tam všude plno lidí, tak to se mi vždycky moc líbilo.
2: Víte, proč u nás v Ostravě je tak vysoká nezaměstnanost? Bo už je všecko zrobené. Zdravím Impulzovi.
0: To bylo takové hořko-sladké. Další reakce.
3: Tak Ostrava a mám slzy v očích, protože hned se mi vybaví Hanička Zagorová. Moje celoživotní pěvecká láska. Prostě jsem jí milovala od základní školy a teď už jsem v důchodu a kdykoliv o ní něco slyším, vidím, mě to zasáhne.
0: Aby toho nebylo málo, v 11 hodin přijde do studia Richard Krajčo, hrdý Ostravák. Ten letos zahraje na České Mejdanu s Impulzem jako speciální host a právě dneska vám představí svoji novou píseň. Kdybyste mu chtěli poslat zkaz nebo nahrát něco pro cokoliv, nahrajte to přes aplikaci Rádia Impuls. Rádi to Richardovi pustíme přímo do vysílání.
4: Miluju náš kraj Razovity, naši Ostravěnku a i když už jsem téměř 8 let z Ostravy pryč na jihu, zbožňuju Ostravu, bo Ostrava, no ní?
0: Díky vám všem, jste naprosto skvělí. No a slibovala jsem taky jako Hermana Gazdu, že jo? Tak tady je, přepojuju, prosím.
5: Teraz tady mám jednu otázku pro moderátorskou show na Rádiu Impuls. Hnedka po ránu, poslouchej. Přeložte mi větu z ostravštiny, jo? Čumíš jak šťur do ryny. Ještě jednou pro jistotu. Čumíš jak šťur do ryny. Přelož a řekni, schválně. Ono to jsem zvědavý.
0: Tak já si myslím, že šťur je potkán a ryna by mohl být to, co je kolem domu, okapy. Ale nejsem si úplně jistý, protože do Ostravy nejezdím tak často jako před lety. Tímto zdravím Kysučanovi.
5: No a jaká je správná odpověď?
0: No?
5: Čumíš jak potkán do okapu.
0: Dobrý jsem, čumíš jak potkán do okapu. Čumíš jak šťur do ryny. Posloucháte Halo, tady Impulzový čtvrtek, 4. června, 7 minut po půl deváté. Krásné dobré ráno. Pokud ještě chcete vyjádřit svůj vztah k Ostravě nebo k Moravskoslezskému kraji, nahrajte to přes aplikaci Impulzu nebo přes náš WhatsApp.

0: Jaj, koukám se na hodiny, bo to je neuvěřitelné, jak to letí. Signifikantním slovem dnešního rána se jednoznačně stává bo. Bo Impuls, bo vaša rodina. Nezapomeňte i dál poslouchat dopravu 007. Za malou količku se vám přihlásím s nejrychlejšími dopravními informacemi z celého Česka. No a taky se těšíme na Vládíka Jaroše, který bude dneska táhnout vysílání. A přijde k němu též hrdý Ostravák. Richard Krajčo představí svoji novou písničku. Takže krásné dobré ráno a kdybyste měli jakýkoliv postřeh k Ostravě, stihnete ho ještě nahrát. Třeba přes náš WhatsApp.
1: Nejsme jen rádio, jsme vaše rádiová rodina. Impulzovi.
2: Rozsvitme Česko. Projekt u příležitosti Světového dne roztroušené sklerózy. Společně rozsvěcujeme cestu lidem s roztroušenou sklerózou. Přijďte je podpořit a zasadit slunečnici i ve vašem městě. Už 28. května startujeme v Praze v dolní části Václavského náměstí a Českých Budějovicích. O dalších městech se dozvíte na nfimpuls.cz/rozsvitme-česko. Podpořte sázení slunečnic. Podpořte Rozsvitme Česko.
1: Zuřivý reportér Aleš Růžička je štědrý.
3: Když jsem si to dal na záda a ještě jsem tam přijel nějakou vodu a nějaký potraviny, tak teda musím vám říct, mám to takových 50 kilo, jo, na těch zádech. Budu to muset nějak musím vymyslet, možná ve Štramberku dneska něco nechám. Uvidím, až tam najdu, abych to měl prostě nějaké lehčí, protože takhle jít 5 dní, teda to vám řeknu, to by byla pořádná pouť.
1: Je nezničitelný.
3: Strašně se potím, jo. A jenom jsem to teďka říkal tady holkám, že vůbec nechápu, ale ty kůže, který mám na sobě jako pračlověk, vůbec nejsou funkční. Teď to je přírodní materiál. Já se potím normálně, musíte přinést nějaký ručník a dát ho po mně.
1: On je totiž jediný svého druhu. Zuřivý reportér vysílá od pondělí do pátku jedině na Impulzu. Rádio Impuls. Doprava 007.
0: Příjemné ráno, nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Zdraví Honza Raněk. Ucpaný zůstává Pražský okruh směrem do Modletic mezi Zličínem a Ořechem. Hodně plná je proto také plzeňská debitka před Prahou od Loděnice. Ve směru na letiště je na okruhu kolona mezi Jesenicí a Ořechem. Proficis Global Assistance hlásí zdržení v Praze. Na příjezdech D8 v Liberecké a Kbelské, ve východní části okruhu mezi Černákem a Štěrboholy a bouralo se v Novopatské ve směru do Letňan u sjezdu na Satelice. Kolona má 2 kiláky. To je zakletý úsek tady tohleto v hlavním městě, protože bouračku tam máme obden. Nehoda 2 osobních aut překáží na D8 na 24. kilometru ve směru do Prahy. Fronta má 3 kiláky. Přerušovaná kolona kamionů je na D1 před Brnem směrem z Prahy mezi Meziříčím a 196. A cestou z Ostravy do Olomouce si postojíte před omezením na 318. kilometru bo oprava. A 5-kilometrová řada je také na D11 u Poděbrad ve směru do Hradce Králové. Z dopravy je to právě v tuto chvíli všechno. Kdybyste měli další doplňující informace, můžete je klidně nahrávat přes aplikaci Rádia Impuls.
1: Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovy.

0: Jo, finišujem. Dneska v Halo, tady Impulzové. Já si říkám, kde je Vladík Jaroš? Vladíku, kde seš? Dobré ráno.
1: Prosím tě, to je nejvtipnější situace. Já už jsem normálně v garážích našeho rádia. Jenom tak jako, že bych doběhl udejchaný, tak jsme si řekli, že ten vtip dáme po telefonu.
0: No tak prosím tě, jestli chceš říct vtip, máš jednoznačně příležitost, na následující minuta je tvoje.
1: Tak pojďme na to. Dva chlapy ztroskotají na pustém ostrově, chytnou zlatou rybku. A samozřejmě jim říká, když mě pustíte, splním vám každému netradičně dvě přání. Jste dva, tak abych se neunavila. Ptá se prvního, jaké jsou tvoje přání? No, já bych si přál mít 100 nahých holek, aby tu se mnou žili na ostrově. Máš je mít. A druhé přání? Tyjo, rybko, já bych chtěl ještě dalších 100 mladých nahých holek, co si tu o mě budou starat, já se budu mít jako v ráji. Rybka říká, ano, budeš mít 200 holek a teď najednou kolem toho prvního už těch 200 nahých holek a co si budeš přát, ty, ptá se toho druhého. Ten kouká na ty holky, jak tam poskakují kolem toho prvního chlapa a říká, no, já bych si přál bejt hned doma, a aby ten druhý byl homosexuál.
0: Vladíku, kam ty na to chodíš? Prosím tě. A přijdeš ještě do studia teda teďka. Mám ti připravit. Chceš kávičku a vodu připravit?
1: Ne, úplně v pohodě. Jenom hele, zabal si větičky, já zamknu auto a vyměním.
0: Dobře, tak pojď. Vladíka Jaroše zdržela pražská doprava, která je apokalyptická tento týden. No, co se dělo dneska ráno? Vysílala jsem s Klárkou, která musela k doktoru, takže odběhla trošku dřív. A měli jsme ostravský speciál. A při tom ostravském speciálu přišla zpráva, že z ostravské zoo utekl.
2: Král Jelimán si šel zatrsat. Lemur utekl z ostravské zoo. Informovala o tom zoologická zahrada s tím, že se lidé nemají snažit zvíře sami odchytit nebo ho krmit.
0: Tak ty říkáš, že král Jelimán si šel zatrsat.
2: Co jinýho, když se v té zoo má dopře, má to veškerý servis.
0: Lemur utekl z ostravský zoo, zrovna když máme ostravský den.
2: No, přesně.
0: To snad není možný.
2: Já trsám, to není vidět.
3: Jsme jen rádio, jsme vaše rádiová rodina, Impulzovi.
0: Tak si zatrsejte, užijte si den a pokud uvidíte lemura, volejte radši měšťáky, sami ho nechytejte. Dobré ráno, krásný den.

0: Ještě si přejeme hezké čtvrteční ráno, posloucháte Radio Impuls. Tahle ta muzika mimochodem má svoji českou verzi, tam se zpívá jinak Plzeňská věž převyšuje kopce, já jako Plzeňák tak tohleto rád zmiňuju a jestli to je pravda nebo ne, když se vyšplháte nahoru, tak to potom lehce zjistíte. Budeme pokračovat s českou muzikou, bude to 7 pecek po celé, budeme hrát našim milionovým kolegům, komu přesně, to si řekneme. Sledujeme i dnešní počasí, teď už to na nás hezky za okny svítí, tak snad to tak vydrží i nadále, koukneme na předpověď. Polojasná, jasná, ráno takhle na východě zataženo s doznívajícím deštěm, ale pak by se všechno mělo trošku ustat a potom k večeru sem tam ještě nějaká ta přehánka, takže takhle na střídačku. Mělo by to být v pořádku i podle teplot, to vypadá 28 stupňů dnešní maxima, ale západ Čech ten bude mít kolem 21.
1: Letní vítr ve vlasech přináší Kapilan. Sponzor počasí. Kapilan Originál. Šetrná vlasová péče s tradicí. Kapilan.cz.
2: Každé ráno můžete vyhrát až 100 000 korun. Nevěříte?
3: Je to Betano jackpot.
4: Je to Betano jackpot 100 000 korun, chápe?
5: No to je výborný.
2: Haló, tady Impulzovi. Registrace běží na impuls.cz. Rádio Impuls. Rádio plné peněz.
6: Partnerem hry je Betano. Online sázkovka s moderní aplikací, skvělými kurzy a nadupaným kasínem. No jasně, Betano.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Osobám mladším 18 let je účast na hazardních hrách zakázána.
8: Právě teď v Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 000 položkami skladem. Planeo.
9: Česká ženská fotbalová reprezentace má před sebou poslední domácí utkání základní skupiny kvalifikace mistrovství světa. 5. června od 17.30 jí čeká v Praze na stadionu FK Viktoria Žižkov duel s Albánií. Doražte i vy a podpořte České Lvice. Vstupenky jsou v prodeji v síti Ticketportal. Více informací najdete na webu fotbal.cz nebo na sociálních sítích České fotbalové reprezentace. Partnery jsou ČSOB a Fortuna.
10: Kaufland.
11: Jsou tady.
10: Jsou tady.
12: Jo, jsou tady.
13: Jsou tady.
10: Řekni to všem.
13: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
10: Jsou ještě tady?
14: Jsou tady.
15: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
16: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
17: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to?
18: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 69,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml v ceně 13,27 při koupi 3 kusů. Lidl, to se vyplatí.
19: Ostravská zoo pátrá po uprchlém lemurovi. Češi platí za emisní povolenky téměř nejvíc Evropské unie. Armáda míří k rekordnímu náboru. Je 9 hodin, posloucháte zprávy s Kateřinou Palajovou.
20: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
19: Z ostravské zoo utekl král Jelimán. Z tamního výběhu zmizel lemur Kata. Pátrání po něm sleduje i reportér Michal Ransdorf. Hezké dopoledne.
21: Pěkné dopoledne, i když lemur působí celkem roztomile, pořád nám dokáže celkem zatopit. Je to pořád divoký druh s ostrými zuby, se kterými se nebojí bránit. Odborníci radí v případě setkání s ním zavolat do zoo a hlavně se nesnažit lemura chytnout. Vše zkrátka není jako v pohádce Madagaskar.
22: Já tak rád trsám, trsám, já tak rád trsám, trsám, já tak rád trsám, trsám, ty tak rád.
21: Mluvčí ostravské zoo Šárka Nováková pro Impuls před chvílí odmítla, že by si šel lemur zatrsat do legendární Stodolní ulice.
23: Tu oblast tušíme, ale konkrétně kde by byl, nevíme.
21: Lemuři totiž neholdují barům a ulicím v centrech měst, ale spíš hledají vysoké koruny stromů v parcích. Umí v nich totiž obratně šplhat a dokonce se v nich i pěkně schovat. Michael Ransdorf, Radio Impuls.
19: Výdejny potravinové pomoci budou fungovat nejméně do roku 2028. Jejich kapacita se rozšíří do dalších 50 měst, prohlásil to předseda České federace potravinových bank Aleš Slavíček. Banky získávají potraviny z prodejen od výrobců, farmářů, ze škol, z restaurací a hotelů. Takto získané jídlo poskytují potřebným. Od roku 2023 výdejny rozdali přes 5900 tun potravin. Přes 60% příjemců jsou rodiny s malými dětmi. Za emisní povolenky se Česko pláclo pořádně přes kapsu. Na osobu vyjdou platby v Česku na 6 až 7 tisíc korun ročně. Je to s Polskem nejvíce v Evropské unii a dokonce až 30krát víc než ve Švédsku. Povolenky platí například elektrárny nebo velké podniky za každou tunu vypuštěného oxidu uhličitého. Ze studie vyplývá, že Česko vyprodukuje 47 milionů tonu emisí. Horší dopad na ekonomiku podle studie pociťují už jen Itálie a Polsko. Z okolních států je na tom například Rakousko zhruba 10krát lépe. Česká armáda míří k náborovému rekordu. Podle ministra obrany Jaromíra Zuny rezort dosáhl rekrutačního cíle už z 98%. Navíc si přecevzal získávat až 3000 nových profesionálních vojáků každoročně. Podle expertů je posílení nutné. Bez výrazného zvýšení rozpočtu obrany a lepších mzdových podmínek to ale nebude jednoduché. Zuna se v úterý sešel s premiérem na úřadě vlády. Koncepci výstavby armády ale tentokrát s Andrejem Babišem neprobírali. Místo toho řešili stanoviska, která bude Česko prezentovat spojencům na summitu NATO v Ankaře příští měsíc. Dvě nebezpečné křižovatky v Plzeňském kraji zmizí. Jde o křížení silnic na hlavních tazích v Lužanech na Klatovsku a u nové hospody na Tachovsku. V současnosti je firmy přestavují na kruhové objezdy.
0: Původní křižovatka na vjezdu do Lužan na silnici z Plzně na Šumavu je přestavovaná na pětiramenný kruhový objezd. Místní věří, že řidiče zpomalí, což bude ještě důležitější po zprovoznění obchvatu Přeštic. Hotovo má být na konci října. U nové hospody poblíž Boru se staví kruhový objezd se čtyřmi větvemi. Hotovo by mělo být také v závěru října. Investorem je firma vlastnící logistický areál Sousedství. Křižovatka doteď patřila mezi nejnebezpečnější v kraji. Klára Fajstová, Rádio Impuls, Plzeňský kraj.
1: Hezké čtvrteční dopoledne, dneska máme nabito, dorazí Richard Krajčo z kapely Krištof, bude to po 11. hodině a teď už se chystáme hrát pro naše milionové kolegy. Za chvíli voláme někomu z vás jako první Daniel Landa.
11: Rádio Impuls. Radost ze života.

0: Milionoví kolegové na rádiu Impuls.
1: Hezké dopoledne, posloucháte Milionové kolegy na rádiu Impuls. Je čas volat někoho z vás, kdo bude chtít zahrát právě do svého pracovního kolektivu. Měla by to být Štěpánka.
2: Davidova, prosím.
1: Štěpánko, krásné dopoledne, tady je Vláďa Jaroš, Radio Impuls. Zdravíme vás.
2: Já vás taky
1: zdravím. Vy jste se nám přihlásila do Milionových kolegů. Chceme pozdravit skrz vás váš pracovní kolektiv. Ale ještě předtím, než se tak stane, já tady teda vidím operátora ve výrobě tepelného tělesa.
2: Ano.
1: Co ta vaše práce přesně obnáší? Abychom si to představili ještě mnohem lépe, vy nám to určitě popíšete.
2: Z trubek vyrábíme tepelná tělesa. Od základu, od vlastně pružin až po trubky, pak se to kompletuje do praček, do varných konviček a takové.
1: Je, tak děkujeme za přiblížení. A teď to, co nám tady píšete dál, chcete hrát vašim kolegům, neboť se s nimi každý den zasmějete a říkáte, že to je prostě takový cvokhaus.
2: Ano, ano, říkáme tomu cvokhaus.
1: Cvokhaus. Je to proto, že jste taková parta, nebo...
2: Spíš kvůli tomu, že jsme takový kolektiv.
1: No tak pojďte jmenovat, kdo si zaslouží 7 pecek, které budeme právě za chviličku hrát.
2: No úplně všichni, já bych nerada někoho zapomněla.
1: Do kolik vás tam je třeba, ať máme představu?
2: 30 dohromady.
1: No tak to bychom jmenovali taky dlouho, takže no. My vám to teď budeme hrát, to znamená krásně si dejte, jak se říká, volume doprava a zdravíme vaše milionové kolegy. Řekněte nám ještě, do kterého města to hrajeme?
2: Děláme z Ústopečí nad Bečvou.
1: Tak právě tam. Mějte se krásně a poslouchejte Radio Impuls, ať vám to jde od ruky.
2: Naslyšenou. Děkujeme, naslyšenou.
0: Radio

Celý svět je hned lepší, když máte tu správnou rodinu. A ta naše stojí za to. V hlavních rolích Honza Daněk, Klára Šedová a vy, naši posluchači. Jsme Impulzovi, vaše rádiová rodina.

0: Hezké dopoledne, posloucháte Radio Impuls. To bylo 7 peček pro vás, pro milionové kolegy. I zítra vám budeme hrát. Objednávejte se na www.impuls.cz.
1: Kaufland.
2: Jsou tady.
1: Jsou tady.
3: Jo, jsou tady.
4: Jsou tady.
1: Řekni to všem!
5: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
1: Jsou ještě tady?
6: Jsou tady.
7: Wow! Chráním tvůj domov před letními vedry. A jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
8: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
9: Už víte, kam pojedete na dovolenou?
10: Ať už pojedete k moři nebo na chatu, v Auto ESA vždy pořídíte spolehlivý vůz.
9: Vyberte si třeba z nabídky rodinných vozů za skvělé ceny.
10: S výhodným protiúčtem vyměníte malé za velké a ušetříte desítky tisíc.
11: Kdo na to jde od lesa, koupí auto u ESA.
12: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
13: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
14: Ahoj! Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
15: Stavebniny DEK přináší mega akci. 6 plus 1. Vlákny vystužený, rychle schnoucí cementový potěr Weberva Trapit nyní za super cenu a navíc ke každým 6 balením 7 zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 12. června. Tak si přijďte pro cementový potěr zdarma. Více na DEK.cz.
16: Připraveni na letní zážitky? Speny vždy výhodněji. Například vepřová kýta bez kosti kilo za 59,90 a květák kus za 39,90. Penny.
17: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Českou.

0: Posloucháte Impuls, hezké dopoledne, vždycky, když se tak někde píská v nějaké písničce, tak to tak evokuje takovou jako pohodičku a těch pískacích písniček je hodně, ale tahle je teda extrémně pohodová od Škorpíků. Posloucháte nás, za chvíli českou muzikou budeme žít dál, z Impulzovic krabičky nabídneme Karla Gotta a ve vysílání dneska, když jsme u té české muziky, přivítáme Richarda Krajča, frontmana kapely Krištof. U nás tady bude s novou písničkou, slaví také 49. narozeniny. Přesně před 50 lety se narodil Alexej Navalny, ruský aktivista, jeden z vůdců opozice, zemřel před 2 lety za dosud nevyjasněných okolností v trestanecké kolonii za polárním kruhem a před 50 lety fotbalový klub Baník Ostrava získal první mistrovský titul. Tohle výročí, kterým dnes ve vysílání žijeme, tak si připomeneme s mým kolegou reportérem Michalem Ransdorfem. Hezké dopoledne, Michale.
1: Pěkné dopoledne. Moravskoslezskou metropoli spojuje díky Baníku fotbal podobně jako to, co mu dalo název. Ten odkazuje právě na historické kořeny klubu, který založili právě horníci. Fotbal, fotbalový titul v roce 1976 byl pro Ostravany úplně první. Takhle na zlatou éru Baníčku vzpomíná na webu týmu tehdejší brankář Pavol Michálik.
2: To byl taky krásný rok pro mě, že jsem byl aj už v tom Belehrade na mistrovství Evropy a titul jsme získali, nič víc jsem si v tom roku nemohl přát.
1: Baník se na tuzemské fotbalové špici ukázal celkem 4x, ligový titul získal 3x v éře Československa a naposledy ovládl sezonu v roce 2004 už v samostatné české nejvyšší soutěži. Tak už zbývá splnit ještě přání Barda a oddaného baníkovce Jarka Nohavici.
3: Chtěl bych vidět Baník, jak poráží Barcelonu.
1: Před 2 lety se do Ostravy vrátily taky evropské poháry. Příští sezónu uvidíme Baník po letošní baráži zase v kláních naší první ligy.
0: To byl na Impulzu Michal Ransdorf, který nám v kalendáři připomenul 50leté výročí od vůbec prvního titulu Baníku. Michale, děkujeme, krásný den.
1: Naslyšenou.
0: Ahoj.
4: Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic

0: Letenská pláň, kde už 7. srpna vystoupíme a připravíme pro vás večer, který rozhodně nebude ztracen. Nemůžu se dočkat té atmosféry a díky, že na té cestě jdete se mnou.
1: Víte, jak nejsnadněji vysílat s námi? Aplikace Rádia Impuls. Nahrávejte vzkazy do naší žluté apky. Jednoduše, rychle a pohodlně.
2: Já bych jenom chtěla podělit se s vámi o můj zážitek kruháče před Hradcem Královým, kde jsme v loni projížděli, když jsme jeli na dovolenou a tento kruhový objezd byl ještě ve výstavbě. Když jsme dorazili plus minus tak do poloviny, tak nám navigace zahlásila: prosím, zkontrolujte si to v mapě.
1: Aplikace Rádia Impuls. Pošlete hlasovku přímo do studia. Reagujte na ranní i víkendové téma nebo přispějte aktualitou do dopravy 007.
3: Ahoj impulzáci, na silnici mezi Opavou a Krnovem hned za Opaví je vysypaný kamion. Probíhá tam překládka. Dávejte bacha. Ahoj Šárka.
1: Mobilní aplikace Rádia Impuls. Zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play.
4: Ticho? Kde pak? Na Impulzu to večer rozjede česká muzika. A pořád.

0: Hrajeme jen česky a slovensky.
1: Neposlušné tenisky já mám, koupil mi jak svátku můj kluk sám.
0: Rádio Impuls. Žijeme českou muzikou. Ve dne v noci.
2: Rádio Impuls. Doprava 007.
3: Hezké dopoledne za volant, máme nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Alenku Roštokovou na telefonu. Leni, ahoj.
4: Ahoj Vláďo, hezké dopoledne. Na dálnici D1 z Prahy do Brna je dnes silný provoz kamionů z důvodu státního svátku v Rakousku a v části Německa. Nesouvislé kolony popojíždějí mezi 136. a 196. kilometrem, osobní auta jedou v levém pruhu rychleji. Podobná situace je na dálnici D1 z Vyškova do Brna mezi 202. a 196. kilometrem. Na dálnici D11 z Prahy na Jaroměř u Poděbrad je kolona mezi 36. a 41. kilometrem kvůli omezení. Na dálnici D5 na příjezdu do Prahy z Plzně očekávejte silný provoz a přerušované kolony od Loděnice od 9. kilometru až na Pražský okruh k Ořechu na 19. kilometr. Na Pražském okruhu ve směru na Ruzeň regulují provoz v tunelech a kolona je od Jesenice. A nehoda komplikuje dopravu na silnici 19 z Tábora do Pelřimova u obce Obrataň. Z Global Assistance Lenka.
3: A kde pak máme vás? Dejte nám vědět, jak se pohybujete po České republice, když budou problémy i dobré zprávy. Vítáme je přes žlutou mobilní aplikaci. Šťastnou cestu.
5: Věrní zákazníci Dacia jezdí až 7 let bez starostí. Dopravní servis vám přináší Dacia se službou garance Dacia Zen. Dacia.cz/Zen.

0: Za minutu 10, hezké dopoledne. Už za hodinu se to stane, dorazí k nám host Richard Krajčo, frontman skupiny Krištof. Má to několikero důvodů, poslouchejte Impuls, ať vám nic neuteče. Týden s kapelou Krištof pokračuje. Dneska bude polojasno, jasno, čekáme taky odpoledne a večer. Sem tam nějakou přeháňku, ale teploty budou příjemné. Okolo 28, západ Čech, ten bude mít 21.
1: Dámy a pánové, nastupuje tým Český mejdan s Impulzem. A je to teda pěkná sestavička. Miraj, Olympik, Lucie Vondráčková, MiG-21, Činasky a speciální host Richard Krajčo.

0: jubilejní 10. český mejdan s Impulzem. 17. října O2 Arena. Vstupenky na Ticketportal a Ticketmaster.
1: V Polsku se zřítil vrtulník, mzdy v Česku rychle rostou, za výhruškami střelbou v teplickém obchoďáku stán nezletilý. Je 10 hodin, vítejte u zpráv s Kateřinou Palajovou.
0: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
1: V Polsku se zřítil malý vrtulník, jeho pilot nepřežil. Pátrání po stroji začalo už v noci po ztrátě spojení, když letoun zmizel z radarů. V terénu byla stovka lidí, včetně policistů, hasičů, záchranářů a specializovaných pátracích skupin. V pohotovosti byl i policejní vrtulník, ale v oblasti byla hustá mlha. Vrak a tělo se poté podařilo najít v Beskydech na jihu Polska. Příčiny nehody zůstávají nejasné. Průměrná mzda překročila 50 tisíc. V letošním prvním čtvrtletí meziročně stoupla o 8% na 50 282 koruny. Ve srovnání s prvními třemi měsíci loňského roku to bylo o 3790 korun víc. Vyplývá to z údajů, které dnes zveřejnil Český statistický úřad. Výrazně si polepšili například pracovníci v realitách, v administrativě a ve stavebnictví. Nejvyšší průměrná mzda byla v prvním kvartálu v informačních a komunikačních činnostech, dosáhla na 98 700 korun. Následovala sekce peněžnictví a pojišťovnictví. Naopak nejnižší mzdy jsou v ubytování, stravování a pohostinství. Policisté už znají hrozícího anonyma z Teplic. Podařilo se jim zjistit totožnost osoby, která na konci loňského roku anonymně vyhrožovala střelbou v teplickém obchodním centru. Vzhledem k tomu, že se jednalo o nezletilou osobu ve velmi nízkém věku, věc policie odložila. Sanitka Naděje slaví druhé narozeniny. Dobročinná organizace pomáhá plnit sny těžce nemocným dětem a dospělým s omezenou mobilitou. Pro jejich přepravu používá speciální upravené sanitní vozidlo právě proto Sanitka Naděje. Organizace lidem se závažným onemocněním zprostředkovává zážitky, které by si jinak nemohli dopřát. Tuto sobotu organizace oslaví druhé narozeniny setkáním s příznivci a podporovateli na pražském náměstí Míru. Program za dobročinnou organizaci přibližuje Soňa Formanová.
2: Sobotní odpoledne by mělo v první řadě přinést jakousi osvětu tématu odcházení ve vážné nemoci. Zároveň nějakou lehčí formou by mělo prezentovat to, co už se nám jako organizaci povedlo, znamená splněná přání, a zároveň přinést trošičku, bych řekla, letní pohody na sobotní odpoledne.
1: Akce začne v sobotu ve 13 hodin. V plánu jsou také vystoupení kapel, připravený bude i program pro děti. Odpolednem provedou Daria Hruba a náš dopolední moderátor Vlasta Korec. Podrobnosti o dobročinné organizaci najdete na webu Sanitky Naděje. Už za hodinu ve vysílání přivítáme zpěváka a herce Richarda Krajča. Frontman skupiny Krištof přijde našim posluchačům představit svoji novou písničku s názvem Půlnoční hřích. Richard Krajčo nám řekl, že jde o první vlaštovku z připravovaného alba.
3: Celá ta deska bude následovat v říjnu. Tím, že jsme si s kapelou vyhlásili pauzu koncertní, tak jsme měli čas na ty ostatní věci. To album jsme natočili, dali jsme ho dohromady, děláme všechny ty věci, které nejdou vidět a které potom jako na ty lidi nahrneme. Kapela se vrátí až v roce 2028 na koncertní pódia.
1: I tak je možné Richarda Krajča slyšet živě ještě před návratem. Přijal totiž pozvání zaspívat jako host na letošním českém mejdanu s Impulzem. Ten proběhne v pražské O2 aréně 17. října.
4: Ano, týden s kapelou Krištof pokračuje ve velkém. Za hodinu ho přivítáme, jak říkala Katka, do té doby ještě vycestujeme do Norska. S naším Jirkou Kolbabou bude to už za půl hodiny. Tak nás poslouchejte, hezké čtvrteční dopoledne a teď kabáti. Pojďme na sever.
0: Rádio Impuls. Radost ze života. Yeah.

0: přichází pan profesor a má pro vás otázku.
1: Teď se soustřeďte. Začneme zlehka.
0: Pan profesor každé všední ráno prověří vaše znalosti. Na rádiu Impuls.

0: Zhruba za čtvrt hodiny se vydáme s naším Jirkou Kolbabou do Norska, ale cestování v této hodině, to je hlavní priorita.
1: Jezdím s úsměvem.
0: Projekt Jezdím s úsměvem pokračuje a do vysílání už se nám teď hlásí kolega Petr Berka, který dneska opět vyráží na cesty. Petře, ahoj, slyšíme se.
2: Zdravím tě, Vláďo, zdravím všechny naše posluchače. Projekt Jezdíme s úsměvem má dnes tu nejvyšší možnou pohotovost, jelikož míří s odměnami za vámi. Chceme se s vámi dnes vidět na nějaké čerpací stanici OMV a dnes to budou východní Čechy. Já vím, hodně široký pojem pro nápovědu, ale já teď ještě prostě nemohu. Snad jenom možná dodám, že se jedná o pardubický region. Právě tam vezeme kupu odměn jako plná nádrž na celý rok zdarma, pak tu máme i plnou na měsíc nebo kávu Viva na měsíc a další odměny, které stačí pouze vyzvednout tím, že se u nás zastavíte osobně a budete mít v mobilu nainstalovanou aplikaci MyStation. Navíc ještě 500 pro vás, kteří jste u rádia a budete mít dneska Pardubický kraj, řekněme z ruky. Stačí odpovědět jako první na naší soutěžní otázku, která bude opět navazovat na malou nápovědu, která už v tuto chvíli visí v aplikaci OM. MyStation. Tak popoledně se budu těšit na soutěž a po 14. hodině na Pardubicku. Naslyšenou, naviděnou.
3: Jedinečná nabídka v Tetě. 1+1 zdarma na dekorativní kosmetiku v libovolné kombinaci. Řasenky, make-upy, rtěnky a další. Nebo objevte zubní pasty Elmex za jedinečných 59,90. Více na tetadrogerie.cz.
4: Kaufland.
5: Jsou tady.
4: Jsou tady.
6: Jo, jsou tady.
7: Jsou tady.
4: Řekni to všem.
7: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
4: Jsou ještě tady?
8: Jsou tady.
9: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
11: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to?

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Hezké dopoledne, máme pro vás nejrychlejší dopravní informace z celého Česka, možná i pro Richarda Krajča, když bude poslouchat, jestli už je k nám na cestě. Kvůli zúžení vázne doprava na D1 za Vyškovém směr Brno, stejně jako s exitem 321 na tahu Ostrava Přerov. Několika kilometrová trhaná kolona kamionů tak se sune na D1 směrem z Prahy, a to na Vyškov mezi Velkým Meziříčím a Brnem. Podobnou situaci sledujeme taky na ústecké dálnici D8 před Prahou. Nákladní auto ty se štosují také na plzeňské D5 na příjezdu do Prahy od Rozvadova. Kolony potom pokračují po pražském okruhu typicky mezi D5 a Ořechem směr Modletice. Okruh Prahy se ucpává zejména kamiony i v protisměru od D1 k D5 mezi Jesenicí a Ořechem. A dalším klasickým místem, kde se tvoří kolony, trada, je pražská Štěrboholská a jižní spojka. Jsou tady fronty v obou směrech. Jak to jede u vás? Hlaste se nám, jezděte s úsměvem a dejte vědět přes žlutou mobilní aplikaci. Impulzu přejeme šťastnou cestu a legendy. Kapela Roxette, hezké dopoledne.

0: Hezké dopoledne, posloucháte Radio Impuls, jsme s vámi. I během rána, halo, tady Impulzovi, naše legendární hra, připravená na každé všední ráno. Impulzovi vás čekají, ale potřebují, abyste se přihlásili poctivě třeba přes žlutou mobilní aplikaci. Čím častěji se přihlásíte, tím větší máte šanci, aby jsme vám ráno zavolali. Jakmile zavoláme, další váš úkol bude říct halo, tady Impulzovi. Potom už můžete být připraveni na to, že máte základní částku a když si ještě zatočíte naším kolem, může vám padnout betáno jackpot a to už bude něco. To bude za 100 000. Partnerem hry je Betano, online sázkovka s moderní aplikací, skvělými kurzy a nadupaným kasínem. No jasně, Betano.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Osobám mladším 18 let je účast na hazardních hrách zakázána.
2: Tak co na to říkáš, Baru?
3: Maxi, ten byt je najednou takový větší a čistší. Primalex Polar byla skvělá volba.
2: Zastavte se v Baumaxu pro Primalex Polar. 15 plus 2 kila zdarma do konce června za 899 korun. A barva na radiátory k tomu jen za 1 korunu. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
4: Mami, proč máme všechno od konceptu?
5: To jen se zeptej, tatínka.
6: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
7: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
8: Je tu nové číslo časopisu Žena a život s letním speciálem Chuťovka. Upečte ty nejlepší ovocné koláče a připravte se na letní grilovačku. Herec Vladimír Polívka prozradil. Musím cíleně bojovat proti sfotrovatění. Plus praktický návod, jak nemuset makat do stovky. Nová Žena a život s letní Chuťovkou právě v prodeji.
9: Ahoj, tady Honza Koller. Zvu vás na finále Planeo Cupu. Přijďte podpořit mladé talentované fotbalisty v boji o titul. Těšit se můžete i naplno zábavy ve fanzóně Hisense nebo při stavění z kostek Lego. Už tento víkend 6. a 7. června na stadionu FC Hlučín. Buďte u toho s námi. Planeo.
10: Již 35 let potkáváte na silnicích nejenom v naší republice přívěsy Agados. Tradiční český výrobce nabízí přívěsné vozíky pro profesionály v různých odvětvích i pro domácí kutily. Kvalitní zpracování, důraz na detaily, dostupnost náhradních dílů. Agados. Přívěsy skutečně vyrobené v České republice. Agados.cz.
11: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden mrož, zmrzlina jahodová s tvarohem za 13,90. Nescafé Gold, instantní káva, různé druhy za 177,90 a Velvet, toaletní papír, 9 rolí za 54,90. Až do 9. června. Kaufland.
12: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
13: Super ceny bez čekání na akci v DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba jelen univerzální prací prášek 60 pracích dávek jen za 219 korun. Super cena bez akce. DM vždy výhodně.
14: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé plnotučné mléko Albert, litr s apkou za 12,90. A Pilsner Urquell půl litru jen za 25,90. Albert. Dle srovnání k 27.5.
15: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Českou.

0: Radio Impuls. Vydáme se teď právě do Norska, cestujeme.
1: Cestovatel Rádia Impuls, Jirka Kolbaba.
0: Norsko. Jirko, prozraď nám, proč je Norsko pro Čechy tak přitažlivé?
2: Ahoj. I když se to bohužel velice mění, tak stále je ta země mimořádně čistá, je bezpečná, tolerantní. Obývají lidé, kteří jsou velice vstřícní, jsou komunikativní, jsou milí. Turistická infrastruktura tady funguje v porovnání s ostatním světem ještě stále znamenitě. Silnice jsou kvalitní a stále lépe a lépe je modernizují a rozšiřují a budují stále nové. Řidiči, kteří jezdí po těch silnicích, jsou mimořádně ohleduplní a dodržují ve většině předpisy, což je opravdu velmi vzácné. Jsou tu skvělé mosty, tunely, trajekty, třeba najíždíme na lodě a ty nás vozí, jsou to elektrické lodě a vozí nás přes fjordy mezi jednotlivými vývěšky, což je velký zážitek, to je velké specifikum Norska. Parkoviště tady fungují, sociální zázemí, turistické, cyklistické trasy, to všechno je na vysoké úrovni, podobně jako hotely, kempy, dokonce povolené táboření. Vztah k přírodě Norové mají a také ho nabízí ostatním, všem těm návštěvníkům, kteří sem přijedou. Vztah ke sportu je úžasný. Sportoviště jsou většinou otevřená veřejnosti, což je také skvělé. Je tady chutná jídlo, ryby, mléčné produkty, zelenina, ovoce a tak dále. A kam pokračuje moje cesta, řeknu rád po písnice.

0: Hezké dopoledne, Radio Impuls s vámi. Ještě jsme na cestách, než k nám dorazí v 11 hodin Richard Krajčo z kapely Krištof a představí nám svoji novinku z chystaného alba.
1: Cestovatel Rádia Impuls, Jirka Kolbava.
0: Ještě chviličku po Norsku, teď už navážeme tam, kde jsme skončili. Jirko, kam si pokračoval z toho ikonického Trollstigenu? Povídej to, ahoj.
2: Při této cestě dál na sever nepojedu, já si jíždím zvolna na jihovýchod, zpět k hlavnímu městu Norska, tedy do Osla. Některá místa znám, jiná nově objevují, reagují na informace, inspirace od domorodců nebo jiných turistů, médií, z knih a podobně. A dokonce jsem využil AI několikrát a dobře mi poradila. Fotil jsem Killing Bridge, takový ten slepičí most, vodopád Sletefossen a objevil jsem množství dalších skvělých vodopádů. Úžasný byl Absjörnfossen, což jsem tedy byl úplně vytrženě, zůstal jsem u něho skoro 3 hodiny. Ve městě Dumbo, což je takový známý dopravní úzel, který žije zejména z turistiky, jsem se ubytoval v ikonickém starém domě, takové chatě, no, byl to velký zážitek, byl to můj sen někdy v tom bydlet, protože ho znám už z minula. Teď se mě to podařilo a za dobrou cenu. A tam jsem potom cestoval k náhorní plošině Rondáne, občas jsem vyjel nahoru, zase jsem sjel dolů, ty výhledy byly naprosto ikonické, jsou tam chaty. Focení sloupového kostela Ringebu, tak to byl velký zážitek, protože já jsem byl několikrát, ale teď tam nebyl vůbec nikdo, jenom já sám a to se mi ještě nikdy předtím nestalo. A pak jsem ještě fotil takový 12-patrový dřevěný hotel, to velmi originální stavba a pokračoval jsem dál směrem k hlavnímu městu. Naslyšenou.
1: Radio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic.

Rádio Impuls, hezké dopoledne. Blíží se nám 11. hodina, taky aktuální informace ze silnic. Kolony ty sledujeme mimo jiné na D1, D5 i D8. Shrneme všechno v dopravě 007 už za minutu a půl.

0: čistě přímo ve vašem telefonu. Mobilní aplikace Rádia Impuls zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play. Rádio Impuls. Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Hezké dopoledne, přejeme z Impulzu, máme pro vás nejrychlejší dopravní informace, a to z celého Česka. A teď se nám hlásí Marek Vicpálek, Marku.
2: Ahoj Vláďo, pěkné dopoledne. Práce silničářů brzdí provoz na dálnici D1 na 222. kilometru ve směru z Vyškova do Brna. Kolona měří přes 5 kilometrů. Před Brnem směrem z Prahy se táhne fronta kamionů mezi Velkým Meziříčím a 196. kilometrem z důvodu státního svátku v Rakousku a části Německa. Hodně plný je pražský okruh směrem z letiště na D1 mezi Zličínem a Ořechem. Dlouhé zdržení proto naberete také na plzeňské D5 před Prahou od Lodinice. Nehoda osobního auta s motorkou překáží v Praze na nájezdu do Novopatské z Černého mostu ve směru do Letňan. Do kolony vyjedete u Štěrbohol a ucpává se kvůli tomu i příjezd do Prahy po Hradecké D11. A bouralo se ještě na D8 na 7. kilometru ve směru do Prahy. I tady se připravte na zdržení. Z Global Assistant Marek.
1: Dávajte pozor na sebe i na ostatní, nikdy nevíte, kdo kolem vás jede. Třeba teď Richard Krajčo je na cestě sem do Rádia Impuls. Už za chvíli od 11 hodin ho uslyšíte, navštíví nás z několikero důvodů, všechno po 11. hodině. Jezděte opatrně s úsměvem a přes žlutou mobilní aplikaci se nám hlaste do vysílání. Šťastnou cestu pro vás všechny i pro Richarda.

0: za 2:11 Honza Varga přinese nejnovější zprávy a pak už to přijde. Náš exkluzivní host dnešního dopoledne Richard Krajčo z kapely Krištof. Sledujeme ještě mezi tím také počasí. Dneska polojasno, jasno. V Čechách odpoledne a k večeru jsem tam nějaká přehánka. Slova jsou jen kapky deště a ty voláš tvrší věště. 28 stupňů a na západě 21.
1: Slunce ve vlasech přináší Kapilan. Sponzor počasí. Kapilan Originál. Šetrná vlasová péče s tradicí. Kapilan.cz.
2: Každé ráno můžete vyhrát až 100 000 korun. Nevěříte?
3: Je to Betáno Jackpot.
4: Je to Betáno Jackpot! 100 000 korun, chápe?
5: No to je výborný.
2: Haló, tady Impulzovi. Registrace běží na impuls.cz. Rádio Impuls. Rádio plné peněz. Partnerem hry je Betáno. Online sázkovka s moderní aplikací, skvělými kurzy a nadupaným kasínem. No jasně, Betáno.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Osobám mladším 18 let je účast na hazardních hrách zakázána.
7: Česká ženská fotbalová reprezentace má před sebou poslední domácí utkání základní skupiny kvalifikace mistrovství světa. 5. června od 17.30 jí čeká v Praze na stadionu FK Viktoria Žižkov duel s Albánií. Doražte i vy a podpořte České Lvice. Vstupenky jsou v prodeji v síti Ticket Portal. Více informací najdete na webu fotbal.cz nebo na sociálních sítích České fotbalové reprezentace. Partnery jsou ČSOB a Fortuna.
8: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
9: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
8: Čerstvé jako z Kauflandu.
10: Přibalte dětem na prázdniny vyletněný balíček od Vodafonu. K mobilnímu tarifu dostanete neomezená data na léto a chytrý lokátor jen za korunu. Stavte se u nás v prodejně nebo na Vodafon.cz. Vodafon.
11: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 69,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml v ceně 13,27 při koupi 3 kusů. Lidl, to se vyplatí.
12: Přesun agent z úřadu vlády už nelze změnit. Stavebním firmám vzrostly náklady kvůli situaci na Blízkém východě a rakouská policie našla zazděnou seniorku. V 11 hodin je tu se zprávami Honza Varga.
2: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
12: Ranní schůzka mezi zástupci zaměstnanců a vedoucí úřadu vlády Tinde Barta vyšla do prázdna. Odboráři se podle svých slov pouze dozvěděli, že přesun agent lidských práv nebo závislostí je neměnné politické rozhodnutí. Požadavkům na zrušení plánované reorganizace tak není možné vyhovět. Barta sice uznala pochybení úřadu kvůli nedodržení sociálního dialogu a nabídla další intenzivní komunikaci. Za samotnou změnou si ale stojí. Mediální kritiku označila za neopodstatněnou a vyjádřila přesvědčení, že přesun pod jednotlivá ministerstva agendy posílí. Odbory teď budou kolektivně přemýšlet o případném vyhlášení stávky. Boje na Blízkém východě zvedly náklady 86% českých stavebních firem, a to v průměru o 15%. Podle průzkumu analytických společností za to může hlavně zdražování nafty, energií a materiálů na bázi ropy, jako jsou asfalty nebo polystyreny. Většina podniků už vyšší výdaje promítla do cen svých zakázek, investoři je ale často nechtějí přijmout. Skoro polovina stavebních firem proto plánuje změnit svou obchodní strategii. Průzkum ukázal, že české stavebnictví není na podobné geopolitické krize plně připravené. Polovina firem totiž nemá žádné krizové plány. Na Karlovarsku řádí falešní policisté. Od začátku týdne výrazně přibylo podvodných telefonátů. Pachatelé se vydávají za kriminalisty, kteří vyšetřují bankovní podvody. Policie podle našeho zpravodaje Dušana Valenty doporučuje nereagovat a ihned volat na tísňovou linku. Dobré dopoledne, Dušane.
13: Hezký den z Karlovarska. Scénář je víceméně stejný. Podvodník se do telefonu představí jako kriminalista, nejčastěji z chebského oddělení. Volajícímu tvrdí, že někdo zneužil jeho identitu, třeba při sjednání půjčky s plnou plnou mocí. Pak posílá e-maily s falešnými služebními průkazy a dalšími dokumenty. Zároveň se snaží převést komunikaci na nejrůznější internetové aplikace. Policie teď všechny varuje. Takhle nikdy nepostupujeme. Jde o podvod a pokus ukrást osobní údaje, případně rovnou peníze. Dušan Valenta, Radio Impuls.
12: Pražská záchranka posiluje kapacitu. Díky nové základně v areálu nemocnice svaté Alžběty na Slupy bude k případům v centru metropole výjíždět o jednu sanitku víc. Stavba nového zázemí navíc nenarušila památkově chráněné budovy okolo. Stojí totiž samostatně a využívá technologii po vzoru provizorních buněk. Starosta Prahy 2 Jan Korseska toto provedení vítá.
14: Je to moderní modulová stavba, která je bezvadná, že na to nepotřebujete moc příprav, žádný velký stavební povolení, podobně to umístění vlastně dočasný. Je to rychlé a je to komfortní pro ty lidi, kteří tady budou pracovat. Splňuje to všechny podmínky, které 21. století chce.
12: Dosavadní zázemí záchranářů bylo přímo v budově nemocnice. Prostory už ale technicky nevyhovovaly. V zimě se špatně vytápěly a v létě naopak chyběla klimatizace. Do budoucna pražská záchranka počítá s modernizací dalších 3 základen. Rakouští policisté našli v dolnorakouském Münchendorfu pohřešovanou seniorku. Objevili ji zazděnou u vchodu do sklepa domu. Vyšetřovatelé podezřívají jejího syna, který pravděpodobně matku schoval, aby mohl dál pobírat její důchod. Okolí přitom tvrdil, že žena žije v léčebně. Tělo 99-leté seniorky našli policisté silně mumifikované a podle odhadů mohlo být za zdí až 10 let. Podle prvních informací žena zemřela přirozenou smrtí, přesnou příčinu ale určí až nařízená pitva. Případ se začal vyšetřovat koncem května, kdy příbuzní nahlásili, že ženu delší dobu neviděli. Ze zpráv je to vše, dál vysílá Vláďa Jaroš.
0: Čas se nachýlil, my jsme hrozně rádi, že se přiblížil ten okamžik, doslova jenom pár minut nás dělí od okamžiku, než nás navštíví Richard Krajčo, frontman kapely Krištof. Musíme otevřít samozřejmě jejich muzikou. Inzerát, vítejte
2: Radio
0: na Impulzu.
2: Impuls. Radost ze života.

0: Hezké čtvrteční dopoledne, ladíte Radio Impuls, dobře děláte, to, co jsme avizovali, se stává skutečností a my jsme za to hrozně moc rádi, nám to dělá radost. Richard Krajčo je tady s námi. Richarde, krásné dopoledne i vám.
1: Hezké dopoledne.
0: Je to úžasný, my s vámi tady trávíme už týden s kapelou Krištof, my jsme si v pondělí i volali ohledně vašich narozenin, takže dodatečně ještě jednou všechno nej.
1: Moc děkuju.
0: A na ty další narozeniny se dostaneme, je tady spoustu povídání o O2 aréně, no a ještě díky za to, že jste nám potvrdil tu naší O2 arénu, českým jedan s Impulsem, budete speciální host. Na to taky dojde, na to povídání, ale pojďme si říct, že před námi je premiéra vašeho nového, můžeme říkat singlu, nebo je to?
1: Ano, je to single.
0: Je to oficiálně single bude. Ano. Dobře, já už tuším, že to je i ten ta první vlaštovka z vašeho nového alba, ke kterému se taky dostaneme, ale pojďme si říct, že to je duet, to už teď není tajná věc.
1: Ano.
0: Vy jste se potkali s česko-italskou herečkou, influencerkou Dominikou Alagiou. Jak se potká vlastně někdo, kdo, já vím, že taky Dominika samozřejmě zpívá, ale víc je asi ta influencerka, jak jste se vlastně potkali, jak vznikla tahle ta spolupráce?
1: No já když jsem dostal ten nápad na půlnoční hřích, tak jsem si představoval někoho, kdo by mohl být takovou až metaforou, bych řekl. A já si myslím, že Dominika přesně taková je a mně se strašně líbilo její EPčko, které vydala. Moc se o něm nepsalo, ale ten, kdo se trošku jakoby pohybuje třeba na TikToku, tak na to narazil. A já si myslím, že ona je takový ještě neobjevený klenot, co se týče muziky, takže se mi před 3/4 rokem oslovil, jestli by neměla zájem si to s náma střihnout a byl jsem hrozně rád, že řekla ano. A myslím, že se tam potkává jakoby ta její něha, naše životní zkušenost a že se to tak hezky spojilo dohromady.
0: Ještě když si to pustíme, tak zajímá mě, je to tedy oficiálně písnička Krištofa a ano. Ona je přizvaná na kolab, nebo jestli jste to nedělali společně, jsem
1: myslel. Je to přesně jak říkáte, jo. Je to jakože featuring.
0: Je to tak. Dneska premiéra u nás na Impulzu, jestli se nepletu, tak tuhle tu neděli v 19 hodin by měl i vyjít videoklip, jestli to potvrdíte, Richarde.
1: Potvrzuji.
0: A ta premiéra bude na YouTube, nebo máte to jinak vymyslené?
1: Bude na YouTube, i když někteří vybraní fanoušci se s náma setkají v jednom pražském klubu, kde pro ně děláme takový speciální koncert, speciální premiéru a potom i hraní, kde s náma Dominika poprvé zaspívá a uvidí ten videoklip o něco dřív. Nicméně, co se týče veřejnosti, tak 19 hodin v neděli.
0: Takže domluveno, kde se točil ten klip, co v něm uvidíme? Lze to prozradit, nebo chcete takhle před tou premiérou takový malý náťuk?
1: Já si myslím, že když si lidi poslechnou tu píseň, tak budou mít pocit, že jde o milostný duet. A to teda můžu vyvrátit, milostný duet to není. My jsme se takhle snažili pracovat i s tím klipem, že to vlastně není setkání starého, zralého muže a mladé ženy. Je to spíš vlastně o tom, co vás může potkat jednu takovou noc v Praze.
0: Paráda. Richarde, jestli chcete něco ještě dodat, dodejte to teď, protože premiéra je před námi doslova za pár vteřin. Chcete k tomu něco ještě říct?
1: Ještě bych chtěl říct, že jsme ten single točili v britských studiích Petra Gabriela, což pro nás byl velký zážitek. V Real World Studios, nádherná práce, neuvěřitelné prostředí a musím říct, že jsem Petrovi Gabrielovi záviděl, jak krásně to tam má udělané a doufám, že i jako soundově tím pádem to bude pro naše fanoušky trošku jiné, než jsou od nás zvyklí, ale zároveň, že to pro ně bude, že tam bude ta naše Krištofí energie.
0: Já o tom samozřejmě vím, kde jste to natáčeli, takže to ještě probereme potom hnedka, jak si to poslechneme. Tudíž Krištof, Dominika Alagia, Půlnoční hřích. Jdeme
1: na to.
2: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: Richard Krajčo, naším hostem tady u nás na Impulzu. Děkujeme, že jste dorazil. To hrozně šlape, to je výborná energie.
1: Díky.
0: Trošku mi to připomíná, já to mám tak rád a nevím, jestli mi to třeba potvrdíte, vyvrátíte. Není to trošičku návrat třeba Krištofa někam maličko hudebně? Mě to hrozně baví, taková ta doba toho inzerátu, ale to možná je to jenom můj věm, jestli to byl záměr nebo ne.
1: No, když se nás fanoušci ptali, jak ta deska bude vlastně znít, tak ano. Já jsem říkal, že bude kombinací naší první desky, Magnetické pole, aha, a desky Inzerát. Že takže, někde tam
0: takže je to tam, jo, takže slyšíme dobře. Ne, to zní to naprosto famózně, abyste věděli. To byla novinka od Krištofa s Dominikou Aládži a Půlnoční hřích. Richard Krajčo je tady naším hostem. Teď už tedy, to jak jste říkal, že to není o tom vztahu, už jsme si každý mohli teď udělat ten svůj obrázek a najít si v tom to svoje, co vždycky u muziky samozřejmě chceme. Pojďme si povídat o těch vašich plánech. Vy jste nám potvrdil tu naší O2 arénu. Já bych chtěl, jestli to lze si říct, zda na Českém Mejdanu 17. října letos, kdy tam budete jako speciální host, jestli třeba ta Dominika by se tam s váma neobjevila, nezaspíváte to tam?
1: Víte co?
0: A nebo je to tajné?
1: Ne, my jsme o tom mluvili, já nevím, jestli tady můžu říct vlastně.
0: No já vlastně taky nevím, takže teď...
1: My jsme o tom mluvili, ale víte co? Ona totiž bude mít v říjnu takovou tu velkou světovou soutěž Grand Miss v Indii. A my ještě neznáme přesně ten termín. Takže je to tak, že jestli Dominika bude v Česku, tak nás určitě společně uvidíte. Jestli se to bohužel bude krýt a my ten termín teďka neznáme, tak bohužel tam budu sám.
0: Je to, ale je to výzva, krásně jste se z toho i jako takhle vykroutila. Je to fajn, že se můžeme těšit, buď to klapne nebo ne, samozřejmě. Teď ještě jedna O2 arena, příští rok v květnu vy si budete dělat tu svoji další velkolepou pro sebe takzvaně, tak jak my si děláme Český Mejdan, tak vy taky. Richard Krajčo a přátelé se to jmenuje. Chci se zeptat, když tam budete slavit ty kulatiny, jde z toho taky něco prozradit, protože tak hosté, jasně, ale mě z toho tak jako vyčnívá, že kapela Krištof, jako kdyby tam šla bokem, to vypadá, když máte tu pauzu ještě.
1: Je to vlastně večírek na mé 50. narozeniny, takže tam pro mě budou zásadní lidé mé hudební kariéry.
0: Ano.
1: To znamená, bude tam i Krištof a já si myslím, že Krištof, nebo vím to, bude patřit to velké grande finále. Jinak tam se mnou bude taky Hradecká filharmonie a pak se tam objeví hosté, které nechci prozrazovat, protože jsem se nakonec rozhodl, přestože teď už prakticky je ten koncert vyprodaný, chybí nějakých posledních 300 lístků, tak jsem se rozhodl, že nebudu dělat druhý, zůstane opravdu jenom jeden jediný a ty lidi, co přijdou, se ty hosty dozví opravdu až tam, že taky budou mít dárek a já si myslím, že to pro mnohé bude překvapení, kdo tam se mnou vystoupí.
0: Já půjdu ještě tou cestou, nebudu z vás tahat samozřejmě ty jména, ale pojďme si říct, bude každá písnička s hostem, anebo se tam stane, že bude i Krištof jenom čistě?
1: Ne, bude to pár hostů, který jsem tam chtěl mít a které jsem si pozval. Jinak ten koncert bude hodně poskládaný a bude hodně stát na filharmonii. To vlastně zase vychází z mého turné, které jsem absolvoval se symfonickým orchestrem. Tím se to bude odlišovat od koncertu Krištof, protože Krištof plánuje taky své narozeniny. Ty prozradíme na podzim, teprve prozradíme. My budeme mít totiž s kapelou 35 let. A já si myslím, že bychom si takovou oslavu taky zasloužili, ale řekl bych, že tam spíš budeme chtít navázat na naše velké strahovské koncerty.
0: Jak to poslouchám, tak vy nestíháte spíš slavit, jako...
1: No zrovna tak to vychází.
0: Je to tak.
1: A když je co slavit, tak je to vždycky dobře.
0: Já se ještě vrátím k Dominice, která teď čerstvě samozřejmě okolo vás se motá díky vašemu novému singlu z toho chystaného alba. Ona prošla hodně těch reality show. Šel byste taky do některé, nebo nešel? Nebo aspoň třeba vařit?
1: Víte, já jsem dostal nějaké nabídky
0: no.
1: A zatím kromě Stardance jsem neměl odvahu. Mě by asi nejvíce lákal Survivor.
0: Já jsem právě myslel takový ty ostřejší, no. Jako než byl Stardance.
1: A já si myslím, že bych nepřežil, víte. No. Takže jsem neměl tu odvahu a asi nejsem takový dobrodruh.
0: Rozumím. Richard Krajčo, naším hostem, za chviličku si dál budeme povídat, dokonce už i o té nové desce a posuneme se dál i do některých vzpomínek a Richard i živě zahraje, tak za chviličku můžeme slíbit obchodníka s deštěm?
1: Toho určitě můžeme slíbit.
0: Ráda, těšíme se, poslouchejte Impuls.
2: Kaufland.
3: Jsou tady.
2: Jo, jsou tady.
4: Řekni to všem.
5: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
4: Jsou ještě tady?
3: Jsou tady.
6: Stavebniny Dek přináší mega akci. Plastové výsuvněkyvné střešní okno Roto R79 v trojskle v rozměru 74x118 cm nyní za skvělých 10 000 korun včetně DPH. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 12. června. Tak si přijďte pro střešní okno Roto za skvělou cenu. Více na dek.cz.
7: Rodina je na prvním místě, stejně jako volba pro nový rodinný vůz od Auto ESA.
8: Auto ESA, to je záruka skvělé ceny, obrovského výběru i garance prověření vozu.
7: Auto ESA, to je jistota prvního a jediného českého certifikovaného prodejce ojetých vozů.
9: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
10: Zuřivý reportér Aleš Růžička je odvážný.
11: Právě teď spouštíme kouly a zároveň s tím i štětku do prvního dnešního komína, jo? Takže si to moc užíváme tady na Praze 10 s úžasným výhledem.
10: Je vynalézavý.
12: Obědně dohromady do pusy, jako. Funka, a ono to netahat. Potom udělá víc ptáčků, že jo?
10: Je nezastavitelný.
13: Cesta na Svatou hory, poutní místo na Příbrami. Jsem právě teď vylezl po nejdelších schodech v České republice. 6 minut a 30 vteřin.
10: On je totiž jediný svého druhu. Zuřivý reportér vysílá od pondělí do pátku jedině na Impulzu.

0: Víte, jak nejsnadněji vysílat s námi? Aplikace Rádia Impuls. Nahrávejte vzkazy do naší žluté apky. Jednoduše, rychle a pohodlně.
1: No, ahojte impulzáci, tak brácha má psi, jeden se jmenuje Andy a druhý se jmenuje Ron, takže když na ně volá, tak je to Andy a Ron. Ale jestli je bere na dovolenou, tak to nevím. Čau.
0: Aplikace Rádia Impuls. Pošlete hlasovku přímo do studia. Reagujte na ranní i víkendové téma nebo přispějte aktualitou do dopravy 007.
2: Ahoj Martin, teď jsem projel kolem té nehody toho Rozvadovu a kolona z české strany začíná už na 134. kilometru a rychle narůstá.
0: Mobilní aplikace Rádia Impuls. Zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play. Rádio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.
3: Jsem hrně, kterou plaveš.

0: Radio Impuls, čtvrteční dopoledne, Richard Krajčo, naším exkluzivním hostem. Richard, ještě jednou taky hezké dopoledne i vám.
1: Hezké dopoledne.
0: A teď jsme tady vzpomínali, protože samozřejmě to je váš první hit a já jsem ho musel zahrát a na tom taky spoustu vzpomínek. Každý z nás, troufnu si říct, ale rok 2001 to uteklo, že jo? Jste zrovna říkal 25 let. Jste
1: 25 tady, tak, let
0: zní ještě... Jestli to byl povzdech, nebo jestli radost?
1: No trošku povzdech, ale 25 let mi došlo, že zní ještě docela dobře. Čtvrt století. Šíleně.
0: Je to doba, ještě jsme zrovna říkali CDček a vy jste rovnou říkal, my jsme ještě vydali kazetu, která kapela dneska to může říct, že jo, že vydala kazetu, takže máte to někde doma ještě v archivu schovaný.
1: Mám to všechno, já mám tolik archivního materiálu, že jednou až bude potřeba, jak ho vytáhnu a myslím, že lidi budou koukat, co všechno mám doma schované.
0: Já jsem si říkal, dokážete takhle ještě v jedné větě třeba porovnat sám sebe jako Richarda Krajča v době Lolity a Richarda Krajča dneska, co se tam jako změnilo? Já vím, že to tak jako prochází plynule, ale...
1: Rozhodně tehdy, co si pamatuju, jsem měl krátké vlasy.
0: Já si taky pamatuju, že jsem taky nagelované ještě, že jo?
1: No, buď jsem je měl úplně krátké, pak jsem je měl
0: trošku nagelované. Trošku nagelovaný, to se ještě nosilo, no.
1: Tak dneska mám trošku delší. Ano. Porostly mi za těch 25 let. Ale jinak, víte, že si moc nespomínám, jako jenom, já si vzpomínám na to vzrušení, prostě obecné.
0: Jestli to vyjde.
1: Že nám to s klukama vyšlo. My jsme jednou po jedné zkoušce v Havířovském kulturáku šli naproti do baru, tam jsme chodili po každé zkoušce si sednout a tam jsme slyšeli poprvé z rádia Lolitu a přišlo nám to úplně šílené, že se vlastně něco takového stalo, jako nádherné.
0: Velká paráda. My taky děkujeme, že se to stalo. Richard Krajčo naším hostem a teď živě odsud ze studia bude Obchodník s deštěm. Jdeme na to. Jako

0: jestli můžete, tak zatleskejte, co jsme tady ve studiu. Richard Krajčo, díky moc. Obchodník z dnešní velká vzpomínka. Richard, jestli můžu poprosit, jestli se přesunete takhle v pohodě, v klídku. Jsem zase zpátky ještě na ten náš druhý mikrofon, aby jsme popovídali. Já se ještě vrátím teď zase zpátky do té současnosti k vaší nové chystané desce. Kdy to vyjde, jestli můžeme znát termín?
1: Tak, takhle,
0: teď.
1: Vyjde to 9. října.
0: 9. října, píšeme si. Já se chci zeptat na tu Anglii, o které jste tady mluvili, že jste to natáčeli tam. Je nějaká právě, nějaký důvod konkrétnější, že ty kapely české jezdí právě víc natáčet do zahraničí poslední dobou? Mi to tak přijde. Vím, že i Radečci právě taky točili v zahraničí a je to tak, že třeba nemáme ty dobré zvukaře nebo takové vybavení tady?
1: No nemáme tady jakoby tu kulturu úplně studiovou a my jsme si vlastně za ty roky tady všechno vyzkoušeli a zároveň vlastně je to pro nás takové okysličení. My tam jedeme prostě všichni, celá parta, trávíme tam spolu ten čas, hrajeme po nocích ping-pong, chodíme prostě do hospody. Jo, je to něco, co třeba tady už tolik nezažíváme a stojí to za to, jako strávit znovu ten čas u té tvorby.
0: Taková kapelní dovolená, vlastně i když pracovní, jo, stále.
1: I když pracovní, musím říct, že je to zvláštní, že to vypadá někdy, že ta kapela nic nedělá, ale většinou se vrátíme opravdu vyčerpaní z toho, jak jsme soustředěni jakoby na tu práci, ale stojí to za to. A zrovna jakoby u toho Petra Gabriela to byl opravdu jako exkluzivní zážitek. Točili jsme třeba i v New Yorku, to bylo taky hrozně fajn, taky s velmi známýma lidma, co se týče jakoby muziky, s držitelama Grammy nebo dokonce Oscara za hudbu k filmům, ale tady ten box, respektive městečko Box a Real World Studios od Petra Gabriela, to bylo něco special. Ale musím říct, že jsem mezi tím našel ještě další jako dáreček. Říkal jsem si, že možná bude poslední pro tu kapelu. Dneska už není moc úplně trendy točit celé desky. Ale před tou naší oslavou 35 letou by jsem chtěl vyrazit ještě natočit třeba 2-3 písně, takové jako bonusové songy. A to jsem si našel studio a to vám nemůžu říct teďka jaké, ale pamatujte si na to, že jsem to zmiňoval, protože za ty 2 roky se vrátím a prozradím vám, kde jsme byli a to je teda jako wow zážitek.
0: Budeme na to myslet. Richard Krajčo zůstává naším hostem. Za chvíli pokračujeme v tom povídání. Díky za dnešní návštěvu.
2: Právě teď v Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Spěcháte? Nebojte. Zboží vám na prodejně připravíme už do 15 minut od rezervace. Planeo.
3: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
4: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
3: Čerstvé jako z Kauflandu.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Ahoj. Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
8: Pouze v Unicredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. Unicredit Bank.
9: Léto volá. Voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
10: Za volant jedině s úsměvem. Na OMV se letos opravdu vyplatí zastavit. Někdo odjede s benzínem na celý rok, někdo s kávou Viva na celý měsíc a někdo s překvapením, které nečekal. Stačí poslouchat Impuls a mít připravenou aplikaci OMV MyStation. Jezdíme s úsměvem jedině na Impulsu a na OMV s aplikací MyStation.
11: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: Radio Impuls, naším hostem Richard Krajčo, dnes dopoledne unikátní představení nového singlu z připravovaného alba Půlnoční hřích s Dominikou Aladžia. Odehráli jsme, teď nás čeká, jak slyšíte, už tady Richard se připravuje další živák, na to se těšíme, ale ještě předtím, Richarde, já bych tady chtěl nějakých pár věcí zjistit. Kapela Krištof by měla mít tu pauzu, jak jsme se o tom taky už tady bavili.
1: Jsme tak jako by uprostřed té pauzy.
0: Uprostřed, tak to jsme chtěli vědět. Takže zhruba, já totiž nevím vlastně, jak dlouho trvá, takže kolik ještě bude zbývat?
1: Chtěli bychom se vrátit v roce 28. Já vím, že to zní hrozivě, ale není to zase tak
0: hrozivě. Ne, on to uteče zase, že jo?
1: A na podzim oznámíme všechny ty podrobnosti.
0: Dobře, dobře.
1: K těm narozeninám.
0: A chci se zeptat, já když chodím na vaše koncerty, viděl jsem vás, tak mě hrozně baví, jak jezdíte na kole na svých koncertech. Budete to dělat i v roce 2028?
1: Já si myslím, že bych už jako nevymyslil zase něco.
0: Já bych to neměnil tohle, tohle je dobrý číslo. Kolik chlapů vás tam nosí vlastně na tom kole?
1: Víte, že ani nevím. Jako myslím, že určitě 6 třeba.
0: Jo, a co se, stalo se něco hrozně kuriozního, že třeba bojíte se, že spadnete do těch lidí a spadl jste někdy?
1: Ne, více se mi teda dělo, když jsem dělal stage diving, to znamená, že se rozběhnete a skočíte do lidí,
0: což
1: jsem dělával
0: to před
1: kolem, tak jednou se mi stalo, že jsem se potopil, tak říkajíc, jo. Ale jinak vlastně ne, jinak jsem měl štěstí. Jo, ještě kdysi úplně dávno jsem lezl na konstrukce během koncertu, jako na ty stage, a když pršelo, tak jsem jednou uklouzl a spadl jsem dolů.
0: Takže jste divočák.
1: Takovej
0: divočejší Krištof. A jsme zvědaví, co teda vymyslíte, případně to kolo, když zůstane, my budeme spokojení. Ale já musím, Richarde, ještě jednu vzpomínku. Já nevím, kdo si taky vzpomene, a hrozně to vlastně skoro připomíná naše halo tady Impulzovi. Máte tak halo tady Meduza. Já na to musím vzpomenout, když vás tady mám, a říkám si, jak vy to zpětně vnímáte, tu Meduzu, vlastně moderování, že jo, tak jste si prožil taky.
1: To byla obrovská zkušenost, to je jedna věc, jo, to jelo živě vlastně, takže mě bylo 19 let, když jsem to začal dělat, takže před 30 lety jsem začal dělat Meduzu a bylo to něco jako neuvěřitelného. A druhá věc, jsem tam potkal jednoho ze svých nejlepších přátel a kamarádů dodnes, Aleši Juchelku. A za to jsem taky vděčný, protože lidi, kteří vám zůstanou v tom srdci a v životě, nebývá tolik, a on je jeden z nich.
0: I na tohle vzpomínáme, děkujeme za to. Mimochodem, proč se na to ptám, máme tady pořád milionový moderátoři, ještě tam nejste, mohl byste vysílat s ostatními opět a Radeček Olga Lounová, tak kdybyste jenom chtěl, tak jako taký lehký náťuk, proberte s vedením.
1: Když mě pozvete, můžeme to probrat.
0: Tak dobře, teď pojďme na ten živák, kterým se současně taky rozloučíme, a to bude písnička hned teď.

0: Tak otevři oči a klidně se rozhlédni. Pokaždé, vidíte, ty jsem zapomněl text.
1: Se rozední,
0: tak
1: se
0: to
1: rozední.
0: Se může taky stát takhle v živém vysílání.
1: Ano, je to živě, tak
0: to už bude.

0: teď hned.
1: Richard Krajčo, naším hostem, děkujeme i za tuhle muziku hned teď. Richard, přejeme krásné léto, ať se vám daří, díky moc za návštěvu a domluvíme se, že po tom létě 17. října v O2 Areně na Českém Mejdanu s Impulzem vidíme se.
2: Budu se těšit.
1: Ať se daří vašemu novému singlu, naslyšenou, díky, naviděnou.
2: Ahoj. Ahoj.

0: Za chvíli dál žijeme českou muzikou i po pravém poledni s Honzou Benešovským, který už se chystá na svoje vysílání. Honziku, ahoj, co
1: dobrý
0: nás čeká?
1: Den, ahoj, ty jsi měl nabité vysílání, byl tady před chvilkou ředitel programu Ondra Cikán, říkal, tečeme, vemte to rychle, kluci.

0: euro.
1: Ale si je bere na dovolenou, tak to nevím.
0: Čau.
2: Aplikace Rádia Impuls. Pošlete hlasovku přímo do studia. Reagujte na ranní i víkendové téma nebo přispějte aktualitou do dopravy 007.
3: Ahoj Martin, teď jsem projel kolem té nehody kolo Rozvadovu a kolona z české strany začíná už na 134. kilometru a rychle narůstá.
2: Mobilní aplikace Rádia Impuls. Zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play.

0: jsme s vámi i na Instagramu. Sledujte Radio Impuls. Radio se 4A. Radio Impuls. Doprava 007.
1: Jsou tady nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Marek Vicpálek připojen. Marku.
2: Ahoj Vláďo, pěkné dopoledne. Více než 2 kilometrová kolona je na D1 ve směru z Ostravy do Olomouce před omezením na 318. kilometru. Cestou z Vyškova do Brna to jede pomalu mezi 230. a 222. Předušovaná kolona kamionů je na dálnici D1 před Brnem směrem z Prahy mezi Velkým Meziříčím a 196. kilometrem. Hodně plný je Pražský okruh směrem z letiště na D1 mezi Zličínem a Ořechem. Dlouhé zdržení naberete i na D5 před Prahou od 12. kilometru. S kolonou počítejte také na příjezdu do Prahy po D1 mezi Chodovem a Jižní Spojkou. A na D5 ve směru z Prahy do Plzně před Rokycany je kolona mezi 55. a 57. Z Global Assistant Marek.
1: Zdravíme vás za volant, hlaste se nám i po pravém poledni přes žlutou mobilní aplikaci. Šťastnou cestu.
0: Věrní zákazníci Dacia jezdí až 7 let bez starostí. Dopravní servis vám přináší Dacia se službou garance Dacia Zen. Dacia.cz/Zen.

0: kde si teď budeme připomínat, že radost ze života můžeme najít i v maličkostech. Mezi impulzáky napříč Českem vyráží pravidelně naši experti na radost. Dneska je to Míša Ransdorf, který se zajímal o vaše pozitivní vyhlídky do budoucna.
1: Na co se teď v životě nejvíc těšíte?
2: Tím, že sleduju motorsport, tak na spoustu motoristických zážitků, které letos plánuji.
3: V tuhle chvíli se nejvíc těším na prázdniny. Navštívíme moji sestru, která bydlí v Dánsku.
1: Na co se teď v životě nejvíc těšíte?
4: Já se teďka nejvíc těším, že dneska po práci půjdu do hospody a dám si tam jedno nebo dvě piva.
5: Rádio Impuls. Radost ze života.
0: Ještě jedna píseň pro všechny dneska dopoledne, kteří se v životě nebojí jít za svým. A současně vzpomínka na tu návštěvu, která byla ukončena doslova před pár minutami. A to je kapela Krištof. Richard Krajčo byl tady naším hostem, sledujte naše sociální sítě, brzo tam uvidíte i záznamy. Tak ještě jeden plán, Honza Benešovský po pravém poledni.

0: totiž plán.
1: Posloucháte Radio Impuls, za chvilku hlavní zprávy. Chystá se s nimi Honza Varga, teď se pojďme podívat na počasí. Zítra bude oblačno až zataženo, déšť nebo přehánky, ojedinělé bouřky, večer budou od severozápadu srážky ustávat a bude se vyjasňovat. Noční teploty 15 až 10, přes den do 20, ve Slezsku až do 22 stupňů Celsia.
2: S rodinou máte jistotu.
3: Od té doby, co jezdím autem, tak vás pořád poslouchám.
4: Rodina je milá.
5: Jede, jede, poštovský pán.
2: A rodina umí podržet.
6: Mohli bychom vám pomoct my?
7: Jo, jestli vozíte pečivo, tak ráda.
4: Pobavit
8: se. To není možný.
2: Máte rádi Kláru?
4: Vidíte, ještě, že nás máte, jo? Nebo Honzu?
9: Ježišmarja, pak jste Honza Daně.
2: Nebo oba?
10: Mějte se.
4: Šťastnou cestu.
2: Impulzovi jsou vaše rádiová rodina. Každé všední ráno od 5 do 9.
11: Vše pro vaší grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Chodura špekáček s uzenou slaninou 100 gramů za 13,90. Vodňanské kuře, smažené kuřecí hranolky se sýrem nebo popcorn za 129,90. A Olma, Florian nebo Míša mléčný nápoj za 16,90. Až do 9. června. Kaufland.
12: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
13: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
14: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
15: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Tatra mléko polotučné v Bila klubu za 8,90 a jako vzvelvet od 180 gramů v Bila klubu za 139,90. Bila. To dobré začíná u nás.
16: Tlak na zdražování paliv odeznívá. Hostem Impulzu byl Richard Krajčo a na Sokolovsku našli část lidského těla. Je 12 hodin, se zprávami je tu Honza Varga.
17: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
16: Začneme z drsnějšího ranku. Na Sokolovsku hlásí otřesný nález. V Kinčperku nad Ohří našli část lidského těla. Policisté na místě aktuálně zajišťují stopy a provádějí první vyšetřovací úkony. Zatím není jasné, o jakou část ostatku jde, ani jak dlouho na místě ležela. Mluvčí krajské policie Jakub Kopřiva řekl, že bližší informace kriminalisté zveřejní, až jim to situace dovolí. Policisté teď pracují na zjištění totožnosti zemřelého a vyjasnění všech okolností nálezu. Na českém mejdanu s Impulzem se možná odehraje velké překvapení. Speciálním hostem je hudebník a zpěvák Richard Krajčo, který by rád k sobě přibral další hvězdu. Frontman kapely Krištof by chtěl 17. října v pražské O2 aréně vystoupit s česko-italskou zpěvačkou, influencerkou a modelkou Domy Alagiou. V našem vysílání ale dnes přiznal, že bude těžké sladit náš mejdan a její náročný program.
18: Ona totiž bude mít v říjnu velkou světovou soutěž Grand Miss v Indii. A my ještě neznáme přesně ten termín. Takže jestli Dominika bude v Česku, tak nás určitě společně uvidíte. Jestli se to bohužel bude krýt, tak tam budu sám.
16: Domy Alagia naspívala s kapelou Krištof novou píseň s názvem Půlnoční hřích. Zdražování v Česku minulý měsíc zpomalilo. Ceny zboží a služeb sice meziročně stouply o 2,1%. Je to ale méně než v dubnu. Podle statistického úřadu za to může hlavně levnější benzín a nafta. V obchodech navíc dál klesaly ceny potravin. Naopak nejvíc si lidé připlatili za služby a alkohol nebo tabák. Ekonomové odhadují, že v dalších měsících se inflace udrží na podobné úrovni. Rozhodující ale bude, jak se do cen promítne napjatá situace na Blízkém východě a omezení vývozu ropy. Po 18 letech je stavba dálnice D49 mezi Hulínem a Frištákem opravdu u konce. Otevřou ji podle našeho zpravodaje Jana Čady ještě v červnu. Dobré poledne, Honzo.
19: Dobrý den přeji. Termín úplně přesně daný ještě není, ale soudě podle stavu věcí stavbařských je vlastně hotovo. Umisťují se poslední značky, seká tráva, stavební práce jsou u konce a prodloužení dálničního úseku Hulín Frišták na 7,5 kilometrech je hotovo. Jen pro připomenutí. hnutí, stavělo se tu od roku 2008, teď už by otevření v závěru června nemělo bránit opravdu vůbec nic a hlavně vůbec nikdo. Jan Čada a Rádio Impuls Frišták.
16: Národní centrála proti organizovanému zločinu si posvítila na kulplířství. Zahájila stíhání 12 lidí a dvou firem. Kriminalisté zasahovali v Brně, v Mikulově a na dalších místech republiky. Obvinění podle policie provozovali noční kluby a privátní byty. V nich nabízeli sexuální služby žen, včetně cizinek z Asie. Zákazníky lákali na internetové inzeráty a od prostitutek pak brali velkou část výdělků. Detektivové při zátahu provedli desítky domovních prohlídek a jeden člověk skončil ve vazbě. První a druhá fotbalová liga se budou od příští sezóny hrát s novými pestrobarevnými míči. Ligová fotbalová asociace s výrobcem podepsala novou čtyřletou smlouvu, která klubům zajistí mimořádné finanční podmínky i dostatek míčů. Nový model vsadí na odvážný design s růžovými, tyrkysovými a tmavě modrými prvky. Každá soutěž přitom bude mít na míči své vlastní logo. Pro chladné měsíce budou opět připravené výrazné oranžové zimní verze. Asociace s touto značkou spolupracuje už od roku 2022, kdy nejvyšší soutěž dostala svůj vůbec první jednotný míč.
1: Posloucháte Radio Impuls, řeky jsou plné vodáků, i když opravdovým vodáckým mazákům už sezóna vlastně pomalu končí. Rozebereme to za 35 minut, teď kapela Tým nebo opět Radeček. Honza Benešovský u mikrofonu, dobré poledne.
17: Radio Impuls, radost ze života.

Celý svět je hned lepší, když máte tu správnou rodinu. A ta naše stojí za to. V hlavních rolích Honza Daněk, Klára Šedová a vy, naši posluchači. Jsme Impulzovi, vaše rádiová rodina.

0: Posloucháte Radio Impuls, za malou chvíli bude zpívat Michal Hrůza, ale teď se pozdravíme s kolegou Petrem Berkou, který pro vás má jenom radosti. Ahoj.
1: Dobré odpoledne, Honzo. Aktuálně se hlásím z cesty směr Pardubicko, to město, kam mířím se pyšní jedním z nejdelších náměstí u nás. Ale nepředbíhejme, mám tu pro vás 500 k OMV na cokoliv. I dnes nebude chybět soutěžní otázka a malá nápověda je už teď v aplikaci MyStation. Dnes mě budou zajímat kapaliny, ty provozní a jejich kontrola. Zeptám se tedy, kdy je ideální zkontrolovat kapaliny v autě. Víte? No tak pište na náš WhatsApp a buďte první, protože v takovémto případě vyhráváte 500 k OMV na cokoliv. Ještě dodám číslo a to je 605 222 007, tak se do toho dejte a za pár minut se budu těšit na slyšenou.
2: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
3: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90 až do 9. června.
2: Čerstvé jako z Kauflandu.
4: Často se nás ptáte, co je nového v Ačkách.
5: Tak teď třeba garantované jarní slevy až 100 000 korun. A k tomu výběr z více než 19 000 vozů, financování s úrokem už od 2,9% a možnost výměny vozu do 60 dnů.
4: Takže tak.
5: Volejte AAA Auto 800 110 800.
6: Stavebniny DEK přináší mega akci. Ucelené komínové systémy Shields s izostatickou komínovou vložkou nyní za výjimečně snížené ceny a navíc s dopravou zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 12. června. Tak si přijďte pro komínové systémy Shields za skvělé ceny s dopravou zdarma. Více na DEK.cz.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Začínáme zajímavou hodnotou. Už 46 kilometrů měří nesouvislá kolona kamionu na jedničce mezi Velkým Meziříčím a Brnem na tahu Praha-Vyškov. Fronty nákladňáků sledujeme také na plzeňské D5 na příjezdu do Prahy a současně na ústecké D8 před Prahou. Krokem to jede na pražském okruhu mezi Černým mostem a Štěrboholy směr Smíchov. Budeme rádi, když nás doplníte, upřesníte, ozvěte se z terénu přes žlutou rádiovou aplikaci, anebo volejte na 605 222 007. Šťastnou cestu!

0: Rádio Impuls, dobré odpoledne. Jezdíme s úsměvem, projekt náš dopravně bezpečnostní pokračuje. Dnes máme otázku za 500, která zní, kdy je ideální zkontrolovat kapaliny v autě. Tak, Marcelo, dobré odpoledne, jak byste to viděla?
1: Dobrý den, no tak určitě před každou nějakou delší cestou.
0: Jako se mrknout, zkontrolovat,
1: no,
0: jo?
1: Určitě, no. No a pak... No. Ideálně, když jezdím kolem komína, tak jednou za čas na to mrknou, třeba za měsíc, no.
0: Jasně. Ještě, že ty kapaliny mají své kontrolky. Takovou kontrolkou tady u nás v tomto projektu je kolega Petr Berka, který to musí všechno zkontrolovat a posvětit. Tak si tam, halo, halo.
2: Ahoj, jasně, jsem tady a zdravím. Kontrola kapaliny... Toť takový chyták, ale ne v tomhle případě. Kontroluj před jízdou, tak zněla nápověda v aplikaci MyStation. Prostě když stojíte třeba při tankování na OMV, je to ideální chvilka, tak mrtněte na olej, na vodu, ostřikovače a jedete dál v klidu a třeba i s úsměvem a s 500 v kapse. Ano, gratuluju.
0: No, říká kontrolka Petr Berka. Marcelo, děkujeme za to, že posloucháte Impuls, šťastné kilometry přejeme a dávejte pozor na cestách. Naslyšenou.
1: Děkuju, nasledanou.
0: Petře, co dál?
2: Projekt Jezdíme s úsměvem má dnes namířeno na Pardubicko. Malá nápověda se tu taky najde. Už jsem říkal, že se jedná o pardubický region, ale krajské město to není. Náměstí je jedno z nejdelších u nás a když ti Honzo řeknu jméno jednoho podnikatele, tak už to bude jasné každému. To jméno je Oskar Schindler. Tak jedeme, vezeme odměny a je jenom na vás, kdo z vás přijede za mnou jako první a bude tahat tu svou odměnu. Snad se dočkáme tankování na celý rok zdarma, nebo to bude tankování na měsíc, nebo káva Viva na měsíc a další odměny, které vezeme pochopitelně sebou. Po vás budu chtít aplikaci OMV MyStation a snad možná i malý úsměv, protože kdo nejezdí s úsměvem, jezdí proti nám a dělá na silnicích problémy. A ty my prostě nechceme. Naším posláním je odměňovat ty zodpovědné a jezdící bezpečně, tak přesně na vás se dneska budu těšit osobně. Přesnou adresu vám povím po 14. hodině, tak zůstávejte stále dobře naladění.
0: Bezva a ještě Vláďa do party.
3: Vtip dne. Dva chlapy ztroskotají na pustém ostrově, chytnou zlatou rybku a ta jim říká, když mě pustíte, splním vám každému dvě přání. To, aby když jsou dva, se moc neunavila. Ptá se prvního, jaké jsou ty tvoje přání? Já bych si přál mít 100 nahých holek, aby tu se mnou žili na ostrově. Máš je mít. A tvoje druhé přání? Rybko, já bych možná ještě chtěl dalších 100 mladých nahých holek, co se tu o mě budou starat a já se budu mít jako v ráji. Rybka říká, máš je mít. A teď najednou kolem toho prvního 200 nahých holek, tak si začne s nima užívat. A co si budeš přát ty? Ptá se toho druhého. Ten kouká na ty holky, jak tam poskakují kolem toho prvního chlapa a říká, no, já bych si přál být hned doma, aby ten druhý byl homosexuál.
4: Pamatuješ, Maxi, jak tě loni při grilovačce zradila ta stará židle?
5: To už nehrozí. Teď máme pohodlí díky zahradnímu setu Floris z Baumaxu.
4: Přesně. Zastavte se v Baumaxu do konce června pro zahradní set Floris 1+2+1 za 8999 korun.
5: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
6: Mami, proč máme všechno od konceptu?
7: To jen se zeptej, tatínka.
8: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
9: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
10: Je tu nové číslo časopisu Žena a život s letním speciálem Chuťovka. Upečte ty nejlepší ovocné koláče a připravte se na letní grilovačku. Herec Vladimír Polívka prozradil. Musím cíleně bojovat proti sfotrovatění. Plus praktický návod, jak nemuset makat do stovky. Nová Žena a život s letní chuťovkou právě v prodeji.
11: Česká ženská fotbalová reprezentace má před sebou poslední domácí utkání základní skupiny kvalifikace mistroství světa. 5. června od 17.30 jí čeká v Praze na stadionu FK Viktoria Žižkov duel s Albánií. Doražte i vy a podpořte České Lvice. Vstupenky jsou v prodeji v síti Ticket Portal. Více informací najdete na webu fotbal.cz nebo na sociálních sítích České fotbalové reprezentace. Partnery jsou ČSOB a Fortuna.
12: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden mrož, zmrzlina jahodová s tvarohem za 13,90. Nescafé Gold, instantní káva, různé druhy za 177,90 a Velvet, toaletní papír, 9 rolí za 54,90. Až do 9. června. Kaufland.
13: Chráním tvůj domov před letními vedry.
7: a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
13: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
14: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
15: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
16: Pak přijeďte do AutoESA.
15: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
16: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
15: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc, a to i hned a v hotovosti.
17: Kdo na to jde? Od lesa prodá auto u ESA.
18: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
19: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
20: $200,000 měsíčně na celých 20 let? To je Extra Renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra Renta od Olvinu. Zkusíte to?
21: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 69,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml v ceně 13,27 při koupi 3 kusů. Lidl, to se vyplatí.
22: Žijeme českou muzikou. Živák, Rádia Impuls.

0: Posloucháte Radio Impuls, za malou chvíli uděláme ostrý řez žánrově. Zahrajeme si katapulty a ostrý řez, to bude vlastně i tematicky, jdeme na vodu. Řeky jsou plné vodáků, i když mazáci a závodníci se s nejlepšími týdny v roce už vlastně loučí. Nicméně půjčovny mají napilno hlavně v létě.
1: Vodáci amatéři potřebují hlavně dobrou partu, sluníčko a teplo. To vše se ale nejlépe schání v měsících, kdy dochází voda. Dlouhodobý trend vidí i předseda svazu vodáků Libor Polák.
2: Vody pro vodáky je jednoznačně méně. Vodáctví jako sport, nikoliv odpočinkový, ale lehce výkonnostní, se dnes dá provozovat pouze v jarních měsících.
1: Vody sice ubývá, řeky jsou ale čistší. Okem a nosem lajka jednoznačně, bez kumavce vědců aspoň částečně. Obecně se ale plavíme prostředím bezpečným. Na co si přesto rád pozor, to vysvětluje hydrobiolog Josef Fuxa.
3: Problém je, když vodu vdechneme a nespolkneme, a problém je, když třeba v rybníce zvíříme sedimenty nebo na koupališti a ty se nám spíš dostanou do plic než do žaludku.
1: České řeky jsou relativně bezpečné i po stránce vodáckých úrazů. Loňská sezóna přinesla v uvozovkách jen jedno úmrtí. Tomáš Zemánek, Radio Impuls.
4: Radio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulsovic krabiček.

0: Impuls, česká klasika. Ano, někdy příště zase. Katapulti. Teď je před námi písnička Pavla Vítka a míříme taky na silnice. Vidíme nehodu na trase Kralupy nad Vltavou Veltrusy. Detaily připravujeme, za minutu si poslechněte dopravu 007.
1: Než jsem si přál. Ahoj, tady Marek Stracin. Milí fanoušci, zvu vás na legendární místo s názvem Letenská pláň, kde už 7. srpna vystoupíme a připravíme pro vás večer, který rozhodně nebude ztracen. Nemůžu se dočkat té atmosféry a díky, že na té cestě jdete se mnou.
2: A teď se náš reportér ocitne v roli dotazovaného. Tomáš Kabát. Co ti tady přináší největší radost?
3: Týmová spolupráce, protože jsme parta, která se na sebe může spolehnout, ale zároveň si užijeme taky spoustu legrace.
2: A co tě na této práci nejvíc baví?
3: Těší mě, že jsem vlastně takový mezičlánek mezi důležitými událostmi a našimi posluchači. Že se snažím zjistit ten zásadní kontext a pak ho srozumitelně převyprávím tak, že ten posluchač je dobře informovaný.
2: Reportér Tomáš Kabát. Rádio Impuls. Děláme zprávy. Důležité pro život.
4: Rádio Impuls. Doprava 007.
0: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Marek Vicpálek se hlásí z Global Assistance.
5: Ahoj Honzo, pěkné odpoledne. Nehoda osobního auta s nákladním překáží na D1 na 90.

0: Vidí havárku na okraji Kralup nad Vltavou. Jak to tam vypadá a kde konkrétně? Halo, halo.
1: Na silnici 101 došlo k havárii dvou osobních automobilů. Je to mezi křižovatkou Veltrusy 608 a kruhovým objezdem u Lidlu Kralupe. Dvě osobní auta. Dá se to objet, ale dost neškodné.
0: A já no tak sledujeme to dál samozřejmě, když pomůžete, bude to fajn. Ozvěte se do vysílání přes žlutou rádiovou aplikaci anebo volejte 605 222 007. Šťastnou cestu a dobré odpoledne. Impuls.

0: Posloucháte Radio Impuls, dobré odpoledne. Máme pro vás nové zprávy, teď se díváme na počasí, zítra čekáme oblačno až zataženo. Déšť nebo přeháníky, sem tam bouřka, večer budou od severozápadu srážky ustávat a bude se vyjasňovat. Noční teploty 15 až 10, přes den od 15 do 20 stupňů Celsia.
1: Letní vítr ve vlasech přináší Capilan, sponzor počasí. Capilan Original, šetrná vlasová péče s tradicí. Capilan.cz.
2: Víte, kde nás najdete? Impuls.cz. Zprávy. Internetová rádia do každé nálady. To nejlepší z vysílání. A přihlášení do Haló tady Impulzovi.
3: Haló tady Impulzovi.
2: Jsme tam, kde jste vy. Impuls.cz.
4: Ahoj, tady Honza Koller. Zvu vás na finále Planeo Cupu. Přijďte podpořit mladé talentované fotbalisty v boji o titul. Těšit se můžete i na plno zábavy ve fanzóně Hisense nebo při stavění z kostek Lego. Už tento víkend 6. a 7. června na stadionu FC Hlučín. Buďte u toho s námi. Planeo.
5: Kaufland.
6: Jsou tady.
5: Jsou tady.
7: Jo, jsou tady.
8: Jsou tady.
5: Řekni to všem.
9: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
5: Jsou ještě tady?
10: Jsou tady.
11: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
12: Ceny pohonných hmot během týdne klesly, počasí teď bude jako na houpačce a Evropa reaguje na vlny veder. Je 13 hodin, zprávy má Honza Varga.
2: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
12: Richard Krajčo nám dnes na Impulzu představil novou píseň. Půlnoční hřích dala dohromady kapela Krištof společně s česko-italskou zpěvačkou, influencerkou a modelkou Domy Alagio. Richard Krajčo se v našem vysílání podělil o to, že duet je plný emocí.
13: Když si lidi poslechnou tu píseň, tak budou mít pocit, že jde o milostný duet. To teda můžu vyvrátit, milostný duet to není. Myslím, že se tam potkává její něha, naše životní zkušenost a že se to tak hezky spojilo dohromady.
14: I vůni dálek.
12: Richard Krajčo a Domy Alagia se možná postarají o překvapení na našem českém mejdanu s Impulzem. Frontman kapely Krištof totiž 17. října vystoupí na naší hudební události roku v pražské O2 aréně jako speciální host. Pokud bude mít čas i jeho pěvecká partnerka, rád by jí tam uvítal. Domy to ale musí skloubit se svým náročným programem. Pohonné hmoty v Česku za uplynulý týden výrazně zlevnily. Litr benzinu Natural 95 klesl v průměru o korunu a 77 haléřů na 41 korun a 23 haléřů. Nafta zlevnila dokonce o 2 koruny a 2 haléře, řidiči za ní v průměru platí 38 korun a 38 haléřů. Podle údajů společnosti CCS ceny klesly pod státem stanovené stropy, i tak jsou ale paliva kvůli konfliktu na Blízkém východě o zhruba 7 korun dražší než loni. Nejlevněji momentálně natankují motoristé v Ústeckém kraji, naopak nejdražší benzin mají v tuto chvíli na Jižní Moravě a naftu zase nejdráž nakoupí tradičně v Praze. Prezident Petr Pavel by se mohl na Pražském hradě setkat se svým předchůdcem Milošem Zemanem. Sněmovna totiž Pavlovi navrhla na nejvyšší státní vyznamenání právě Zemana. Mezi kandidáty na řád Bílého lva poslanci zařadili také spisovatele Milana Kunderu, režiséra Karla Zemana nebo jedinou ženskou vítězku Velké Pardubické Marii Brandisovou. Na další ocenění Dolní komora nominovala například Marka Ebena, fotbalistu Patrika Šika nebo kriminalistu Jiřího Markoviče. O jménu Miloše Zemana museli poslanci kvůli zpochybnění hlasování rozhodovat na třikrát. Česko čeká v závěru týdne prudká změna počasí. Už dnes odpoledne dorazí od západu přehánky, ojediněle i bouřky, pršet přitom bude hlavně v noci a během zítřejšího dne. Pátek bude zároveň nejchladnějším dnem s teplotami kolem 20 stupňů. Během zítřejšího odpoledne ale srážky ustanou a oblačnost se protrhá. Víkend pak podle meteorologů přinese slunečné počasí s minimem mraků a odpolední teploty se v neděli vrátí až ke 24 stupňům Celsia. Evropská města se snaží reagovat na vlny veder. Jejich počet rok od roku stoupá. Uplynulé tři roky patřily mezi nejteplejší v historii měření. Reportér Tomáš Kabát zjišťoval, jakým způsobem horké počasí města mění. Dobré odpoledne.
3: Pěkné odpoledne. Čím méně zeleně je ve městě, tím víc jsou čtvrti rozpálené. Ulice se stromy má až o 15 stupňů nižší teplotu, než když tam nic nestíní. Například Francie proto začala proměňovat školní dvory v zastíněné veřejné parky. Z Amsterdamu pak přišel nápad chlazení zelení. Oblíbené jsou například zelené střechy a fasády, na nich jsou rostliny a keře. Tento nápad se líbí pražskému i brněnskému magistrátu. Krok jiným směrem pak zvolila španělská Barcelona. Vytvořila systém takzvaných klimatických útočišť. Jde o to, že některé instituce poskytnou při vedrech svůj klimatizovaný prostor veřejnosti. Jedná se o knihovny, nákupní centra, lékárny a podobně. Tomáš Kabát, Radio Impuls.
0: Potkali jste náhodou v Ostravě lemura? Hledají ho, zvíře uteklo z tamní zoo. A my k tomu chystáme rozhovor, bude s námi odborník, chovatel Marek Ždánský, krátce po půl. Teď muzika, začne Petr Muk.
2: Radio Impuls. Radost ze života.

0: Dává smysl hudební novinka Rádia Impuls, Eva Farná a Miraj. D1, D5, D8, to všechno jsou více či méně problematické dálnice, kde vidíme různě dlouhé kolony, za 3 minuty se do nich podíváme, v dopravě 007 a potom další muzika, třeba od kapely Elán.
1: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden choduraš, pekáček s uzenou slaninou 100 gramů za 13,90. Vodňanské kuře, smažené kuřecí hranolky se sírem nebo popcorn za 129,90. A Olma, Florian nebo Míša mléčný nápoj za 16,90. Až do 9. června. Kaufland.
2: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Pampers Pleny Premium Care velikost 4,52 kusů jen za 299 korun. Super cena bez akce. DM vždy výhodně.
4: Rozsviťme Česko. Projekt u příležitosti Světového dne roztroušené sklerózy. Společně rozsvěcujeme cestu lidem s roztroušenou sklerózou. Přijďte je podpořit a zasadit slunečnici i ve vašem městě. Už 28. května startujeme v Praze v dolní části Václavského náměstí a Českých Budějovicích. O dalších městech se dozvíte na nfimpuls.cz/rozsviťme-česko. Podpořte sázení slunečnic. Podpořte Rozsviťme Česko.
5: Víte, jak nejsnadněji vysílat s námi? Aplikace Rádia Impuls. Nahrávejte vzkazy do naší žluté apky. Jednoduše, rychle a pohodlně.
6: My jsme byli malé, děda nám z dřevěné větve udělal takové hole a na konci byla hlava koně. My jsme si to dali mezi nohy a běhali jsme po vesnici, skákali jsme přes překážky. Dneska je to sport, kterým se dělá dokonce i mistrovství. Takže jsme byli takové průkopnice a ani jsme o tom nevěděli. Možná, kdybychom to věděli, věnujeme se tomu dodnes.
5: Aplikace Rádia Impuls. Pošlete hlasovku přímo do studia. Reagujte na ranní i víkendové téma nebo přispějte aktualitou do dopravy 007.
7: Toulavej Charlie, zdravím. Chomutov směr Praha. Bílý čepice, dodávce neoznačený.
5: Mobilní aplikace Rádia Impuls. Zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play. Jirka Kolbaba. Cestovatel Rádia Impuls. Jirko, co u sebe musí mít každý správný cestovatel?
8: Tak jednoznačně pas. A v mém případě jsou to fotoaparáty, objektivy a všechno, co se týká focení. Já v poslední době vozím i dron. A pak je to skoro jedno, pak už nepotřebuji téměř nic, ale vždycky mám s sebou hodně dobré, odolné oblečení a obutí.
5: Cestovatel Jirka Kolbaba. Každé dopoledne po 10. Na Rádiu Impuls. Rádio Impuls. Doprava 007.
0: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Nepravidelná kolona kamionů se tvoří na D1 mezi exity 153 a 196 na tahu z Prahy do Brna. Kamiony se štosují v nesouvislé frontě taky na ústecké D8 na příjezdu do Prahy, stejně jako na plzeňské D5 u Rudné směr Praha. Tak se ozvěte, doplňte nás, budeme rádi. 605 222 007, kdykoliv můžete zavolat, anebo vstupte přes žlutou rádiovou aplikaci. Šťastnou cestu, dobré odpoledne, Rádio Impuls.

0: Posloucháte Rádio Impuls, hostem našeho vysílání byl dnes muzikant Richard Krajčo. A mimo jiné přislíbil, že vystoupí na jubilejním 10. českém mejdanu s Impulzem, který chystáme na 17. října zase klasicky do pražské O2 Areny. Pokud tam chcete být, pořiďte si vstupenky na Ticketportálu nebo Ticketmasteru. Těšíme se. No a za chvilku co? Za chvilku probereme Lemura na útěku a zpívat bude Lucie Bílá, Impuls.
1: Tak co na to říkáš, Baru?
2: Maxi, ten byt je najednou takový větší a čistší. Primalex Polar byla skvělá volba.
1: Zastavte se v Baumaxu pro Primalex Polar. 15 plus 2 kila zdarma do konce června za 899 korun. A barva na radiátory k tomu jen za 1 korunu. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Právě teď v Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planeo.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 79,90. A slunečnicový olej Gustona litr s apkou za 29,90. Albert. Dle srovnání k 27.5.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
8: Super ceny bez čekání na akci v DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba jelen univerzální prací prášek 60 pracích dávek jen za 219 korun. Super cena bez akce. DM vždy výhodně.
9: Tady se vám blíží zpátečka a další, a další, a další, a další, a další.
10: A dost. Převeďte si půjčky k nám do Komerční banky a můžete ušetřit. Více na kb.cz. Komerční banka.
11: Víte, jak se pozná ohleduplný a spokojený řidič? Jezdí s úsměvem a zastaví tam, kde se to vyplatí. Na čerpacích stanicích OMV hrajeme o radost. Někdo si odveze benzín na rok, někdo kávu Viva na celý měsíc. Odměn máme hromadu. Mějte připravenou aplikaci OMV MyStation a poslouchejte Impuls. Jezdíme s úsměvem i do vašeho regionu. Jedině na Impulsu a na OMV s aplikací MyStation.
12: Rádio Impuls. Žijeme muzikou. Českou.

0: Impulzy Honzy Benešovského.
1: V Ostravě rozjeli velkou pátrací akci, stavní zoo totiž utekl jeden z lemurů kata. Téma pro následující minuty ve vysílání s námi expert na primáty Marek Ždánský. Dobrý den, hezké odpoledne.
2: Všechny zdravím, dobrý den.
1: Pane Ždánský, co je lemur vlastně za zvíře? Kdybyste to měl nějak definovat?
2: Tak je to poloopička, poloopice, žije na Madagaskaru a vlastně je víc druhů, jako lemur kata, lemur vary, ale v tomhle případě teda se jedná o lemura katu.
1: Ten Madagaskar, to je vlastně taková poznávačka pro lajky, protože si leckdo vybaví tu postavu z kresleného filmu Madagaskar. Ale pro jistotu zkuste popsat lemura, jak vypadá, kdyby to náhodou někdo nevěděl.
2: Tak ten lemur kata, to je vlastně bílý s černýma proužkama, je to polovoupice váží zhruba, já nevím, mezi třema pěti kilama a je to ve velikosti, dejme tomu, kočky.
1: Jo,
2: kdyby si to taky někdo jakoby mohl nějak představit, velikosti jakoby kočka. No.
1: A jak se může stát, nebo jak vy si to vysvětlujete, že takovéto zvíře uteče vlastně ze zoologické zahrady?
2: Ale nám se to stávalo úplně jako ne běžně, ale stává se to, protože samozřejmě ty zoologické zahrady šly hrozně, hrozně dopředu. Ostrava tam má nádherný výběhy a už jsou to vlastně, je to oddělený buď vodníma příkopama. A vlastně ty bariéry do některých výběhů i návštěvníci vlastně chodí. Tak samozřejmě ty opice výborně skáčou, tak se dostanou, můžou dostat ven prostě jednoduchým skokem a prostě to opustí. Oni to většinou nedělají, protože jsou zvyklí na ten svůj rajon, protože tam dostávají krmení a všechno. Ale může se stát, že tam třeba je nový jedinec, že se tam teprve zabydluje, tak si odskočil.
1: Že by to byly vyloženě útěkáři, to byste neřekl.
2: To bych neřekl. Nebo může tam být něco, že se mu tam třeba v té skupině nelíbí a když by to dělal pravidelně, tak už je to potom samozřejmě k zamyšlení. Ale většinou to, oni se většinou držej. Nám se stalo, že nám vyskakovala, nebyl to teda lemur, ale vyskakovala guvereza, ta vždycky se šla podívat a zase letěla zpátky, protože viděli, že tam má to jídlo a že se pak zase večer těšila domů do baráčku. Takže, ale ta nám teda vyskakovala, no.
1: No a co teď, co dál? Kde tak si typujete, že by mohl ten lemur být?
2: Já si myslím, že se pohybuje někde v blízkosti toho jeho výběhu. Že tam někde samozřejmě bych nedoporučoval návštěvníkům nějakým způsobem chytat, nebo to zvíře může být samozřejmě ve stresu, takže může kousnout. A určitě jenom stačí upozornit samozřejmě zaměstnance zahrady, aby ho odchytili.
1: Dokáže se pohybovat rychle?
2: No určitě, hlavně skáče. Jo, ze strom, vlastně strom to je jeho domov.
1: Takže to upozornění hlavně ho se nepokoušet chytat, které...
2: Ani krmit, ještě řeknu, že vám skočím do řeči, ani krmit, protože on když bude mít hlad, tak ale v hlavě ví, dostával jsem jídlo tam u sebe, na tom ostrově nebo tam doma, půjdu tam. Ale... Když by ho lidi krmili, tak pak nemá důvod proč jít zpátky. No.
1: Takže je to vlastně v zájmu obou stran, jak lemura, tak případného člověka, který by ho chytal, protože ten riskuje kousnutí.
2: Určitě, no.
1: Ale vlastně bez rizika to není ani směrem k tomu zvířeti.
2: Tak, přesně tak. A za prvý samozřejmě oni mají speciální nějakou stravu, co ty lidi samozřejmě nemusí zrovna tomu zvířeti dát to odpovídající, co by měl mít.
1: Tak to máme lemura, kdybyste si měl tipnout, myslíte si, že to bude otázka hodin, dnů, jak dlouho tak může být na útěku?
2: No tak samozřejmě, když bude mít co jíst, tak se mu to může líbit, protože zima venku není, teď podnebí, co jim vyhovuje, takže může se pohybovat takhle kolem, když všechno záleží na jídle, podle mě. Když bude hladovej, tak přesně ví a je velmi chytrej a kam má jít.
1: A on se žere cokoliv? Jako taková...
2: To ne, ovoce zelenina, no tak samozřejmě on jí i větívky, jakoby listy od stromu a takhle, takže on může teď v tuhle chvíli, že už začínají být třeba třešně nebo takovýhle věci, takže jako, pokud se dostane něco takovému, tak se mu domů třeba moc jít nebude.
1: Říkám si, když je v nouzi, tak jestli třeba vybere popelnice a bude prostě se snažit přežít, jak to jde.
2: To si myslím, že nás takový bufeťák úplně něco polovopice se dá. No, není to zase jako, má docela ten jídelníček pestrý, ale teď, jak říkám, teď je, na podzim by to měl horší, protože třeba nevím, ale on si nají prostě, co ta příroda dá.
1: Marek Ždánský, vy jste známý mediálně především jako gorilí táta. Mám informaci, že se chystáte teď v červnu do Španělska za mojou celebritou první gorilou narozenou v Česku. Vy jste o ní pečoval od narození, Co myslíte, pozná vás ještě? Co vás tam s ním může čekat?
2: Tak jezdíme tam každý rok a vždycky, tam, když tam přijdu, tak jdu za to sklo, jak jsou návštěvníci, jenom tam stojím prostě a když si všimne, tak přijde, tak to všimne, by to mohlo ten rok znovu být. Uvidíme, no, uvidíme. Budeme, taky budou novinky o ní, dozvíme se nějaký informace. Ona měla vlastně celou dobu, měla teď pořád ten implantát, aby nemohla zabřeznout. Tak třeba koordinátor chovu rozhod, že by mohla, uvidíme. S novinkama určitě budu vás nás informovat.
1: Budu rád, když se potom připojíte k nám do vysílání. Tak jo, odborník na primáty, dnes hlavně o útěku lemura v Ostravě. Marek Ždánský byl naším hostem a mějte se pěkně, naslyšenou.
2: Tak jo, děkuju, naschledanou, mějte se hezky.
0: Impulzy Honzy Benešovského.

0: Impuls. Richard Krajčo tady byl dopoledne. Činasky tady budou za malou chvíli. Teď už míříme do provozu, co se děje. Nehoda překáží na D11 u Poděbrad směrem z Prahy na Hradec Králové. Podrobnosti chystáme do dopravy 007. Vysíláme za 2 minuty.
1: Zuřivý reportér Aleš Růžička je vášnivý.
2: Na téma dětství, Zendo. Takhle vrčeli auta, když jsem byl malý kluk normálně. A teďka jsem tady v tom a po takových letech mám možnost si tomu sednout a i si zařídit, jo.
1: Je srdečný.
3: Těšíme se na vás. Jdeme z Chomutice, Chomutičky a Obora. Zuřivý reportér Aleš Růžička, Rádio Impuls, přeje hezký den.
1: Je talentovaný.
2: Tyjo, to je moje první hra na fujaru.
4: No tak na první hru na fujaru to není úplně nejhorší.
1: On je totiž jediný svého druhu. Zuřivý reportér vysílá od pondělí do pátku jedině na Impulzu. Víte, co budete vařit? Nechte si poradit od držitele Michelinské hvězdy.
5: Kdo by si nepamatoval hovězí s mrtvičkou, parádní symfonia chutě a všichni si chodili přidávat. Já jsem recepis samozřejmě povyšil na michelinskou úroveň. Jak jsem to zrobil? Tak třeba místo muky dávám nastruhanou bramboru a místo cukra včelí mrdík.
1: O dobrou chuť se na Impulzu stará ostravský gastrošef Heřman Gazda.
5: Kurňa, tolik recepisů na bramboráky jsem ještě neviděl. A těch názvů, no kýho gizda čert, aby se v tom vyznal. Bramborák, vošouch, cmunda, sejkora, strouhanec, toč, bač, strik a milion dalších názvů.
1: Vařte jako Michelini. Každou neděli na Impulzu. Rádio Impuls. Doprava 007.
0: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Marek Vicpálek se připojuje z Global Assistance.
6: Ahoj Honzo, pěkné odpoledne. Po nehodě autobusu je už D11 na 42. kilometru u Poděbrad ve směru do Hradce Králové průjezdná odstavným pruhem. Přesto ale počítejte s 3-kilometrovou kolonou. Na D1 před Brnem směrem z Prahy je kolona kamionů mezi Velkým Meziříčím a 196. kilometrem. Bezmála 5-kilometrová fronta je ve směru z Vyškova do Brna před omezením na 221. Přes kilometr má kolona na D1 cestou z Ostravy do Olomouce před zúžením na kilometru 318. Po pojíždět budete na Pražském okruhu ve směru z Ruzyňského letiště na D1 mezi Zličínem a Ořechem. Postojíte si kvůli tomu i na plzeňské D5 před Prahou od Lodnice. A ve směru do Plzně se pak zdržíte mezi 55. a 57. kilometrem. Z Global Assistance, Marek.
0: Je to tak, nebo...

0: Posloucháte Radio Impuls, dobré odpoledne. Za chvilku další zprávy, teď se zase díváme na počasí. Zítra má být oblačno a zataženo s deštěm s přeháníkami. Ojedinělé bouřky, večer budou od severozápadu srážky ustávat a bude se vyjasňovat. Noční teploty 15 až 10, přes den 15 až 20 stupňů Celsia.
1: Vlasta Korec, to je náš expert na dobrou náladu. Už v 9 vám pustí 7 pecek bez reklam pro vaše milionové kolegy. Naservíruje zážitky cestovatele Jirky Kolbaby a doručí radost ze života. Dopoledne s dobrým Korcem, Vlastou Korcem. Každý všední den v 9 na rádiu Impuls.
2: Prezident Pavel pomohl paraglidistovi po pádu. Úsek D1 čeká záruční oprava. Pražští policisté zadrželi ozbrojeného muže. Zprávy ve 14 hodin má Honza Varga.
1: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
2: Prezident Petr Pavel je, zdá se, všude, kde je třeba. Se svým týmem pomáhal zraněnému paraglidistovi. Ten po chybě prudce spadl a narazil do skály. K nehodě došlo právě ve chvíli, kdy horskými silnicemi projížděla prezidentská kolona, vracející se ze cvičení horských záchranářů. Prezidentova ochranka a lékař poskytli muži první pomoc a asistovali mu až do příletu záchranářského vrtulníku, který zraněného transportoval do šumperské nemocnice. Paraglidista, který při pádu utrpěl zlomeninu klíční kosti a pěti žeber, popsal nevšední zásah na svém Instagramu, kde mu brzké uzdravení popřál i sám prezident. Nový úsek dálnice D1 u Přerova čeká záruční oprava. Ředitelství silnic a dálnic totiž při kontrole zjistilo závadu u Dluhonic ve směru na Ostravu, která vznikla při běžném provozu. Redaktorka Eva Panošová zjistila, že stavbaři se do práce pustí příští týden v úterý a ve středu. Dobré odpoledne.
3: Dobré odpoledne. Řidiči musí počítat s částečnou uzavírkou pravého jízdního pruhu 9. června od 7 do 22 hodin. Levý pruh pak bude neprůjezdný o den později ve stejnou dobu. Chystaná oprava nesouvisí s příčinou hluku, na který si po prosincovém otevření dálničního úseku stěžují obyvatelé okolních obcí. Pronikavý zvuk se nese z mostních závěrů. Přerovská radnice na problematickém místě nechá instalovat speciální technologii, která hluk z provozu sníží. Eva Panošová, Rádio Impuls, Přerov.
2: Pražští policisté zadrželi na Smíchově agresivního muže. Ten stál u vchodu do obchodního centra s nožem v ruce. Hlídka se ho několik minut marně snažila přesvědčit, aby zbraň odložil. Muž ale s policisty nespolupracoval a s nožem za zády zamířil k zastávce tramvají plné lidí. Policisté ho proto museli zneškodnit taserem. Útočník se při pádu sám o nůž poranil a skončil v nemocnici. Následný test ukázal, že byl pod vlivem pervitinu a kokainu. Kriminalisté ho teď vyšetřují pro podezření z výtržnictví. Sanitka naděje slaví druhé narozeniny. Dobročinná organizace pomáhá plnit sny těžce nemocným dětem a dospělým s omezenou mobilitou. Pro jejich přepravu používá speciální upravená sanitní vozidla, právě proto Sanitka naděje. Organizace lidem se závažným onemocněním zprostředkovává zážitky, které by si jinak nemohli dopřát. Tuto sobotu organizace oslaví druhé narozeniny setkáním s příznivci a podporovateli na pražském náměstí Míru. Program za dobročinnou organizaci přibližuje Soňa Formanová.
4: Sobotní odpoledne by mělo v první řadě přinést jakousi osvětu tématu odcházení ve vážné nemoci. Zároveň nějakou lehčí formou by mělo prezentovat to, co už se nám jako organizaci povedlo, znamená splněná přání, a zároveň přinést trošičku, bych řekla, letní pohody na sobotní odpoledne.
2: Akce začne v sobotu ve 13 hodin, v plánu jsou také vystoupení kapel, připravený bude i program pro děti. Odpoledne provedou Daria Hrubá a náš dopolední moderátor Vlasta Korec. Podrobnosti o dobročinné organizaci najdete na webu Sanitky naděje. A fakultní nemocnice Hradec Králové otevřela novou přístavbu. Jde o pavilon profesora Bašteckého pro hematologickou a onkologickou péči. Čtyřpatrová budova vyšla na více než 304 miliony korun, většinu nákladů přitom pokryly dotace. Nové zázemí reaguje na neustále rostoucí počet pacientů a nabízí dvojnásobnou kapacitu stacionáře, moderní ambulance a speciální lékárnu s robotickým systémem. Součástí pavilonu je také nové pracoviště pro rychlejší přípravu chemoterapií. Samotný provoz přístavby začal letos v březnu a v červenci se dokončí poslední etapa, včetně zmíněné lékárny.
0: Posloucháte Radio Impuls, počasí jako na houpačce a máme si zvykat, říká televizní meteoroložka Taťána Míková, která dala rozhovor kolegům na iDNESu, tak si kousek pustíme, krátce po půl třetí. No a teď muzika No Name, potom Madonna.
1: Radio Impuls. ze života.
0: Honza Benešovský u mikrofonu, krásné odpoledne.

Pamatujete si, jaké to bylo, když vám bylo 18? Podělte se s námi o vaše vzpomínky. Když nám bylo 18, každý den po 15. hodině na rádiu.

0: Posloucháte Radio Impuls, to jest muzika, zprávy, doprava a hlavně radost ze života, o kterou se dnes na cestách stará kolega Petr Berka. Zdravíme tě.
1: Ahoj a dobré odpoledne všem. Aktuálně se hlásím ze Svitav. Je to čerpačka OMV v ulici Kapitána Jaroše. Právě zde se těším s vámi na viděnou osobně. Přijďte, zastavte se, jestli jste poblíž a buďte jako první. Vezu sebou odměny a při dnešních cenách nafty a benzinu by se mohla hodit odměna jako třeba tankování na rok nebo tankování na měsíc na náš účet. Co vy na to? Jsou tam i jiné odměny, jako káva Viva na měsíc, něco z gastronabídky, body do aplikace MyStation a další a další. Právě ověřená aplikace je klíčem k úspěchu pro získání odměny. Je to jediná podmínka a jak jsem říkal, musíte být první. Tak kdo to bude? Halo, Svitavy, jsem tady a přijďte za mnou k čerpačce OMV Kapitána Jaroše. No a Honzo, my se uslyšíme za půl hodiny a tak jsem zvědav, jak to dneska ve Svitavách dopadne.
0: Bezva.
2: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
3: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
2: Čerstvé jako z Kauflandu.
4: Už víte, kam pojedete na dovolenou?
5: Ať už pojedete k moři nebo na chatu, v Auto Esa vždy pořídíte spolehlivý vůz.
4: Vyberte si třeba z nabídky rodinných vozů za skvělé ceny.
5: S výhodným protiúčtem vyměníte malé za velké a ušetříte desítky tisíc.
6: Kdo na to jde od lesa, koupí auto u Esa.
7: Stavebniny Dek přináší mega akci. Půjčovna Stavebnin Dek nyní nabízí pronájmu akuvazače armatur za super ceny a navíc 120 metrů vázacího drátu zdarma. Mega akce v půjčovnách Stavebnin Dek platí do 12. června. Tak si půjčte akuvazač a my vám k němu navíc dáme vázací drát zdarma. Více na dek.cz.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Další vydání, nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Přerušovaná kolona kamionů se sune na tahu Praha-Brno v úseku mezi 151. a 196. kilometrem. Doprava na D1 se vleče také za exitem 226 směrem od Vyškova na Brno. Přibližně kilometrovou kolonu na D1 vidíme směrem z Ostravy na Přerov za sjezdem 321. Po nehodě je omezený provoz na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové za exitem 42 a další kolony sledujeme na příjezdu do Prahy od Plzně v úseku Rudná Ořech směr Modletice. Jestli vás máme tam někde v terénu, ozvěte se do vysílání přes žlutou rádiovou aplikaci anebo volejte 605 222 007.

0: Posloucháte Radio Impuls, za chvíli další muzikanti. Přijdu opět Radeček nebo Hana Zagorová. A jen co se vyspíte, tak se znovu zítra ráno ozveme s nabídkou až 100 tisícové výhry. Říkejte ano, halo, tady Impulzovi do telefonu, to je úplný základ, a řekněte si o tu výhru novou registrací. Vstupte do hry v naší žluté aplikaci na www.impuls.cz nebo prémiovou SMS-kou odeslanou na číslo 906 1109. Teď si řeknete, je to v pohodě, já už jsem se přihlásila. Tak ano i ne, je to tak, že každá další registrace vám zvedá šanci na ranní zavolání. Takže ideálně se hlásit pořád dokola. No a do telefonu, znovu opakuji, ze zásady, halo, tady Impulzovi. Partnerem hry je Betano, online sázkovka s moderní aplikací, skvělými kurzy a nadupaným kasínem. No jasně, Betano.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Osobám mladším 18 let je účast na hazardních hrách zakázána.
2: Již 35 let potkáváte na silnicích nejen v naší republice přívěsy Agados. Tradiční český výrobce nabízí přívěsné vozíky pro profesionály v různých odvětvích i pro domácí kutily. Kvalitní zpracování, důraz na detaily, dostupnost náhradních dílů. Agados. Přívěsy skutečně vyrobené v České republice. Agados.cz.
3: Právě teď v Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Spěcháte? Nebojte. Zboží vám na prodejně připravíme už do 15 minut od rezervace. Planeo.
4: Kaufland.
5: Jsou tady.
4: Jsou tady.
6: Jo, jsou tady.
7: Jsou tady.
4: Řekni to všem.
8: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
4: Jsou ještě tady?
9: Jsou tady.
10: Často se nás ptáte, co je nového v Ačkách.
11: Tak teď třeba garantované jarní slevy až 100 000 korun. A k tomu výběr z více než 19 000 vozů, financování s úrokem už od 2,9% a možnost výměny vozu do 60 dnů.
10: Takže tak.
11: Volejte AAA Auto 800 110 800.
12: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
13: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
14: Ahoj! Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
15: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 69,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml v ceně 13,27 při koupi 3 kusů. Lidl, to se vyplatí.
16: Radio Impuls. Žijeme muzikou.

0: Posloucháte Radio Impuls, dobré odpoledne. Za chvilku skočíme na klasiku s Impulzovic krabičky, zaspívá Hana Zagorová.
1: Svět kolem nás.
0: Na počasí jako na houpačce si máme zvykat. Náhlé přechody mezi ročními obdobími, způsobené klimatickou změnou, budou čím dál citelnější. Televizní meteoroložka Taťána Míková v pořadu Rozstřel na zpravodajském serveru iDnes.cz řekla, že se bude muset novým poměrům přizpůsobit komplet celé lidstvo.
2: Ze zimy přejdeme během pár dnů rovnou téměř do léta a pak teploty opět padají k bodu mrazu. Černá můra ovocnářů přichází častěji až v posledních letech. Taťána Míková v pořadu Rozstřel na iDnesu řekla, že klimatická změna už se nedá popřít.
3: Dneska už to vůbec není otázka, jestli se klima mění, ale o kolik a kdy to bude ještě víc třeba.
2: Zmírnit příchod horka můžeme i v rámci našich domů. Míková má na to hned několik receptů.
3: Kdybychom dokázali svoje bydliště víc zahloubit a střechy zazelenit, i to jsou efekty, které hrají svoji roli a pak nemusíme tolik používat klimatizace, když dokážeme třeba zastínit okna.
2: Míková taky připustila, že na pěstování meruněk nebo podobně citlivých plodů můžou být do budoucna potřeba skleníky. Víc o změnách klimatu a třeba taky o jevu zvaném El Niño a taky o tom, jak nás ovlivňuje, se dozvíte na zpravodajském serveru iDnes.cz. Michael Ransdorf, Radio Impuls.
4: Radio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic krabiček.

0: Česká klasika, Hana Zagorová. Děkujeme. Impulzovec Krabička, za chvilku se připojí Miroslav Žbirka, ale teď ještě znovu Petr Berka z terénu.
1: Ahoj. Hezké dopoledne ze Svitav z čerpačky OMV v ulici Kapitána Roše ze svitavské části Lány. Půl hodina je za námi a za námi i dnešní odměna a jak to dneska v projektu Jezdíme s úsměvem Honzo dopadlo. No, hlavní odměna, plná nádrž na celý rok, bohužel dneska nepadla. Jako první dorazil posluchač Petr, který se uvolnil z práce a rozhodující pro něj byla indicie se jménem Oskar Schindler. Petr si taky stejně jako já představoval třeba tankování gratis, ale nakonec si vytáhla 100 korun na cokoliv čerpačkám OMV. Večer si po 18. poslechněte, jak to celé právě tady ve Světovách probíhalo. Nedá se loutr nic dělat, hlavní odměna nepadla ani tady, v ulici Kapitána Jaroše, a mně nezbývá nic jiného, než dodat, že snad příště, a kdy příště, už brzy, laďte a poslouchejte Rádio Impuls celý den a jezděte spolu s námi a s čerpačkami OMV s úsměvem. Zdravím vás!
0: To jsem dneska hrál někdy příště, tak ahoj!
2: Víte, jak nejsnadněji vysílat s námi?

0: poslouchám, jak si každý si slí zásoby. Já se jmenuju si slova a zásoby si nedělám, protože si sel si na zimu zásoby nedělá, ale když si udělám zásoby, sežerou mi to moly, takže jdu radši do obchodu pro čerstvé. Hezký den.
1: Aplikace Rádia Impuls. Pošlete hlasovku přímo do studia. Reagujte na ranní i víkendové téma nebo přispějte aktualitou do dopravy 007.
2: Pracovnice 1/13 z Chrastavy do Liberce, tak v Liberci za Molkou před odbočkou na Globus, tý blbý zatáčce je bouračka.
1: Mobilní aplikace Rádia Impuls. Zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Marek Vespálek se zrovna připojuje z Global Assistance, tak ti vítáme.
2: Ahoj Honzo, pěkné odpoledne. Uzavřená je D2 na 4. kilometru ve směru od Bratislavy do Brna kvůli nehodě osobního auta s nákladním. Policisté odklání dopravu přes Blučnu na exitu 11, kde už má kolona téměř 2 kilometry. Bezmála 5-kilometrová fronta je na D1 z Vyškova do Brna před omezením na 221. kilometru. Před Brnem směrem z Prahy se táhne kolona kamionů mezi Velkou Bíteší a 196. kilometrem. Na dálnici D11 na 42. kilometru u Poděbrad ve směru do Hradce Králové překáží autobus po nehodě. Kolona měří přes 7 kilometrů. Dlouhé zdržení naberete také na příjezdech do Trutnova směrem z Náchoda a také z Polska. Tradičně popojíždí Pražský okruh směrem z ruzyňského letiště na D1 mezi Zličínem a Ořechem a ucpaná je proto i plzeňská D5 před Prahou od Loděnice. Z Global Assistance Marek.
1: Děkujeme. Problémy na bratislavské dálnici skutečně jsou. Tady je potvrzení od někoho z našich. Halo, halo.
3: Impulzaci dozdar. Kde jdete od Břeclavy na Brno? Sjíždíte už v Ústopečích nebo před Brnem je těžká nehoda, helikoptera to zastavila. Stále budete stát v hrozný koloně. Tak už sjíždíte brzo. Jo, mějte se všichni šťastnou cestu.
1: No tak dobře, děkujeme. Jeďte opatrně, 605 222 007, telefonní číslo, přes které se dostanete do vysílání, anebo je tady žlutá rádiová aplikace. Já už jsem si myslel, že nepřijdete. Dobré odpoledne, Petra Renata.
4: Hezké odpoledne.
1: Rád, my jsem vás viděl tam skrze sklo, co jste tam kvůli zapikle.
5: My jsme tě chtěli překvapit a vpadnout ti dozad. Jenže dveře jsou v čele.
1: To se vám nepovedlo,
5: úplně.
1: To tady moc nejde, ale dobře, tak 18-letí a tak dále, pojďme.
4: Dnes to bude krásný rok 1996, ano. Není to tak dávno, takže si myslím, že do toho roku určitě posluchači budou mít spoustu vstupů o svých zážitcích, vzpomínkách, já se na to moc těším.
5: Proč byl krásný, to si řekneme po 15. hodině a taky dneska budeme soutěžit o sekačku.
1: Bez vás, těším se na vás, mějte se hezky, ahoj.
4: Ahoj.

0: Lodí Impuls, minuta před 15. hodinou. Zprávy připravil Honza Varga. Strakonice jsou na nohou. Co se děje, dozvíte za chvilku. Pak budou Xindl X a Olga Koenigová v blbém věku. A v jakém věku, myslím, teď počasí a meteorologickou situaci, se ocitneme zítra, Renčo.
1: Tak čtvrtek bude vypadat následovně. První polovina bude deštivá. Odpoledne bude srážek míň a později večer už jasno. Nejvyšší teploty 16 až 21, na východě až 23, v tisíci metrech na horách kolem 12.
2: Slunce ve vlasech přináší Kapilan, sponzor počasí. Kapilan Originál, šetrná vlasová péče s tradicí. Kapilan.cz.
3: S rodinou máte jistotu.
4: Od té doby, co jezdím autem, tak vás pořád poslouchám.
5: Rodina je milá.
6: Jede, jede poštovský pán.
7: A rodina umí podržet.
8: Mohli bychom vám pomoct my?
9: Jo, jestli vozíte pečivo, tak ráda.
10: To není možný.
7: Máte rádi Kláru?
11: Vidíte ještě, že nás máte, jo?
5: Nebo Honzu?
12: Ježišmarja, pak jste Honza Daně.
13: Nebo oba?
14: Mějte se.
5: Šťastnou cestu.
3: Impulzovi jsou vaše rádiová rodina. Každý všední ráno od 5 do 9.
15: Ve Strakonicích hledají muže se zbraní. Pražská policie pátrá po vrahovi krále automatů a v Ostravě zase hledají uprchlého lemura. Je 15 hodin, se zprávami je tu Honza Varga.
2: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
15: Začneme varováním. Dávejte pozor všichni, kdo bydlíte ve Strakonicích nebo se do města chystáte. Aktuálně tam probíhají policejní manévry. Policisté zasahují v ulici Švandy Dudáka a v okolí. Reagují totiž na oznámení, že se má v ulici pohybovat muž se zbraní. Policie vyzývá, aby se lidé této lokalitě vyhnuli. Muž podle policie může být nebezpečný. O situaci policisté informovali po 14. hodině. Další podrobnosti zatím nejsou k dispozici. Pražští kriminalisté vyšetřují vraždu 54letého cizince. Došlo k ní včera v Seifertově ulici na Žižkově. Podle informací izraelských médií je obětí tamní známý hazardní podnikatel Tony Bargik, označovaný za krále hracích automatů. Policie sice totožnost muže zatím oficiálně nepotvrdila, uvedla ale, že na jeho smrti měl prokazatelně podíl někdo další. Bargik byl v Izraeli v minulosti odsouzen za nelegální provozování heren a krácení daní, přičemž v posledních letech přesunul své aktivity i trvalé bydliště právě do Prahy. Po podezřelém vrahovi teď policie intenzivně pátrá. Na Karlovarsku řádí falešní policisté. Od začátku týdne výrazně přibylo podvodných telefonátů. Pachatelé se vydávají za kriminalisty, kteří vyšetřují bankovní podvody. Policie podle našeho zpravodaje Dušana Valenty doporučuje nereagovat a ihned volat na tísňovou linku. Dobré odpoledne, Dušane.
16: Hezký den z Karlovarska. Scénář je víceméně stejný. Podvodník se do telefonu představí jako kriminalista, nejčastěji z chebského oddělení. Volající mu tvrdí, že někdo zneužil jeho identitu, třeba při sjednání půjčky s plnou mocí. Pak posílá e-maily s falešnými služebními průkazy a dalšími dokumenty. Zároveň se snaží převést komunikaci na nejrůznější internetové aplikace. Policie teď všechny varuje. Takhle nikdy nepostupujeme. Jde o podvod a pokus ukrást osobní údaje, případně rovnou peníze. Dušan Valenta, Rádio Impuls.
15: Uprchlý lemur z ostravské zoo může být pěkně nebezpečný. Snaživce o odchycení by totiž mohl pokousat. Lidé by ho rozhodně neměli zastavovat své pomocí a raději zavolat přímo chovatelům do zahrady. Odborník na primáty Marek Žďánský v našich Impulzech Honzy Benešovského také upozornil na to, že by ho lidé neměli za žádných okolností krmit.
17: Všechno záleží na jídle, podle mě. Když bude hladovej, tak přesně ví, kam má jít. V hlavě ví, dostával jsem jídlo tam u sebe, na tom ostrově nebo tam doma, půjdu tam. Kdyby ho lidi krmili, tak pak nemá důvod, proč jít zpátky.
15: Odchycení lemura kata je ideální v uzavřených prostorách. V případě, že někomu vběhne třeba do garáže, je lepší ho tam zavřít a přivolat pomoc přímo ze zoologické zahrady. Český tenis dál dobývá Paříž. Do semifinále Roland Garros se v juniorské části Grand Slamu probojovala naše reprezentantka Jana Kovačková. 15-letá tenisová naděje si se svou španělskou soupeřkou poradila ve dvou setech za necelou hodinu. Díky úspěchu Kovačkové se počet českých semifinálových zástupců v Paříži znovu rozšířil. O finále si kromě ní zítra zahraje v mužské dvouhře také Jakub Menšík, v ženské čtyřhře pak Kateřina Siňaková. Dobrá zpráva přichází z tahu Břeclav Brno. D2 je po vážné nehodě na 3. kilometru opět průjezdná, tvoří se tam ale kolona. Zprávy končí, s vámi jsou dál Renata Kuková a Petr Brožík.
0: A to všechno necelé 4 minuty po 15. hodině. Přejeme krásné odpoledne.
1: Za chvíli s vámi budeme vzpomínat na rok 1996. Co si z něj vybavíte vy?
0: Xendl X a Olga Koenigová v blbým věku právě teď.
2: Radio Impuls. Radost ze života.

0: Rasmusa, tohle byla jistá předvěst dnešního vzpomínání.
1: První lásky a velké sny, když nám bylo 18. Na rádiu Impuls.
2: Tak pojďte vzpomínat s námi, jsme v roce 1996 a vy plnoletí, kde jste bydleli, co vás bavilo? Máte s tím rokem spojený nějaký zážitek?
1: Když nám bylo 18. Na rádiu Impuls.
0: Teď vás uvedeme do té doby rok 1996. Na trh přichází moderní Škoda Octavia, která odstartovala novou éru Škodovky po vstupu do koncernu Volkswagen.
2: Představte si, že tehdy v Japonsku se zrodil fenomén hry zvané Pokémon.
0: A velká věc. Čeští sportovci v roce 1996 zářili. Oštěpař Jan Železný hodil světový rekord. Vodní slalomářka Štěpánka Hilgertová vyhrála olympiádu v Atlantě. A čeští fotbalisté stříbro na Euru v Anglii. Ze zlatých medailí se tehdy ve Vídni radovali taky naši hokejisté, když ve finále porazili Kanadu, která se všemožně snažila zvrátit před koncem naše vedení 3-2.
3: A Kanaděné chtějí přeměřit hokejku jednoho z našich hráčů. Vybrali si Stanislava Neckáře a pokoušejí se o tuhle variantu vabank. Výsledek? Je to v pořádku, je to dobré, na trestu lavici půjde někdo z kanadského týmu. Tak ani tohle Kanadě nevyšlo. Stanislav Neckář může políbit svou hůl. Reichl, Kučera, jsme mistři světa, jsme mistři světa! Jirka Kučera do prázdné branky, že se před koncem rozhodl zápas.
0: Já si tohle normálně pamatuju, jak tam měřili toho hokejku, to byly nervy, čas běžel a měli jsme to zlato na dosah.
2: Já si pamatuju, že jsem se dívala, jestli ta hokejka je opravdu o něco víc zahnutá. To ale nepoznáš pravým okem, takže to přeměřování opravdu mohla být třeba možná v milimetrech, takže dobře to dopadlo.
0: Dopadlo to.
1: Když nám bylo 18 na rádiu Impuls.
2: My si ten rok, na který dnes vzpomínáme, tedy 1996, připomeneme i muzikou. Tehdy zněl Jan Nedvěd a Kohou.
4: Zvony zvoní jen chvíli, ruce budou.
0: Z muzikantů padaly úžasné věci. Phil Collins přišel s Dancing to the Light.
2: Tehdy hráli i Buty a jejich Demáček.
5: Nejsem miláček, natočí ti Demáček.
0: Z roku 1996 spousta muziky a další se ještě dostaneme.
1: Když nám bylo 18 na rádiu Impuls.
0: Dejte nám vědět, jaké to bylo, pokud právě vám v roce 1996 bylo 18. Ale i vy ostatní, na co si z toho roku pamatujete, sledujete olympiádu, ten hokej, nebo třeba byli přímo na mistrovství ve Vídni, pište nebo namlouvejte vaše příběhy na náš WhatsApp 605 222 007. Ideálně zmačknout ten mikrofonek a namluvit ten váš příběh. A my jsme slibovali, že vás s tou muzikou přidržíme v roce 1996. Něco pro děvčata tenkrát. Backstreet Boys, Quit Playing Games.

0: Impuls, za chvíli fantastická česká muzika. Dneska to byl na Impulzu Richard Krajčo, a tak si dáme naživo jeho čerstvé dnešní odpívané Obchodník s deštěm. Za chvíli je to tady. Sledujeme i silnice. Po nehodě omezený provoz na D2, doprava 007, za 3 minuty na Impulzu.
1: 14 slevových kupónů v Tetě. Ušetřete z kupóny, které platí na značky Ariel, Pampers, Nivea, Jar, Gliss a další. Zlevněte si své nákupy o stovky korun. Kupóny platí i na produkty v akci. Více na tetadrogerie.cz.
2: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4. Nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Více na toyota.cz.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Ahoj! Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
6: Možná se blázen, ale čekám dál. Není to špatný. Než jsem si přál.
7: Ahoj, tady Marek Stracin. Milí fanoušci, zvu vás na legendární místo s názvem Letenská pláň, kde už 7. srpna vystoupíme a připravíme pro vás večer, který rozhodně nebude ztracen. Nemůžu se dočkat té atmosféry a díky, že na té cestě jdete se mnou.
8: Má pod palcem celou republiku. O našich silnicích ví úplně všechno. Filip Martínek. Co přesně děláš?
9: Připravuji dopravní relaci nejméně dvakrát do hodiny, jak s pomocí našich agentů, expertů na dopravu a také s nejnovějšími aplikacemi. Při výjimečných situacích přicházím s informacemi do vysílání několikrát do hodiny, abychom mohli naše řidiče informovat o nejnovějších dopravních zprávách, jak se zrovna vyvíjejí.
8: Co ti tady přináší největší radost?
9: Určitě to, když se veškeré nehody odstraní a kolony, co byly na silnicích, se rozjedou a řidiči se dostanou do svého cíle živí a zdraví.
8: A co tě na této práci nejvíc baví?
9: To, že se dopravní situace mění z minuty na minutu a není stereotypní, taky mě baví originální přezdívky některých našich agentů.
8: Rádio Impuls a Filip Martínek. Připravujeme nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Jejich videa mají miliony zhlédnutí. Jejich písničky miliony posluchačů. A jejich úsměv, ten má hodnotu zlata. Milionoví moderátoři. Každou sobotu a neděli o 8. večer. Pořad o české a slovenské muzice, který má šťávu i s bublinkama navíc. Už tento víkend Olga Lounová.

0: moderátoři. Jenom na Impulzu. Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka za vámi letí právě teď. Po nehodě je omezený provoz na D2 na 3. kilometru na příjezdu do Brna od Bratislavy. Připravte se na 3-kilometrovou kolonu. Práce silničářů zdržují provoz na D1 na 221. kilometru směrem z Vyškova na Brno. Kolony se táhnou už od Vyškova. Několika kilometrová šňůra aut je teď před Litomyšlí směrem od Hradce Králové na Svitavy. A další kolony sledujeme na silnici 33 před Náchodem směrem od Jaroměře nebo taky na příjezdu do Prahy od Plzně v úseku Rudná Ořech směrem od D5 k D1. A kvůli nehodě a zúžení je dlouhá kolona na D11 u Poděbrad směrem od Prahy na Hradec Králové. Držte se volantu a držte se dobré nálady samozřejmě na silnicích a dejte vědět ostatním, co se děje. 605 222 007 to je náš telefon a nebo je tady naše žlutá mobilní aplikace. Šťastnou cestu s Impulzem a teď taky Richard Krajčo a dneska živě obchodník s deštěm na Impulzu.

0: překvapení a odhalení jsme vypustili do Česka. Richard Krajčo bude na jubilejním 10. českém Mejdanu s Impulzem. 17. října O2 Arena. Udělejte si poznámku, klidně kupte vstupenky www.impuls.cz. Tam jsou všechny informace.
1: První lásky a velké sny. Když nám bylo 18. Na rádiu Impuls.
2: Monika nám napsala, že měla v roce 1996, na který dnes vzpomínáme, pokoj plný plakátů holek ze skupiny Spice Girls a taky si pamatuje na seriál Beverly Hills 90210, který tehdy sledovala.
0: No jo, bravíčko a vystřihovánky. Píše Tom z Prostějova z roku 1996 si pamatuje, že si geloval vlasy, chodil s Lenkou a dělal si řidičák. Lenku už dávno nemám, řidičák ano.
2: Tak to je dobrá zpráva, horší bylo, kdybyste o obojí přišel. Šárka vzpomínala, v roce 1996 mi nebylo 18, ale byla jsem podruhé těhotná, tentokrát se synem, a byla jsem schopná vypít každý den 4 až 5 litrů mléka. Jo, a teď pozor, syn se narodil další rok v březnu a měl krásných 57 cm a 4,65 kg. Šárko, kde jste ho nosila?
0: No, tím mlíčkem ho krásně podpořila. My dneska vzpomínáme právě na rok 1996. Tehdy se zrodil film Kolia režiséra Jana Svěráka se Zdeňkem Svěrákem v titulní roli. Film získal i Oscara za nejlepší cizojazyčný film.
3: Na trase B se ztratil 5letý chlapec. Neumí česky, slyší na jméno...
4: Kolia.
3: Kolia. Předejte ho prosím dozorčímu v kterékoliv stanici. Děkuji vám.
4: Kolio... Ty neboj sa, hlavně nikam neuběgaj a normálně zůstaň v metro, my si tě najdeme. Zdravstvuj! Konec hlášení v ruském jazyce.
0: Kolia a rok 1996, vaše vzpomínky bereme taky další. Buď to napište na náš WhatsApp 605 222 007 a nebo ideálně na tom WhatsAppu stiskněte ten mikrofonek a namluvte nějakou vaší vzpomínku. Těšíme se na to, za chvíli se k ním dostaneme.
1: Když nám

0: Puls. Za chvíli dokončíme vaše vzpomínání na rok 1996. Česká muzika, hned bude následovat Marek Ztracený, Modlitba za to, co přijde už zítra.
1: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
2: To jen se zeptej tatínka.
3: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Je tu nové číslo časopisu Žena a život s letním speciálem Chuťovka. Upečte ty nejlepší ovocné koláče a připravte se na letní grilovačku. Herec Vladimír Polívka prozradil. Musím cíleně bojovat proti sfotrovatění. Plus praktický návod, jak nemuset makat do stovky. Nová Žena a život s letní chuťovkou právě v prodeji.
6: Ahoj, tady Honza Koller. Zvu vás na finále Planeo Cupu. Přijďte podpořit mladé talentované fotbalisty v boji o titul. Těšit se můžete i na plno zábavy ve fanzóně Hisense nebo při stavění z kostek Lego. Už tento víkend 6. a 7. června na stadionu FC Hlučín. Buďte u toho s námi. Planeo.
7: Právě teď v Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planeo.
8: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
9: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
10: Čerstvé jako z Kauflandu.
11: Divoká příroda a nejvyšší rakouská hora. V Národním parku Vysoké Taury uvidíte jedny z největších evropských vodopádů, Raurický prales a Grossglocknerskou silnici. Letní karta zahrnuje lanovky, koupaliště i centrum Národního parku v Mittersillu. Poznejte nedotčenou přírodu Národního parku Vysoké Taury. Léto v Salzburgsku. Proto žijeme.
12: Super ceny bez čekání na akci v DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba jelen univerzální prací prášek 60 pracích dávek jen za 219 korun. Super cena bez akce. DM vždy výhodně.
13: Náš výkup je teď totální hardcore.
14: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
15: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro lekošunku dušenou v páře 100 gramů za 19,90 a olej řepkový litr za 26,90. Byla. To dobré začíná u nás.
16: Rádio Impuls. Žijeme muzikou. Českou.

0: Impuls. Pojďme do světa vypustit ty vaše vzpomínky.
1: První lásky a velké sny. Když nám bylo 18. Na rádiu Impuls.
0: Dneska to byl rok 1996 a hledali jsme vás, kterým se tento rok něčím vryl do paměti.
2: Jirka už v té době jako 20letý žil elektronikou, píše nám na WhatsApp. Doma jsem měl starý počítač 486 a na něm zkoušel první programy. Do toho jsem kamarádům opravoval diskmeny a volkmeny.
0: Marek píše, v těch letech jsem jezdil na skejtu, nosil široké kaloty a vytáhané tričko.
2: No a se vzpomínkou na rok 1996 se nám ozval i Kamil.
3: Ale byl to blbej rok, další z omylu skrz holky, no a pak přicházeli další a další. Holek proběhlo, teď pozuzí se ve stavu. 15 let máme osmletýho syna, ale držím se svobody a pořád v tom občanským průkaze. Držím to svobodný.
0: Kamile, no, holky, pak se střídalo. No.
2: Tak aby myslel i na tu partnerku Kamile, třeba se chce vdávat. Tak já nevím, se jí zeptejte, jestli třeba to máte oba dva stejně.
0: Pokletnout, žádost o ruku, třeba jako jo. Kamile, dejte vědět, co říkala na to, drahá polovička. Tak my se i zítra přeneseme do některého z těch let, na které budete vzpomínat a přinášet vaše příběhy. Dnešní vzpomínání na rok 1996 uzavřeme s kapelou Mňága a Žďorp. Nejlíp jim bylo.
1: Když nám bylo 18 na rádiu Impuls.

0: česká muzika na Impulzu už za chvilku. Petr Muk, ona se brání, na to určitě počkejte, stejně jako na dopravu 007. D2 je znovu uzavřená mezi sjezdy 11 a 3. Další podrobnosti asi za 2 minuty. Zítra už máme páteček.
1: Máme páteček a já mám takový nápad, protože pořád dopoledne nám krásně funguje přání bezvadným kolegům z práce. Pokud i vy, milí impulzáci, máte nějaké perfektní kolegy v práci, my jim říkáme milionoví kolegové, tak jim u nás dopoledne můžete zahrát.
0: No Petr, představte si, že zítra je pátek, 2,5 dne se s nimi neuvidíte až do pondělního rána, tak by to chtělo nějakou pořádnou rozlučku pro ten váš tým v práci, v kanceláři, na dílně, já nevím, kde všude. www.impuls.cz, tam se můžete přihlásit do milionových kolegů, napsat pár informací o těch vašich bezvaparťácích a třeba 7 pecek bude hnedka pro vás. Rovnou jděte na náš web a zítra třeba právě vy.
2: Víte, jak nejsnadněji vysílat s námi? Aplikace Rádia Impuls. Nahrávejte vzkazy do naší žluté apky. Jednoduše, rychle a pohodlně.
3: Já bych jenom chtěla podělit se s vámi o můj zážitek z kruháče před Hradcem Královým, kde jsme v loni projížděli, když jsme jeli na dovolenou a tento kruhový objezd byl ještě ve výstavbě. Když jsme dorazili plus minus tak do poloviny, tak nám navigace zahlásila: prosím, kontrolujte si to v mapě.
2: Aplikace Rádia Impuls. Pošlete hlasovku přímo do studia. Reagujte na ranní i víkendové téma nebo přispějte aktualitou do dopravy 007.
4: Ahoj impulzáci, na silnici mezi Opavou a Krnovem hned za Opaví je vysypaný kamion. Probíhá tam překládka. Dávejte bacha. Ahoj Šárka.
2: Mobilní aplikace Rádia Impuls. Zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: A právě teď taky nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. D2 je znovu uzavřená mezi sjezdy 11 a 3 směrem od Bratislavy na Brno. Na 3. kilometru hasiči pořád likvidují následky vážné nehody. Ale na 8. kilometru D2 směrem na Brno se stala nová nehoda. Jezdí se odkolenem přes exit číslo 11 Blučina směrem od Bratislavy na Brno. Na D11 na 42. kilometru u Poděbrad směrem do Hradce Králové stále překáží autobus po nehodě. Profíci z Global Assistance hlásí, že kolona měří asi 8 kilometrů. Na D1 před Brnem směrem z Prahy je řada kamionů mezi Velkou Bíteší a kilometrem 196. Cestou z Vyškova do Brna to jede pomalu mezi kilometry 228 a 221. Hodně plný je taky Pražský okruh směrem z Ruzinského letiště na D1 mezi Zličínem a Ořechem a zdržíte se kvůli tomu i na příjezdu do Prahy po D5 od Rudné. A silný provoz je na příjezdu do Prahy po Ústecké D8 od 5. kilometru až do Kbelské ulice po sjezd na Prosek. Další informace přidejte klidně vy, zavolejte 605 222 007 nebo to nahrajte velice pohodlně do naší žluté mobilní aplikace. Šťastnou cestu s rádiem Impuls.
2: Věrní zákazníci Dacia jezdí až 7 let bez starostí. Dopravní servis vám přináší Dacia se službou garance Dacia Zen. Dacia.cz/Zen.

0: Polední impulse, 2 minuty před 16. hodinou. Honza Varga připravil zprávy. Dozvíte se, jak dopadlo drama ve Strakonicích. Potom divoký byl a malování. No a páteček bude jako malovaný nebo ne?
1: No tak pátek začne, pravda, trošku deštivě, ale později večer už bude jasno. Teploty vystoupají na 16 až 21, na východě na 23. V 1000 metrech na horách bude jen kolem 12.
2: Dámy a pánové, nastupuje tým Český mejdan s impulzem. A je to teda pěkná sestavička. Miraj, Olympik, Lucie Vondráčková, MiG-21, Činasky a speciální host Richard Krajčo.

0: jubilejní 10. český mejdan s Impulzem. 17. října O2 Arena. Vstupenky na Ticketportal a Ticketmaster.
1: Česká ženská fotbalová reprezentace má před sebou poslední domácí utkání základní skupiny kvalifikace mistrovství světa. 5. června od 17.30 jí čeká v Praze na stadionu FK Viktoria Žižkov duel s Albánií. Doražte i vy a podpořte České Lvice. Vstupenky jsou v prodeji v síti Ticketportal. Více informací najdete na webu fotbal.cz nebo na sociálních sítích české fotbalové reprezentace. Partnery jsou ČSOB a Fortuna.
2: Jedenáctka u Poděbrad hlásí dlouhé kolony, ve Strakonicích dopadly muže se zbraní a s Tomášem Kabátem se podíváme na Rudé náměstí. Zprávy v 16 hodin přináší Honza Varga.
0: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
2: Řidiči pozor, provoz na dálnici D11 ve směru na Hradec Králové komplikuje vážná nehoda autobusu, ten se srazil se světelnou šipkou. Havárie se stala kolem 1 hodiny odpoledne na 42. kilometru a zablokovala 2 jízdní pruhy. Místem se dá projet pouze odstavním pruhem a v úseku se tvoří dlouhé kolony. Na místě zasahují všechny složky integrovaného záchranného systému a policisté vyšetřují příčinu střetu. Pokud můžete, raději se úseku úplně vyhněte. Omezení na dálnici by totiž mělo podle odhadů trvat přibližně do 6:30 večer. Ve Strakonicích už zase můžete volně korsovat po ulicích. Strakoničtí policisté totiž zadrželi muže, který chodil po městě se zbraní a střílel po kočce. Střílel po ní vzduchovkou. Hlídky vyrazili do ulice Švandy Dudáka na základě upozornění od místních obyvatel a poutočníkovi pátrali několik desítek minut. Podle policejní mluvčí Štěpánky Švarcové muž zvíře vzduchovkou skutečně zranil. Žádné další nebezpečí lidem na místě nehrozí a policie už má situaci pod kontrolou. V Jičíně si právě teď připomínají spisovatele Václava Čtvrtka. Od jeho úmrtí totiž uplynulo 50 let, zároveň by se letos dožil 115 let. Na jeho počest si tak lidé v Jičíně oblékli červené sukně. Na tamním Valštejnově náměstí máme reportéra Tomáše Kabáta. Dobré odpoledne, Tome.
3: Pěkné odpoledne, červené sukně se začaly objevovat už okolo 3:30 a proč zrovna tento oděv? To je inspirované podobou třeba Manky, tedy postavy známé z pohádek loupežníkovi Rumcasovi, které právě Václav Čtvrtek napsal. Červenou sukně ale nosila také Maková panenka nebo Stázina. V červených sukních jsou tady lidé rozmanitého věku, od nejmenších dětí přes dospělé až i po pár zástupců starší generace. A pozor, zapojili se i někteří muži. Ti méně odvážní přišli v červených kalhotách nebo kraťasech, jsou tady ale také 4 odvážnější muži, kteří mají na sobě sukni. Zhruba před 4 hodinou se tady všichni účastníci happeningu vyfotili. Odhadem je jich asi 100. Já jsem si odchytil paní Kateřinu. Jaké to bylo z účastnice této akce?
4: Bylo to moc zajímavé. Já nejsem z Jičína, takže jsem schánila 2 hodiny červenou sukni po celém Jičíně a jsem ráda, že jsem se toho mohla zúčastnit.
3: Krásná akce, tolik paní Kateřina a z Jičína se loučí i Tomáš Kabát.
2: Tomáši, děkujeme. Prezident Petr Pavel by se mohl na Pražském hradě setkat se svým předchůdcem Milošem Zemanem. Sněmovna totiž Pavlovi navrhla na nejvyšší státní vyznamenání právě Zemana. Mezi kandidáty na řád Bílého lva poslanci zařadili také spisovatele Milana Kunderu, režiséra Karla Zemana nebo jedinou ženskou vítězku Velké Pardubické Marii Brandisovou. Na další ocenění dolní komora nominovala například Marka Ebena, fotbalistu Patrika Šika nebo kriminalistu Jiřího Markoviče. O jménu Miloše Zemana museli poslanci kvůli zpochybnění hlasování rozhodovat 3x. Richard Krajčo si na náš český mejdan s Impulzem možná přivede hosta. Frontman kapely Krištof by k sobě rád 17. října do pražské O2 arény přibral i česko-italskou zpěvačku, influencerku a modelku Domy Aládžiu. V našem vysílání ale Krajčo přiznal, že bude těžké sladit náš mejdan a její náročný program.
5: Ona totiž bude mít v říjnu velkou světovou soutěž Grand Miss v Indii a my ještě neznáme přesně ten termín. Takže jestli Dominika bude v Česku, tak nás určitě společně uvidíte. Jestli se to bohužel bude krýt, tak tam budu sám.
2: Domy Aládžia naspívala s kapelou Krištof novou píseň s názvem Půlnoční hřích. Policie znovu zavřela D2 před Brnem, na 3. kilometru odstraňují hasiči následky vážné nehody, na 8. kilometru D2 se stala nová nehoda, osobní auto narazilo do nákladního, to začalo hořet. D2 je uzavřená mezi sjezdy na 11. a 3. kilometru, jezdí se odklonem přes exit 11 Blučina směr Brno. Zprávy končí, pokračují Renča s Petrem.
6: Jsou 4 minuty po 16. hodině, to byl Honza Varga, zprávy s ním zase za hodinu, ano, skutečně Petr Brožík.
7: A Renata Kuková, i dnes pro vás máme benzínovou sekačku. Za chvíli si o ně zahrajeme.
6: A taky si jdeme hezky hrát Divoký byl a malování teď.
8: Radio Impuls. Radost ze života.

0: plus 4 minuty před 4:15. Další česká muzika bude. Nebojte se, Činasky a jejich selhání. Sledujeme aktuální dopravu. Znovu je uzavřená bratislavská D2. Doprava 007 je tady za 3 minuty. Dozvíte se víc.
1: No a my celý týden soutěžíme o praktickou benzínovou sekačku Fieldman s nastavitelnou výškou sečení, která je ideální pro zahrady bez přístupu k elektřině. Má lehkou konstrukci a spolehlivý čtyřtaktní motor, který zajistí snadnou manipulaci a efektivní sečení. Více na www.fieldman.cz.
2: Kaufland.
3: Jsou tady.
2: Jsou tady.
4: Jo, jsou tady.
5: Jsou tady.
2: Řekni to všem!
6: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
2: Jsou ještě tady?
3: Jsou tady.
7: Často se nás ptáte, co je nového v Ačkách.
8: Tak teď třeba garantované jarní slevy až 100 000 korun. A k tomu výběr z více než 19 000 vozů, financování s úrokem už od 2,9% a možnost výměny vozu do 60 dnů.
7: Takže tak.
8: Volejte AAA Auto 800 110 800.
9: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Pampers Pleny Premium Care velikost 4,52 kusů jen za 299 korun. Super cena bez akce. DM vždy výhodně.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Čtvrt na pět a servírujeme nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Kvůli nehodám je úplně uzavřená D2 mezi Bručinou a Brnem, a to v obou směrech. Jednu likvidují hasiči na 3. kilometru směr Brno, nová bouračka blokuje provoz na 8. kilometru D2. Kvůli zásahu záchranných složek je bratislavská D2 zavřená obousměrně mezi exity 11 a 3. Pořád je taky zasekaná D11 před Brnem směrem od Prahy. Oproti tomu dobrá zpráva přichází z tahu Praha-Hradec Králové, kolony na D1 u Poděbrad po nehodě za exitem 42 se už konečně rozjíždějí. Totéž nám potvrdil přímo z místa i posluchač Pavel. Agente, díky za to. Zapojte se i vy ostatní, buď zavolejte 605 222 007 nebo to velice pohodlně nahrajte do naší žluté mobilní aplikace se 4A, kterou doufám už všichni máte ve svém chytrém telefonu. Šťastnou cestu s Impulzem, teď taky z Činaské jejich selhání.

Celý svět je hned lepší, když máte tu správnou rodinu. A ta naše stojí za to. V hlavních rolích Honza Daněk, Klára Šedová a vy, naši posluchači. Jsme Impulzovi, vaše rádiová rodina.

0: odpolední impuls, 2 minuty před půl pátou, za chvilku se opět posuneme k české muzice, budou Miraj a Tenkrát a my teď jdeme na Dělovat. Celý týden soutěžíme o praktickou benzínovou sekačku Fieldman s nastavitelnou výškou sečení, která je ideální pro zahrady bez přístupu k elektřině, má lehkou konstrukci a spolehlivý 4taktní motor, který zajistí snadnou manipulaci a efektivní sečení. Více na www.fieldman.cz.
1: Musíme také říct, že Fieldman nabízí zahradní nábytek a my se dnes v soutěžní otázce ptáme, z čeho všeho je vyrobený, buď A ze dřeva a z kovu,
0: nebo za B ze dřeva a z ratanu,
1: a nebo za C ze dřeva, kovu a z ratanu. Odpovědi pište na náš WhatsApp 605 222 007 a za chvíli voláme výherce.
2: Pamatuješ, Maxi, jak tě loni při grilovačce zradila ta

0: 1 za 8999 korun.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
2: Právě teď v Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Spěcháte? Nebojte. Zboží vám na prodejně připravíme už do 15 minut od rezervace. Planeo.
3: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden mrož, zmrzlina jahodová s tvarohem za 13,90. Nescafé Gold, instantní káva, různé druhy za 177,90. A Velvet, toaletní papír, 9 rolí za 54,90. Až do 9. června. Kaufland.
4: Využijte výprodeje na Zalandu. Ušetřete až 50% na stylových kouscích, které oživí váš šatník.
5: Co si vezmu na sebe, když jdu venčit psa? Co si vezmu na sebe na víkend na chalupu?
4: Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 50% ve výprodeji na Zalando.
5: Co si vezmu na sebe?
4: Zalando.
6: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4. Nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Více na Toyota.cz.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je Extra Renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra Renta od Olvinu. Zkusíte to?
10: Chráním tvůj domov před letními vedry. A jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
11: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
12: Zbavte se odolných zbytků jídla a masnoty na vašem nádobí s tabletami Domičky Finish. Zanechají nádobí dokonale čisté a lesklé. Právě teď tablety Finish Power v Penny za 159,90. Penny.
13: Za volant jedině s úsměvem. Na OMV se letos opravdu vyplatí zastavit. Někdo odjede s benzínem na celý rok, někdo s kávou Viva na celý měsíc a někdo s překvapením, které nečekal. Stačí poslouchat Impuls a mít připravenou aplikaci OMV MyStation. Jezdíme s úsměvem jedině na Impulsu a na OMV s aplikací MyStation.
14: Radio Impuls. Žijeme muzikou.

0: Impuls. Za chvilku otevřeme Impulzovic krabičku. Připraveni jsou tam Helena Vondráčková a Václav Neckář. Znala pana pána, ale teď pro vás máme dárek. My celý tento týden soutěžíme o praktickou benzínovou sekačku Fieldman s nastavitelnou výškou sečení. Je ideální pro zahrady bez přístupu k elektřině, má lehkou konstrukci a spolehlivý čtyřtaktní motor, který zajistí snadnou manipulaci a efektivní sečení. www.fieldman.cz. Tam najdete úplně všechno.
1: Fieldman nabízí také zahradní nábytek a my jsme se dnes v soutěžní otázce ptali, z čeho všeho je vyrobený. Možnosti byly jako vždycky tři, buď ze dřeva a z kovu, nebo ze dřeva a z ratanu, nebo ze dřeva, kovu a z ratanu. A už máme snad i výherce nebo výherkyně. Hezké odpoledne.
2: Hezké odpoledne, dobrý den.
0: Dobrý den, Hanka Hrstková na telefonu tady. Hanko, vy jste měla správnou odpověď ve WhatsAppu pro jistotu, že to opravdu víte. Řekněte, jaká je správná odpověď.
2: Správná odpověď byla za C, z dřeva, z kovu a z ratanu.
1: Výborně.
0: Výborně.
2: Děkuju moc.
0: Máte sekačku.
2: Jste takový miláčci.
0: Je, tak to děkujeme.
2: No, úplně jste úžasný. Máme sekačku, ale už je nefunkční, takže budu ráda za novou.
1: Krásně to se to sešlo. Když je potřeba, soutěžíme, vyhraju a můžu sekat. Krása.
0: No, pozor, teď je...
2: ono to zní tak jako zvláštně, jo, ale my jsme zrovna jí teďkon chtěli kupovat, takže jste nám jako vyřešili takovej jako zásadní problém.
0: Trnspaty jsme vytrhli, to děláme strašně rádi. Já jsem právě říkal, že teď je doba růstu trávy, je potřeba pořád sekat, tak jestli už to nebude nějaký křoviňák, protože už to asi budete mít vysoké.
2: Ne, to ono bohužel je tady dost sucho, takže by chtělo, aby třeba aspoň 14 dní pršelo, aby se nám tráva trošku zazelenala a rostla. No.
0: Až ji budete mít zelenou, tak vyrazíte se svojí novou sekačkou Fieldman. Budete za hvězdu, to bude krása.
2: Ano, a já ji i pojmenuju rovnou po impulzu.
0: Tak nějakou nálepku vám pošleme, když tam dáte na ní tu sekačku, tak to bude skvělý.
2: A pak vám pošlu fotku.
0: Budeme se těšit. Hanka Hrstková, gratulujeme, mějte se báječně a příště naslyšenou.
2: Děkuju moc krát a mějte se krásně, nashledanou.
0: Skvělý, ještě jedna sekačka tady zůstává a hrát budeme zase zítra, kde jinde, než tady na Impulzu.
1: Já jsem se chtěla ještě Hanky zeptat, jestli tu sekačku pojmenuje třeba Péťa, jo, že řekne, nebo já jdu s Péťou na zahradu. To by bylo hezký.
0: Nebo po tobě, já jdu jezdit s Renčou.
1: Takhle, nevím, jestli Hanka by chtěla s Renčou, já myslím, že radši s Péťou.
0: A dám to hodně na krátko.
3: Radio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzu.

0: spolu se další muzika za chvíli, třeba Verona Hey Boy, anebo Dalibor Janda Žít jako kaskadér. No a nějaké kousky přímo kaskadérské sedí i na silnicích, stále je zcela uzavřená bratislavská D2 kvůli vážné nehodě. Doprava 007 je tady už za 2 minuty.
1: My jsme měli dnes dopoledne na Impulzu vzácného hosta, přišel Richard Krajčo, který mimochodem v pondělí oslavil narozeniny, ale my už jsme říkali, že dárky rádi dáváme i my vám. Jednou z nich bylo to, že Richard Krajčo vystoupí na jubilejním 10. českém Mejdanu s Impulzem. No a pak ta další nová věc byla jeho nová písnička, která se jmenuje Půlnoční hřích, a tady máte ochutnávku.
2: Premiéra je před námi doslova za pár vteřin. Co tak tomu něco ještě říct?
3: Ještě bych chtěl říct, že jsme ten single točili v britských studiích Petra Gabriela, což pro nás byl velký zážitek, neuvěřitelné prostředí, a musím říct, že jsem Petrovi Gabrielovi záviděl, jak krásně to tam má udělané, a doufám, že i jako soundově tím pádem to bude pro naše fanoušky trošku jiné, než jsou od nás zvyklí, ale zároveň, že to pro ně bude, že tam bude ta naše Krištofí energie.
0: No a chcete slyšet, jak to vlastně znělo? Tak tady máte možnost.

0: Tohle třeba zazní v O2 aréně jubilejní 10. český Mejdan s Impulzem. Začne nebo vypukne a proběhne 17. října v pražské O2 aréně. Jestli chcete být u toho, vstupenky už teď najdete v sítích Ticketportál a Ticketmaster a všechno o českém Mejdanu najdete na webu Impulzu.
1: Víte, jak nejsnadněji poslouchat naše vysílání? Aplikace Rádia Impuls.

Rádio Impuls pohodlně a čistě přímo ve vašem telefonu. Mobilní aplikace Rádia Impuls zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka právě teď. Zcela uzavřená je bratislavská D2 na 8. kilometru kvůli nehodě a požáru. Na 3. kilometru D2 směr Brno likvidují hasiči následky další bouračky. Ve směru do Brna se jezdí odklonem přes Blučinu na exitu 11 a ve směru do Bratislavy opustíte D2 na exitu 3 u Modřic. Dále tu D1 před Brnem směrem z Prahy. Tady je kolona kamionů od Velké Býteše až ke 196. kilometru. Cestou z Vyškova do Brna se zdržíte mezi kilometry 226 a 221. Ucpaný je stále Pražský okruh cestou z ruzinského letiště do Modletic mezi Zličínem a Ořechem a pomalu to kvůli tomu jede i na plzeňské D5 na příjezdu do Prahy. Doprava vázne taky na příjezdu do Prahy po ústecké D8 od Klíčan až do Kbelské ke sjezdu na Prosek. Profíci z Global Assistance hlásí obousměrnou kolonu na trase Benešov-Tábor mezi Voticemi a Oldřichovcem a z obou stran si postojíte i před Hodkovicemi nad Mohelkou mezi Libercem a Turnovem. Je toho dneska požehnaně a odpolední špička vrcholí. Dávejte pozor, ať v pohodě dojedete a jezdíte s úsměvem. Ozvěte se z vašich cest buď zavoláním na 605 222 007 anebo nahráním vzkazu do naší žluté mobilní aplikace se 4A. Šťastnou cestu s rádiem Impuls. Ještě jedna důležitá zpráva pro řidiče. Zastavte se na čerpacích stanicích OMV a vychutnejte si skvělou brazilskou kávu Viva. Teď pro vás i vašeho spolujezdce 2 za 109 korun, a to exkluzivně pro zákazníky s aplikací OMV My Station. Ideální pauza na cestách, která vás nabije energií. Šťastnou cestu s OMV My Station.

0: Puls, 3 minuty před 17. hodinou, zprávy připravuje Honza Varga, jsou tady za chvíli, stále jsou velké problémy na D2. Jedna z hlavních zpráv, těch, které přijdou už za chvilku. Potom Eláni, zanedbaný sex nás čeká. A protože je před námi taková ta hezká trojdenka, pátek, sobota, neděle, tak všechny určitě bude zajímat, jaké nás čeká počasí, jestli si připravit plavky, deštníky, zimní nějaké oblečení nebo teplejší. Co bude?
1: No, takhle, ty si to vyjmenoval vlastně všechno. Takže prosím vás, buďte ve střehu, mějte připravený všechno, protože zítra ten den začne trošku s deštěm, odpoledne pak už kapek bude ubývat, večer už bude docela jasno a nejvyšší ty páteční teploty budou 16 až 21, na východě už i 23 stupňů. No a co se týká soboty, leze to nahoru,
0: leze.
1: Neříkám nic, dobře, sobota 21 až 25 stupňů, no a neděle, já nevím, říká se, že dva dny dopředu, já bych se na neděli ani nedívala, dva dny dopředu jsou relevantní, co?
0: No tři.
1: Tři, jo? Tak já nevím, no tak, hele, bude to vlastně podobný, ale pomalu to leze nahoru, jo, pomalu.
0: Aspoň, že tak, prohřejí se bazény, budeme se opalovat, bude hezky, tak buďte u toho. Posloucháte Impuls.
2: Letní vítr ve vlasech přináší Kapilan. Sponzor počasí Kapilan Original. Šetrná vlasová péče s tradicí. Kapilan.cz.
3: Každé ráno můžete vyhrát až 100 000 korun. Nevěříte?
1: Je to Betáno Jackpot.
4: Je to Betáno Jackpot! 100 000 korun, chápe?
5: No to je výborný.
3: Haló, tady Impulzovi. Registrace běží na impuls.cz. Rádio Impuls. Rádio plné peněz. Partnerem hry je Betano. Online sázkovka s moderní aplikací, skvělými kurzy a nadupaným kasínem. No jasně, Betano.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Osobám mladším 18 let je účast na hazardních hrách zakázána.
7: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé plnotučné mléko Albert, litr s apkou za 12,90. A Pilsner Urquell půl litru jen za 25,90. Albert. Dle srovnání k 27.5.
8: Náš výkup je teď totální hardcore.
9: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
10: Dvojka hlásí velké problémy, odbory na úřadu vlády budou stávkovat a opět zamíříme za Tomášem Kabátem do Jičína. Zprávy v 17 hodin přináší Honza Varga.
11: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
10: Dálnici D2 před Brnem odpoledne zcela ochromily dvě tragické nehody, při kterých auta narazila do kamionů stojících v koloně. První střet se stal kolem 14. hodiny na 4. kilometru, kde řidič osobního auta narazil do nákladního vozu a na místě zemřel. O hodinu a půl později došlo na 8. kilometru k další vážné havárii, při níž dodávka s přívěsem narazila do kamionu. Obě tato vozidla začala po nárazu hořet. Na místě zasahují všechny záchranné složky, včetně vrtulníků a velkokapacitní sanitky. Dálnice je částečně uzavřená ve směru z Brna na Bratislavu, je ale otevřená, tvoří se dlouhé kolony. Záchranáři ještě během uplynulé hodiny informovali, že se jim vůbec nedaří k místu nehody dostat. Policie vyzývá řidiče, aby se 100% věnovali řízení. Na náměstí v Jičíně se sešli lidé v červených sukních. Společně si tak připomněli spisovatele Václava Čtvrtka, autora pohádky o loupežníku Rumcajzovi. Dnešní den červených sukní je inspirovaný postavami Manky, Stáziny a Makové panenky. Akci na místě přihlížel náš reportér Tomáš Kabát. Dobré odpoledne, Tomáši.
12: Pěkné odpoledne, Honzo. Na náměstí se sešli třeba jičínští patrioti, kteří jsou hrdí na slogan Město pohádek i přímo na autora Václava Čtvrtka. A nebyli to jenom místní, co se tady dneska sešli. Potkal jsem i několik účastníků z okolních obcí. Pochopitelně se zapojila spousta dětí, které si pohádky nejen o Rumcajzovi oblíbili. Výzvu k účasti slyšeli ve škole nebo viděli na plakátu. Pořadatelka akce se mi svěřila s tím, že jí udělalo obrovskou radost, že už od rána a během dne potkávala v ulicích ženy v červených sukních, které tu ten její nápad dovedli k realizaci. Po společném focení se část lidí odebrala do Rumcajzovy ševcovny, kde proběhlo čtení pohádek Václava Čtvrtka a bude tam každý čtvrtek ve 4 odpoledne. odpoledne. Tomáš Kabát, Rádio Impuls, Jičín.
10: Tomáši, děkujeme. Odbory na úřadu vlády vyhlásily na zítřek stávku. Protestem chtějí upozornit na možné ohrožení agent, které se věnují zranitelným skupinám obyvatel. Týká se to pracovníků v oblastech lidských práv, duševního zdraví nebo závislostí, kteří mají být ze Strakovy akademie převedeni pod jednotlivá ministerstva. Ranní jednání s vedoucí úřadu Tinde Barta dohodu nepřineslo. Podle odboru jde o politické rozhodnutí, které už nelze zvrátit. Barta kritiku označila za neopodstatněnou a potvrdila, že oficiální přesuny zaměstnanců jsou v plném proudu. Richard Krajčo nám dnes na Impulzu představil novou píseň. Půlnoční hřích dala dohromady kapela Krištof společně s česko-italskou zpěvačkou, influencerkou a modelkou Domy Alagiou. Richard Krajčo se v našem vysílání podělil o to, že duet je plný emocí.
13: Když si lidi poslechnou tu píseň, tak budou mít pocit, že jde o milostný duet. To teda můžu vyvrátit, milostný duet to není. Myslím, že se tam potkává její něha, naše životní zkušenost a že se to tak hezky spojilo dohromady.
10: Richard Krajčo a Domy Alagia se možná postarají o překvapení na našem českém mejdanu s Impulzem. Frontman kapely Krištof totiž 17. října vystoupí na naší hudební události roku v pražské O2 aréně jako speciální host. Pokud bude mít čas i jeho pěvecká partnerka, rád by ji tam uvítal. Domy to ale musí skloubit se svým náročným programem. A to byla poslední zpráva, s vámi dál pokračují Renata Kuková a Petr Brožík.
0: 3,5 minuty po 17. hodině, za námi zprávy s Honzou Vargou. Skutečně jsme tady, krásné odpoledne.
1: Hezké odpoledne přeju i já. Dnes se budeme ještě i povídat o tom, jaká omezení se chystají na fotbalové mistrovství světa už za chvíli.
11: Radio Impuls. Radost ze života.

0: Hudební impuls, 5 minut před 16:15. Další česká muzika bude za chvíli. Lucie a Šrouby do hlavy. My sledujeme i silnice, uzavřená zůstává D2 kvůli vážné nehodě mezi exity 11 a 3. Doprava 007 je tady za něco málo přes 3 minuty. No a se mnou je tady Renča, samozřejmě sportěčka. Koho máš dneska, nebo co tam máš dneska? Všechno tam máš.
1: Ale vzhledem k tomu, že příští týden už začíná fotbalové mistrovství světa, ty se na něho určitě taky těšíš.
0: No
1: letíš do Ameriky, do Kanady, někam, do Mexika?
0: Nemůžu, tady musím být s tebou.
1: To
0: kdo
1: jsem
0: bys tady
1: ráda.
0: Hlídal, chránil.
1: No tak, hele, takže pro tebe ta informace tak důležitá není. Ale každý fanoušek, který se chystá za oceán na mistrovství světa, tak by měl vědět, že si stadiony nesmějí vzít žádné lahve na vodu. A teď nemyslím ty plné lahve, to tak je docela běžné, že se leckam nesmí přinést vlastní pití. Mezinárodní fotbalová federace totiž vnášení i těch prázdných lahví do ochozů z bezpečnostních důvodů zakázala. To je poměrně nová informace, protože ještě v květnu říkala, že si fanoušci mohou přinést prázdné a průhledné plastové nádoby na opakované použití až do objemu 1 litru, aby si tam případně mohli naplnit a pít, protože na mistrovství světa se očekává velké vedro, teploty mají být kolem 30 stupňů i přes. Nakonec tedy nic z toho neplatí, žádné lahve, aby se vyloučilo jakákoliv pochybnost. Opakovaně použitelné lahve na vodu nejsou uvnitř stadionu povoleny, uvedla Mezinárodní fotbalová federace.
0: Takže prázdné ani plné, já jsem z toho trošku zmatený.
1: Žádnou lahve. Prostě. Nejdřív povolili, že prázdnou ano, naplníš si ji tam a teď nesmíš mít ani prázdnou, takže žádná lahev na stadionu, co tam bude k pití, tak si musí samozřejmě fanoušci koupit a jak si se osvěžit přímo na místě. Není to tak neobvyklé, ono už to bylo loni, tadyhle ten zákaz při loňském mistrovství světa klubu, které bylo konec konců taky ve Spojených státech, byla to taková generálka na to mistrovství světa, takže na to pamatovat, nic takového sebou. Budete to muset vyhodit.
0: Já jsem s ním v pohodě, žádné lahve na stadiony ani tady v Česku na fotbal nenosím, vždycky si tam dám pivo.
1: Tak mě to docela nepřekvapuje u tebe.
2: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Chodura špekáček s uzenou slaninou 100 gramů za 13,90. Vodňanské kuře, smažené kuřecí hranolky se sýrem nebo popcorn za 129,90. A Olma, Florian nebo Míša mléčný nápoj za 16,90. Až do 9. června. Kaufland.
3: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
4: Pouze v UniCredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5 000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5 000 korun. UniCredit Bank.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Čtvrt na šest a teď vám servírujeme nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Uzavřená zůstává bratislavská dálnice D2 mezi exity 11 a 3, a to v obou směrech. Zasahují tady hasiči hned u dvou smrtelných nehod. Jezdí se odklonem přes Blučinu nebo druhou stranou přes Měnín. Silný provoz sledujeme na D1 v úseku mezi exity 168 a 196 na příjezdu do Brna ve směru od Prahy. Nepojízdné auto komplikuje provoz na D10 na 25. kilometru směrem od Prahy na Mladou Boleslav. Další kolony vidíme na Pražském okruhu mezi Zličínem a Ořechem směr Modletice. Přímo v Praze se ucpává více tras, vrcholí odpolední špička, počítejte s tím. Zapojte se taky do dopravy, buď zavolejte vaše postřehy a varování na 605 222 007 nebo to nahrajte do naší žluté mobilní aplikace se 4A. Šťastnou cestou s Impulzem.

0: jsme odpolední Impuls Petra a Renata, za chvilku Tereska Mašková, hořko-sladký valčík, ale půjdeme k radostnějším věcem, ne k žádným hořkým, protože dneska byli v terénu naši experti na radost, dneska to byl Michal Ransdorf a zjišťoval u vás vaše vyhlídky do budoucna.
1: A jaká je to budoucnost, jako daleká nebo blízká?
0: Může být blízká,
1: blízká? Třeba,
0: za hodinu tě čeká, nebo já nevím.
1: Je takhle, mě třeba čeká hospodský kvíz, na to se těším, to je moje budoucnost, a co tebe?
0: Já, mě nečeká hospodský kvíz, ale přemýšlím, nebo tak mám takový plán, že bych možná na jedno, dvě zašel.
1: Bez kvízu.
0: Úplně bez kvízu. bez všech vědomostí. Bez vědomí tam budu.
1: Jo, takhle. Tak to nebude na jedno, dvě, když to bude bez vědomí. Tak řekneme si zítra a za chvilku zjistíme, jaké jsou vaše tak. plány.
0: Jedno, dvě, slovy 12.
2: Tak co na to říkáš, Baru? Maxi, ten byt je najednou takový větší a čistší. Primalex Polar byla skvělá volba.
3: Zastavte se v Baumaxu pro Primalex Polar. 15 plus 2 kila zdarma do konce června za 899 korun. A barva na radiátory k tomu jen za 1 korunu. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
4: Již 35 let potkáváte na silnicích nejen v naší republice přívěsy Agados. Tradiční český výrobce nabízí přívěsné vozíky pro profesionály v různých odvětvích i pro domácí kutily. Kvalitní zpracování, důraz na detaily, dostupnost náhradních dílů. Agados. Přívěsy skutečně vyrobené v České republice. Agados.cz.
5: Právě teď v Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 000 položkami skladem. Planeo.
6: Kaufland.
7: Jsou tady.
6: Jo, jsou tady.
8: Řekni to všem!
9: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
8: Jsou ještě tady?
10: Jsou tady.
11: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
12: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
13: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
14: Přibalte dětem na prázdniny vyletněný balíček od Vodafonu. K mobilnímu tarifu dostanete neomezená data na léto a chytrý lokátor jen za korunu. Stavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
15: Nenechte si ujít výprodej Větku plný skvělých nabídek. Sleva až 65% na výrobky pro vaše venkovní i vnitřní prostory. JISK. Scandinavian Sleeping and Living.
16: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4. Nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Více na Toyota.cz.
17: Léto volá, voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
2: Rádio Impuls. Žijeme muzikou.

0: Impuls, 17.39, takový aktuální čas, za chvíli to bouchne. Impulzuje z krabice, připravené Karel Gott a jeho bum bum bum, co nevidět, je to tady.
1: Radio Impuls, radost ze života.
2: Úsměv na tváři nám dokáží vykouzlit drobnosti. O tom my něco víme, samozřejmě o tom nejvíc ví naši experti na radost, dnes konkrétně Michal Ransdorf, který se vydal mezi vás, aby zjistil, na co se vlastně těšíte v budoucnu.
3: Na co se teď v životě nejvíc těšíte?
4: Tím, že sleduju motorsport, tak na spoustu motoristických zážitků, které letos plánuji.
5: V tuhle chvíli se nejvíc těším na prázdniny. Navštívíme moji sestru, která bydlí v Dánsku.
3: Na co se teď v životě nejvíc těšíte?
6: Já se teďka nejvíc těším, že dneska po práci půjdu do hospody a dám si tam jedno nebo dvě piva.
0: Hele, to je plán.
2: Nejdete spolu?
0: To je chlapský plán, možná jo, třeba se uvidíme.
2: Vidíš, no jo.
1: Radio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic krabičky.

0: Impuls a po mistrovi další skvělé hlasy. Miloš Birka, Marika Gombitová v Slepých uličkách, to bude už za chvilku. Sledujeme také aktuální dopravu, stále je uzavřená po tragické nehodě D2 a momentálně hoří i na D10, doprava 007 je tady za 2 minuty.
1: Čtvrtek se nám chýlí ke konci a myslím to ke konci pracovního týdne a zítra bude pátek, to znamená, že je to všední den a to znamená, že zase ráno budeme hrát. Halo, tady Impulzovi, těšíme se na vás.
0: No, skvělá možnost, jak si přijít k penězům, při pátku se můžou hodit, roztočit to klidně ještě o víkendu, není problém. Prostě k Impulzovým se musíte přihlásit, je to velice jednoduché, buď na webu Impulzu, v naší žluté mobilní aplikaci nebo prémiovou SMS-kou na číslo 906 11 09. Až to uděláte, poslouchejte ráno Impulzovi, mějte telefon nahlas, ať vám to zvoní, berte i cizí čísla a když se vám někdo dovolá, ať už to bude kdokoliv, řekněte halo, tady Impulzovi a 100 000 může být vašich. Tak zítra ráno. Partnerem hry je Betano, online sázkovka s moderní aplikací, skvělými kurzy a nadupaným kasínem. No jasně, Betano.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Osobám mladším 18 let je účast na hazardních hrách zakázána.
3: Zuřivý reportér Aleš Růžička
4: je vášnivý.
5: Na téma dětství, Zdendo. Takhle vrčeli auta, když jsem byl malej kluk normálně. A teďka jsem tady v tom a po takových letech mám možnost si tomu sednout a i si zařídit, jo.
3: Je srdečný.
6: Těšíme se na vás. Tebe z Chomutice, Chomutičky a Obora. Zuřivý reportér Aleš Růžička, Rádio Impuls, přeje hezký den.
4: Je talentovaný.
7: Jo, to je moje první hra na fujaru.
8: No tak na první hru na fujaru to není úplně nejhorší.
3: On je totiž jediný svého druhu. Zuřivý reportér vysílá od pondělí do pátku jedině na Impulzu. Ticho? Kde pak? Na Impulzu to večer rozjede česká muzika a pořádně nahlas. Každý večer od 8 až do rána. Na Impulzu hrajeme jen česky a slovensky. Rádio Impuls. Žijeme českou muzikou. Ve dne v noci. Rádio Impuls. Doprava 007.
0: Správný čas, 17:45 a máme pro vás nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Kvůli tragické nehodě je stále uzavřená D2 na 8. kilometru. Ve směru na Bratislavu se jezdí odklonem u Modřic na exitu 3 a ve směru do Brna odklání policisté dopravu na exitu 11 přes Blučinu. Kolona kamionů na D1 před Brnem směrem z Prahy mezi Domašovem je mezi Domašovem a 196. kilometrem. Míříme taky na hlavní tah Praha Turnov, hlásí se jeden z našich nejvěrnějších parťáků.
9: Zdar borci, tady Krajta. Hele, valení kamičem podeje 10 z Prádlu na Bolku a od 20. kilometru začíná kolona. Se tady cukám, tak 20 minut, nejde to. Od tam je nějaká bouračka, jo? Tak hele, opatrně, do toho nevletíte. Teď tady letí sanita. No, tak opatrně a zdár.
0: Díky za to info, ještě vysvětlení nejenom pro agenta Krajtu. Na D10 na 25. kilometru směr Turnov likvidují hasiči požár auta. Pořád je taky ucpaný Pražský okruh směrem od Ruzině do Modletic mezi Zličínem a Ořechem. Zdržíte se kvůli tomu i na D5 před Prahou. A přímo v Praze ve Strahovském tunelu směrem na Smíchov bourala 3 osobní auta. Profíci z Global Assistance hlásí, že do kolony vjedete v Liberecké u Proseku a taky v Povltavské ulici u Libně. Tak pevné nervy, hlavně ať se nic dalšího nesemere. A když budete o něčem vědět, dejte nám vědět na 605 222 007, to je telefon, anebo to velice klidně můžete namluvit do naší žluté mobilní aplikace se 4A. Šťastnou cestu s Impulzem.
3: Věrní zákazníci Dacia jezdí až 7 let bez starostí. Dopravní servis vám přináší Dacia se službou garance Dacia Zen. Dacia.cz/Zen.
0: No a dneska od nás všechno. Loučí se Petr s Renatou a přichází Vláďa Jaroš.
1: Ahoj Vláďo.
10: Ahoj, hezký večer, hezký večer.
1: My ho určitě budeme mít hezký, protože jsme si s Petrem řekli, že jdeme vlastně do hospody,
0: dá se to říct.
1: Do pohostinství, teď jsem přemýšlela. Ale já jdu na hospodský kvíz. Petr jde na hospodský bez kvízu.
10: No to... No to jsem chtěl říct, jak ty už si normálně, Renatko, podlehla jako tomu Petrovu naléhání chmelnému.
1: Ale vůbec, právě jdu na kvíz, já tam jdu odpovídat
10: ty
1: na
10: to
1: otázky,
10: si myslíš, že jdeš na kvíz, vůbec, to Petr ví a ne. Takhle se potají celý, ty si
0: ještě,
10: myslíš,
0: ještě
10: že jdeš
0: pozor,
10: na
0: kvíz. Je vysvětlit, že my jdeme každý do jiné hospody, jo?
10: Jo, takhle počkej, tak já jsem
0: ale... spolu.
10: No tak ne. Vy jste se ještě tolik neposunuli ve vašem pracovním
1: vůbec,
10: vztahu, dobře.
1: My jsme se zatím nikam neposunuli, no, lákám ho na kvíz, ale jemu se na tom právě nelíbí ten kvíz.
10: Tak se jí zeptej, třeba by řekla ano.
1: Ježiš, já nemůžu, já mám manžela doma. Nemůžu,
10: já se pořád ale rádko bavím o té hospodě. Tak to je něco. No ale tak já se vás zeptám příští týden, jestli už teďka jdete alespoň ve stejný čas do jiné hospody.
1: Ano.
10: Jste aspoň ve stejném městě?
1: Jo, zůstáváme,
0: ano. Ale bude
1: nás
0: dělit několik kilometrů.
10: A čtvrť? To už teda ne, když asi říkáš kilometry.
0: Taky bude vlastně každá různá.
10: No tak nic moc, tak ještě teda z toho neudělali moc radost. Teda.
1: Zítra, ale zítra se sejdeme na stejném místě i s tebou a ty máš teď večer.
10: To bude, dobře, tak jo. Tak

0: Dobrý večer, bude 18 hodin, naladili jste si Radio Impuls. Koukáme už na to, jaké bude zítra počasí, jak se nám ten den pomaličku krátí. Bude zataženo ráno v Čechách, během dopoledne i na Moravě ve Slezsku, potom občasný déšť, teploty okolo 21 stupňů a na východě bude kolem 23.
1: S rodinou máte jistotu.
2: Od té doby, co jezdím autem, tak vás pořád poslouchám.
3: Rodina je milá.
4: Jede poštovský pár.
1: Rodina umí podržet.
5: Mohli bychom vám pomoct my?
2: Jo, jestli vozíte pečivo, tak ráda.
3: Pobavit se.
6: To není možný.
1: Máte rádi Kláru?
3: Vidíte, ještě, že nás máte, jo?
7: Určitě.
3: Nebo Honzu?
2: Ježišmarja, pak jste Honza Daněk.
3: Nebo oba?
5: Mějte se.
3: Šťastnou cestu.
1: Impulzovi jsou vaše rádiová rodina. Každý všední ráno od 5 do 9.
8: Je tu nové číslo časopisu Žena a život s letním speciálem Chuťovka. Upečte ty nejlepší ovocné koláče a připravte se na letní grilovačku. Herec Vladimír Polívka prozradil. Musím cíleně bojovat proti sfotrovatění. Plus praktický návod, jak nemuset makat do stovky. Nová Žena a život s letní chuťovkou právě v prodeji.
9: Stavebniny DEK přináší mega akci 6 plus 1. Vlákny vystužený, rychle sknoucí cementový potěr Weberova Trapit nyní za super cenu a navíc ke každým 6 balením 7 zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 12. června. Tak si přijďte pro cementový potěr zdarma. Více na DEK.cz.
10: Často se nás ptáte, co je nového v Ačkách.
11: Tak teď třeba garantované jarní slevy až 100 000 korun. A k tomu výběr z více než 19 000 vozů, financování s úrokem už od 2,9% a možnost výměny vozu do 60 dnů.
10: Takže tak.
11: Volejte AAA Auto 800 110 800.
12: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 69,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml v ceně 13,27 při koupi 3 kusů. Lidl, to se vyplatí.
13: Policie zadržela podezřelého kvůli nálezu části těla. Většina zemí stojí za prodloužením ochrany uprchlíků. V Praze ocenili dětské hrdiny. Je 6 hodin, zprávy má Lenka Svobodová.
14: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
13: Policie pokročila v případu nálezu části lidského těla na Sokolovsku. Zadržela podezřelou osobu, kterou podezírá z násilného trestného činu. Desítky policistů, psovodi, strážníci i hasiči od rána pokračují v prohledávání okolí místa nálezu v Kinčperku nad Ohří. Pátrají také na cyklostezce a prohledávají město. Agentuře ČTK to řekl krajský policejní mluvčí. Žádné další informace policisté zatím nezdělili. Většina zemí na jednání v Lucemburku podpořila prodloužení ochrany ukrajinských uprchlíků. Českem prosazovaný návrh chtějí ale omezit pro muže, na které se vztahuje branná povinnost. Českým novinářům to řekl ministr vnitra Lubomír Metnar. Zástupci Evropské komise následně po diskuzi se státy uvedli, že půjdou touto cestou a s návrhem potřebného opatření přijdou do července letošního roku. Ukrajinci ze své země prchají kvůli ruské vojenské agresi, kterou Moskva zahájila před 4 lety. Podle ministerstva vnitra přichází do Česka uprchlíků z Ukrajiny dál přibližně 6 000 měsíčně. Česká republika přijala nejvíc ukrajinských uprchlíků na počet obyvatel v Evropské unii. Dočasná ochrana jim umožňuje přístup k veřejnému zdravotnímu pojištění, vzdělání nebo na pracovní trh. Po 18 letech je stavba dálnice D49 mezi Hulínem a Frištákem opravdu u konce. Otevřou ji podle našeho zpravodaje Jana Čady ještě v červnu.
15: Termín úplně přesně daný ještě není, ale soudě podle stavu věcí stavbařských je vlastně hotovo. Umisťují se poslední značky, seká tráva, stavební práce jsou u konce a prodloužení dálničního úseku Hulín-Frišták na 7,5 kilometrech je hotovo. Jen pro připomenutí, stavělo se tu od roku 2008, teď už by otevření v závěru června nemělo bránit opravdu vůbec nic a hlavně vůbec nikdo. Jan Čada a Rádio Impuls Frišták.
13: Dětští hrdinové se dnes dočkali uznání. 21. ročník projektu Dětský čin roku ocenil na Staroměstské radnici v Praze mladistvé za statečnost a obětavost. Byla u toho naše reportérka Martina Kroa.
6: V kategorii pomoc starším lidem dostala ocenění 15-letá Karolína Hartmanová ze základní školy v Ostravě. Svůj dobrý skutek popsala Impulzu.
7: Já jsem vlastně šla ze školy a viděla jsem babičku na zemi. Absolutně jsem nebáhala a hned jsem k ní přiběhla. Snažila jsem se jí hned pomoc, zavolala jsem záchranku, povídala jsem si s ní.
6: Vítězem kategorie záchrana lidského života se stal Vojtův brácha Vašek. Vojta totiž bojuje s leukémií a potřeboval novou kostní dřeň. Jediný z jeho dalších 4 sourozenců měl schodu a neváhal pomoc. Řekla nám to jejich nejstarší sestra Karolína.
16: Vašek řekl, že tyjo, když já mám zhodu, já ti dám ruku, já ti dám nohu, dám ti plíci. A nakonec teda je potřeba jenom ta kostní dřeň. Vzali mu obrovský množství, pak vykoncentrovali jenom takovou jako malinký pytlíček. Dali to nemocnému bráškovi Vojtovi a zdá se, že to uchytilo.
6: Projekt Dětský čin roku podporuje pomoc mezi druhými a ukazuje, že laskavost není slabost. Martina Kroa, Radio Impuls.
13: Stále je přerušený provoz na tahu Bratislava-Brno v úseku mezi exity 11 a 3. Na 8. kilometru D2 odstraňují hasiči následky vážné nehody. Jezdí se odklonem přes Blučinu nebo přes Měnín. Oproti tomu ve směru z Brna na Bratislavu je D2 na 8. kilometru už průjezdná.
0: Jezděte opatrně a s úsměvem dokončíme dneska projekt. Právě jezdím s úsměvem. Petr vyrazil na Pardubicko. Jak to dopadlo, uslyšíte zhruba za 35 minut. A taky živák dnešní vzácné návštěvy. Richard Krajčo nám tu živě hrál.
14: Radio Impuls. Radost ze života.
0: Úplně jednoduše vzal do ruky kytárku a zahrál nám Obchodníka s deštěm a právě tuhle muziku, tenhle živák se 4 Ačky si připomeneme v této hodině.
17: Táta vždycky říkal, lochu žádný strachy, chceš kovboj v Colorédu, můžeš králi pás. Já radši utratil jsem sám všechny prachy,

17. října O2 Arena. 10. český mejdan s impulzem. Jubilejní a větší než kdy dřív. Vstupenky kupujte na Ticketportál a Ticketmaster.

0: Naladili jste si Radio Impuls, sledujte i naše sociální sítě. Máme pro vás za chvíli živák se čtyřmi Ačky. Bude to ten, který se odehrál živě v dnešním dopoledni. Dostaneme se k tomu, bude to z naší dnešní návštěvy týkat se kapely Krištof. Trávíme týden s kapelou Krištof, ať jsme konkrétní, ale předtím ještě se vydáme na silnice, tak Bratislava, Brno, tam jsou problémy kvůli vážné nehodě.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 79,90. A slunečnicový olej Gustona litr s apkou za 29,90. Albert. Dle srovnání k 27.5.
2: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4. Nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Více na toyota.cz.
3: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
4: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
5: Možná se bázen, ale čekám dál. Není to špatný, jen jiný, než jsem si přál.
6: Ahoj, tady Marek Stracený. Milí fanoušci, zvu vás na legendární místo s názvem Letenská pláň, kde už 7. srpna vystoupíme a připravíme pro vás večer, který rozhodně nebude ztracený.
5: Ty vole, ať už je bázen. Ty vole, ať už je bázen.
6: Nemůžu se dočkat té atmosféry a díky, že na té cestě jdete se mnou.
7: Rozsviťme Česko. Projekt u příležitosti Světového dne roztroušené sklerózy. Společně rozsvěcujeme cestu lidem s roztroušenou sklerózou. Přijďte je podpořit a zasadit slunečnici i ve vašem městě. Už 28. května startujeme v Praze v dolní části Václavského náměstí a Českých Budějovicích. O dalších městech se dozvíte na nfimpuls.cz/rozsviťme-česko. Podpořte sázení slunečnic. Podpořte Rozsvitme Česko.
8: Zuřivý reportér Aleš Růžička je odvážný.
9: Právě teď spouštíme kouly a zároveň s tím i štětku do prvního dnešního komína, jo? Takže si to moc užíváme tady na Praze 10 s úžasným výhledem.
8: Je vynalézavý.
10: Obě dny dohromady do pusy, jako.
11: Fouka,
10: a ono to
11: netahat.
10: Potom udělá víc páčků, že jo?
8: Je nezastavitelný.
12: Cesta na Svatou hory, poutní místo do Příbramy. Jsem právě teď vylezl po nejdelších schodech v České republice. 6 minut a 30 vteřin.
8: On je totiž jediný svého druhu. Zuřivý reportér vysílá od pondělí do pátku jedině na Impulzu.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Dobrý večer, vítejte na Impulzu, jedeme společně, tady máme pro vás další nejrychlejší dopravní informace, a to z celého Česka. Kvůli vážné nehodě je pořád zastavený provoz na tahu Bratislava-Brno, a to mezi sjezdy 11 a 3, jezdí se odklonem přes Blučinu nebo druhou stranou přes Měnín a Telnici. Naopak směr z Brna na Bratislavu na 8. kilometru už je otevřený. Po požáru auta se nám ale ucpává D10 za exitem číslo 21 směrem z Prahy na Mladou Boleslav. Další kolony potom pozorujeme na Pražském okruhu mezi 23. a 19. kilometrem. Je to na trase Ruzyně-Modletice a přímo v Praze máme nejdelší kolony v Liberecké v Povltavské ulici směrem do centra. Myslíme na vás, jak to může být tíživé, zkuste to vydržet, zvládněte to. Šťastnou cestu opatrně, s úsměvem a hned to půjde líp. Když byste potkali další starosti, lepší zprávy, hlaste nám to přes žlutou mobilní aplikaci. Nebo volejte přes naší dopravní centrálu 605 222 007 a za chvíli slibovaný živák kapely Krištof dnešní návštěvy. They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade of

Dobrý večer, posloucháte Radio Impuls. Ještě nám jednou dovolte vrátit se v čase do dnešní 11. hodiny. Dorazil sem k nám na návštěvu Richard Krajčo z kapely Krištof. Představil svůj nový single z připravované desky. První oficiální single s Dominikou Alagio. Je to společný duet. Každopádně ještě k tomu Richard dokázal, jaký je úžasný pohodář a prostě přišel s kytárkou, že nám zahraje, když už jde kolem. Tak to taky udělal. Pojďme si zavzpomínat na ten dnešní živák. Úžasně zahraný, zaspívaný Obchodník s deštěm. Takhle ta deska vypadalo ve studiu Rádia Impuls.

0: milionové kolegy v práci, co si zaslouží pozornost, že jim vaříte kafe, jsou to úžasní kamarádi, prostě vás podpoří a je s nimi legrace. Taky můžete udělat radost tady na Impulzu, každý všední den v 9 hodin dopoledne hrajeme pro takové milionové kolegy 7 pecek v kuse a ještě si k tomu můžete cokoliv říct, zkázat jim a pak si naladit rádio a společně si to všechno poslechnout. Takoví jsou milionoví kolegové, tudíž teď vás ještě odkážu na objednávky, abyste se mohli právě takhle zúčastnit, tak pojďte na web www.impuls.cz, tam se objednejte a pak my už se vám ozveme a zahrajete vašim úžasným kolegům.
1: Vtip dne.
0: Dva chlapy ztroskotají na pustém ostrově, chytnou zlatou rybku a ta jim říká, když mě pustíte, splním vám každému dvě přání. To aby, když jsou dva, se moc neunavila. Ptá se prvního, jaké jsou ty tvoje přání? Já bych si přál mít 100 nahých holek, aby tu se mnou žili na ostrově. Máš je mít. A tvoje druhé přání? Rybko, já bych možná ještě chtěl dalších 100 mladých nahých holek, co se tu o mě budou starat a já se budu mít jako v ráji. Rybka říká, máš je mít. A teď najednou kolem toho prvního 200 nahých holek, tak si začne s nima užívat. A co si budeš přát ty? Ptá se toho druhého. Ten kouká na ty holky, jak tam poskakují kolem toho prvního chlapa a říká, no, já bych si přál být hned doma, aby ten druhý byl homosexuál.
2: Mami, proč máme všechno od konceptu?
3: To jen se zeptej, tatínka.
4: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
6: Ahoj, tady Honza Koller. Zvu vás na finále Planeo Cupu. Přijďte podpořit mladé talentované fotbalisty v boji o titul. Těšit se můžete i na plno zábavy ve fanzóně Hisense nebo při stavění z kostek Lego. Už tento víkend, 6. a 7. června na stadionu FC Hlučín. Buďte u toho s námi. Planeo.
7: Již 35 let potkáváte na silnicích nejen v naší republice přívěsy Agados. Tradiční český výrobce nabízí přívěsné vozíky pro profesionály v různých odvětvích i pro domácí kutily. Kvalitní zpracování, důraz na detaily, dostupnost náhradních dílů. Agados. Přívěsy skutečně vyrobené v České republice. Agados.cz.
8: Právě teď v Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Spěcháte? Nebojte. Zboží vám na prodejně připravíme už do 15 minut od rezervace. Planeo.
9: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
10: Tento týden u nás. Trvanlivé plnotučné mléko Albert litr s apkou za 12,90. A Pilsner Urquell půl litru jen za 25,90. Albert. Dle srovnání k 27.5.
11: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4. Nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Více na Toyota.cz.
12: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 69,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml v ceně 13,27 při koupi 3 kusů. Lidl, to se vyplatí.
13: Žijeme českou muzikou. Žijeme koncerty. Živák Rádia Impuls.

0: Určitě si pamatujete film Vrchní prchní, z něho za chvíli. Melodie Jaroslava Uhlíře, Severní vítr z Impulzovic krabičky.
1: Jezdím s úsměvem.
0: Teď se vydáme na cesty, aby jsme dokončili dnešní výšťku. Náš projekt Jezdím s úsměvem tak dnes znovu rozdával odměny zodpovědným šoférům. Kolega Petr Berka zavítal na východ Čech do Svitav. Petře, ahoj. Jak pak to, prosím tě, dneska dopadlo, jsme zvědaví.
2: Ahoj Vláďo, zdravím všechny naše posluchače. Speciální pozdrav pro naše posluchače do Svitav, do ulice Kapitána Jaroše, kam jsem dnes zavítal s projektem Jezdíme s úsměvem a s odměnami pro zodpovědné řidiče. Přijelo vás opravdu neskutečně moc a děkuji všem za to. Avšak jako první byl Petr. A jak to dneska ve Světovách probíhalo, tady mám krátký záznam.
3: Stojím momentálně na čerpačce ONFV v ulici Kapitána Jaroše ve Světovách a nestojím tady sám, protože jako první jsem za mnou dorazil jeden z posluchačů. Dobrý den, jak se jmenujete?
4: Jmenuji se Petr Setnička, dobrý den.
3: Dobrý den, Petře, vy jste slyšel v rádiu výzvu, nebo co vám to trklo, že jste přijel sem?
4: Přijel jsem sem, protože jsem slyšel v rádiu, že Pardubickým kraji to je a že tam je od Oskar Schindler, tak jsem věděl, že to bude tady.
3: Výborně.
4: Jsem odsud, takže vím, že to tak je.
3: A dobrá zpráva, vy jste dorazil jako první, takže taháte odměnu. Jenom na vás, jakou si vytáhnete. Takže co to bude? Chvilka napětí a je to...
4: Kupon na 100 korun, platnost od 1 měsíc.
2: Takové dnes byly Svitavy a lovení odměn pro zodpovědné šoféry jezdící s úsměvem a s rádiem Impuls. Děkujeme všem a připomenu, že odměny jako tankování na rok zdarma nebo na měsíc bereme stále sebou a další možnost vyzvednout si svou odměnu na čerpačce OMV bude zase zítra. Poslouchejte Impuls, dopoledne už říkáme i malé nápovědy, kam to bude, do jakého místa nebo do jakého města. Tak zítra, těším se.
1: Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic.

0: Ale zase se v tom vězení tak hezky naučil na ty housle, když potom vyšel ven, tak už tu mříži nemuseli schazovat dolů. Tak pojďme se posunout i hudebně. Marek Ztracený stále věřím už za malou chvíli a vydáme se i na silnice. Doprava 007 objasní, jak to vypadá po nehodě, když máme zavřenou trasu Bratislava-Brno na D2 mezi exity 11 a 3.
1: Víte, jak nejsnadněji vysílat s námi? Aplikace Rádia Impuls. Nahrávejte vzkazy do naší žluté apky. Jednoduše, rychle a pohodlně.
2: Když někdo na něco vyjeveně kouká, tak se říká, že čučí. A občas i moje manželka takhle čučí, taky říkám, že je čučka.
1: Aplikace Rádia Impuls. Pošlete hlasovku přímo do studia. Reagujte na ranní i víkendové téma nebo přispějte aktualitou do dopravy 007.
3: Ve směru z Pouřiněvce na Dolní Měcholupy, dopravní nehoda, dodávka plus malej nákladní auto, taková sedmituna, stojí v pravým pruhu a jsou ve směru na Dolní Měcholupy.
1: Mobilní aplikace Rádia Impuls. Zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play. Rádio Impuls. Doprava 007.
0: Vítejte v naší žluté.

0: Vltavské, naopak stále se zdržíte v Liberecké. Hodně ucpaná zůstává magistrála ve směru z Holešovic na Chodov od Hlávkova mostu až k muzeu. A v Praze v Belské ve směru do Hloubětina před sjezdem na Prosek už nehoda nepřekáží, jako ona od Cínovecké se rozjíždí. Global Assistant Linka.
1: Jak pak se teď máte vy za volantem? Můžete se nám hlásit, předávat nejenom informace, ale taky dobrou náladu, nebo třeba horší, když to někde hodně stojí, ale víte, jak to vždycky společně zvládneme, tak to zvládneme i dneska. Přes žlutou mobilní aplikaci vydejte se do našeho vysílání, stáhněte si ji do svých mobilů a přejeme šťastnou cestu.

0: zdravíme ze studia Rádia Impuls. I po 19. budeme žít českou muzikou. Honza Kalousek nabídne svoje umění a taky Xindl X i svoje úžasné texty. Takhle to krásně propojíme. Díváme se i na počasí. Zítra bude zataženo, hlavně po ránu, s tím počítejte. Během dopoledne potom i na Moravě a ve Slezsku občasný déšť. Pak se to odpoledne hezky bude už víc oblačno a bude vidět sluníčko, to jsem chtěl říct. Tak, 21 stupňů, východ Čech bude mít 23, to byl počasový zásek. Zítra to bude rozhodně více se sluníčkem.
1: Slunce ve vlasech přináší Kapilan. Sponzor počasí. Kapilan Originál. Šetrná vlasová péče s tradicí. Kapilan.cz.
2: Cestovatel Rádia Impuls Jirka Kolbaba.
3: V roce 2000 tato země zpřístupnila internet a je tady zákaz kouření a používání igelitových tašek. A možná už víte mnozí, že jsme v Bhútánu. To je ta země, kde mají hrubé domácí štěstí, mají ministra štěstí.
2: Příběhy, které v žádném katalogu nenajdete.
3: Masové mají více manželek, jsou to bojovníci, kteří dříve nosívali kožené oblečení, ale dneska většinou bavlněné, barevné, mají vždycky oštěp a říká se jim děti krve a mléka.
2: Cestovatel Jirka Kolbaba, každé dopoledne po 10. na rádiu Impuls.
4: Česká ženská fotbalová reprezentace má před sebou poslední domácí utkání základní skupiny kvalifikace mistrovství světa. 5. června od 17.30 jí čeká v Praze na stadionu FK Viktoria Žižkov duel s Albánií. Doražte i vy a podpořte České Lvice. Vstupenky jsou v prodeji v síti Ticket Portal. Více informací najdete na webu fotbal.cz nebo na sociálních sítích České fotbalové reprezentace. Partnery jsou ČSOB a Fortuna.
5: D2 uzavřená zatím zůstane. Legendární rekord Jarmily Kratochvílové padl. Vodáci vzali řeky útokem. Je 7 hodin, zprávy má Lenka Svobodová.
2: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
5: D2 bude směrem od Břeclavi na Brno uzavřená ještě několik hodin. Dálnici odpoledne na 4. a 8. kilometru před Brnem obousměrně zablokovaly dvě tragické nehody. Z toho důvodu policie postupně otáčela osobní vozidla do protisměru. Dálnice z Brna na Břeclav se asi před hodinou plně otevřela. Předtím asi hodinu jezdili řidiči odstavným jízdním pruhem. Karolína Maňasová sesadila z trůnu českou legendu. Na mítinku v St. Peltonu dvakrát překonala letitý rekord Jarmily Kratochvílové v běhu na 100 metrů. Nové maximum stanovila 22-letá sprinterka ve finále časem 11,1 sekundy. V rozběhu zaznamenala Maňasová čas o 7 sekund delší, kterým atletickou legendu Kratochvílovou překonala o setinu. Dosavadní ženský rekord ve 100-metrovém sprintu platil od 6. června 1981, kdy Kratochvílová čas zaběhla v Bratislavě. V sobotu by tedy od jejího zápisu uplynulo 45 let. Nový úsek dálnice D1 u Přerova čeká záruční oprava. Ředitelství silnic a dálnic totiž při kontrole zjistilo závadu u Dlohonic ve směru na Ostravu, která vznikla při běžném provozu. Redaktorka Eva Panošová zjistila, že stavbaři se do práce pustí příští týden v úterý a ve středu.
6: Řidiči musí počítat s částečnou uzavírkou pravého jízdního pruhu 9. června od 7 do 22 hodin. Levý pruh pak bude neprůjezdný o den později ve stejnou dobu. Chystaná oprava nesouvisí s příčinou hluku, na který si po prosincovém otevření dálničního úseku stěžují obyvatelé okolních obcí. Pronikavý zvuk se nese z mostních závěrů. Přerovská radnice na problematickém místě nechá instalovat speciální technologii, která hluk z provozu sníží. Eva Panošová, Rádio Impuls, Přerov.
5: Řeky jsou už teď plné vodáků. Sezóna začala, přestože mazáci a závodníci se s nejlepšími týdny v roce už loučí, půjčovny mají napilno hlavně v létě.
7: Vodáci amatéři potřebují hlavně dobrou partu, sluníčko a teplo. To vše se ale nejlépe schání v měsících, kdy dochází voda. Dlouhodobý trend vidí i předseda svazu vodáků Libor Polák.
8: Vody pro vodáky je jednoznačně méně. Vodáci jako sport, nikoli odpočinkový, ale lehce výkonnostní, se dnes dá provozovat pouze v jarních měsících.
7: Vody sice ubývá, řeky jsou ale čistší, okem a nosem lajka jednoznačně, bez kumavce vědců aspoň částečně. Obecně se ale plavíme prostředím bezpečným. Na co si přesto rád pozor, to vysvětluje hydrobiolog Josef Fuchsa.
9: Problém je, když vodu vdechneme a nespolkneme, a problém je, když třeba v rybníce zvíříme sedimenty nebo na koupališti a ty se nám spíš dostanou do plic než do žaludku.
7: České řeky jsou relativně bezpečné i po stránce vodáckých úrazů. Loňská sezóna přinesla v uvozovkách jen jedno úmrtí. Tomáš Zemánek, Radio Impuls.
5: Na Srí Lance se odehrála tragédie v neregistrovaném domově pro seniory. Požár si vyžádal 12 mrtvých a 8 zraněných, informuje o tom dnes místní policie, kterou cituje agentura AP. Hořet začalo včera večer, zachránit se podařilo 51 rezidentů. Policie zatkla ředitele zařízení, který je podezřelý ze zabití z nedbalosti. Podle představitelů Národního sekretariátu pro starší občany už domov důchodců v minulosti dostal varování, aby dodržoval zákony a pravidla. Zařízení bylo přeplněné, v prostorách žilo 71 osob, lůžka tam byla nicméně asi jen pro 15 z nich.
0: V této hodině vás vezmu do Jičína, Valštejnovo náměstí, právě tam bylo dneska plné lidí v červených sukních. Vypadá to na zvláštní protest, ale zdání klame, všechno je jinak. Za 35 minut si to povíme.
2: Radio Impuls. Radost ze života.
0: Jsme totiž v Jičíně, měli našeho reportéra Tomáše Kabáta, ten nám všechno vesele osvětlí, a teď Honza Kalousek. Hvězdy se mění, dobrý večer.

Pamatujete si, jaké to bylo, když vám bylo 18? Podělte se s námi o vaše vzpomínky. Když nám bylo 18, každý den po 15. hodině na rádiu Impuls.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Už za chvíli naprosto úžasná muzika od kapely Tým, Létám v tom též, když jsem to počeštil. Teď máme nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Kvůli odklízení následků vážné nehody zůstává uzavřená D2, a to mezi exity 11 a 3 směrem z Břeclavy do Brna. Jezdí se po náhradní trase přes Blučinu a Rajhrad nebo přes Měnín a Telnici. Tak opatrně, tady dávejte opravdu pozor, ale samozřejmě i další místa tohle vyžadují. Hlaste se nám, jak můžete, třeba přes žlutou mobilní aplikaci, nebo 605 222 007, to je další varianta, jak se s námi spojit, to je naše dopravní centrála, jsme úplně konkrétní, slibovali jsme kapelu Tým, to už je prakticky slovenská legenda a teď jedna taky obrovská vzpomínka na rakouského zpěváka, tohle je Falco, Out of the Dark. Dobrý večer.
2: Ich krieg von dir niemals genug, du bist in jedem Atemzug, alles dreht sich nur um dich. Warum ausgerechnet ich? Zähl die Stunden, die Sekunden, doch die Zeit scheint still zu stehen, hab mich geschunden.

0: Hezký večer, posloucháte Impuls. Dnešním hostem v dopoledním čase po 11. hodině byl Richard Krajčo. Tím jsme završili týden s kapelou Krištof. V pondělí jsme mu přáli k narozeninám. Tím to začalo v úterý. Tak nám prozradil u zuřivého reportéra a u Impulzových, že bude na jubilejním 10. českém mejdanu s Impulzem, tedy 17. října. A řeč nebyla jenom o koncertě, ale dneska přišel také osobně a prozradil nám něco o jeho nové písničce Půlnoční hřích, kterou natočil s česko-italskou zpěvačkou, herečkou a taky influencerkou Dominikou Alagio. Takhle jsme si o tom dneska společně povídali.
1: Premiéra je před námi doslova za pár vteřin. Chcete k tomu něco ještě říct?
2: Ještě bych chtěl říct, že jsme ten single točili v britských studiích Petra Gabriela, což pro nás byl velký zážitek. Neuvěřitelné prostředí a musím říct, že jsem Petrovi Gabrielovi záviděl, jak krásně to tam má udělané. A doufám, že i jako soundově tím pádem to bude pro naše fanoušky trošku jiné, než jsou od nás zvyklí, ale zároveň, že to pro ně bude, že tam bude ta naše Krištofí energie.
0: Jestli vám to uteklo, tady je malá ochutnávka, jak zní novinka z budoucího alba kapely Krištof, tedy Krištof a Dominika Alagia, Půlnoční hřích. To je ono. O tomhle víkendu v neděli bude mít taky premiéru videoklip, tak si pusťte premiéru na YouTube kapely Krištof a jubilejní 10. český mejdan s Impulzem. Zapište si 17. října pražská O2 Arena, pokud chcete být u toho a vidět Richarda Krajča, který možná přijde i s Dominikou Alagia, tak vstupenky v síti Ticketportal, Ticketmaster. Vidíme se a slyšíme se.
3: Víte, jak se pozná ohleduplný a spokojený řidič? Jezdí s úsměvem a zastaví tam, kde se to vyplatí. Na čerpacích stanicích OMV hrajeme o radost. Někdo si odveze benzín na rok, někdo kávu Viva na celý měsíc. Odměn máme hromadu. Mějte připravenou aplikaci OMV MyStation a poslouchejte Impuls. Jezdíme s úsměvem i do vašeho regionu. Jedině na Impulzu a na OMV s aplikací MyStation.
4: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Česko.

0: prožíváme společně první červnový čtvrtek tady na Impulzu. Hezký dobrý večer. Za malou chvíli naše krabička Marie Rotrová, to mám tak ráda. A teď se společně vydáme do Jičína na Valdštejnovo náměstí. To bylo dnes plné lidí v červených sukních, říkáte si proč? Společně si tak připomněli autora pohádek Václava Čtvrtka. V jeho dílech mají právě ženské postavy červenou sukni. Jmenovat můžeme například Manku, Makovou panenku nebo Stázinu. Od úmrtí Václava Čtvrtka uplynulo 50 let. V Jičíně byl náš reportér Tomáš Kabát. Tomáši?
1: Jičínské Valdštejnovo náměstí ve 3:15 odpoledne. Fotograf si koordinuje stovku lidí v červených sukních tak, aby se vešli na jednu společnou fotografii.
2: Sobě, to znamená, ať jsme trošku uší, nejsme tak roztáhlí, jo, prosím.
1: Já vidím, že se červenou sukni oblékli i 4 muži. Do jaké míry to bylo složité rozhodnutí pro vás obléct jako muž červenou sukni?
3: Tak já jsem to slíbil. Já celý život žiju v Jičíně a Jičín je město pohádky a ta pohádka by se tady měla objevovat celý rok a já jsem velký propagátor té pohádky v Jičíně.
1: Na místě samozřejmě převaha malých dívek, chlapci sukni neměli a tak postávali opodál. Jaký máš vztah k těm pohádkám pana Čtvrtka?
4: My jsme se je pouštěli a líbili se mi.
5: Ty pohádky jsou hodně hezký a hlavně jsem se oblíkla, aby jsem reprezentovala i mamky školu, kde pracuje, protože ona to hlásila v rozhlasu tam ve škole a já jsem ji chtěla taky podpořit.
1: A ty jsi místní, bydlíš tady, žiješ tady?
5: No, jakoby za Jičínem v Popovicích.
1: Akci vymyslela paní Alena Anna Kyselo ze zdejší radnice.
6: Jsem rozechvělá, protože mě mile překvapilo, kolik nejen žen, ale i mužů se přidalo. Měla jsem velkou radost, když jsem během dne potkávala prostě na ulicích ženy v červené sukni. Ona, když červená sukně je tak jednoduché oblečení, že jí má v šatníku skoro každý.
1: Mnozí účastníci v červených sukních se potom odebrali do Rumcajsovy šefcovny, kde proběhlo čtvrteční čtení čtvrtkových pohádek. Z Jičína Tomáš Kabát, Radio Impuls.
7: Radio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impuls.

0: znělo hodně vážně. Říká se o zpěvačce Marie Rotrové a tak to opravdu je. Jste se zaposlouchali, že to zní jako vždycky, kdyby zpívala jenom vám, čistě vám, tak jak to posloucháte. Hlavně pro pány to tak je ještě možná z několika násobené. Žijeme českou muzikou, za chvíli budeme pokračovat s Michalem Davidem. Nenapovídej, tak aby zase něco pro dámy romantického. A vydáme se i na D2, po nehodě je stále uzavřená mezi výjezdy 11 a 3 na tahu Bratislava-Brno. Podrobnosti ty nejaktuálnější z globálu dodá Lenka už za pár chvil.
1: Zuřivý reportér Aleš Růžička je odhodlaný.
2: Mají to vedené v Pelhřimově, tam prostě agentura Dobrý den napočítala chlapci, který se jmenuje Nikolaus Mach, tak 1401 stromů obejmul za 60 minut, jo. No, já těch 308 a potom jsem si píchnul větev do oka.
1: Je vytrénovaný.
3: Po dlouhých letech jsem na bruslích na téhleté magistrále, která má v současné chvíli dva okruhy. Já jsem na tom u Frimburku, je to alespoň 10 metrů široká bruslařská cesta a ten ovál má něco přes 3 kilometry, by to mělo mít.
1: On je totiž jediný svého druhu. Zuřivý reportér vysílá od pondělí do pátku jedině na Impulzu.
4: Rádio Impuls, doprava 007.
0: Jedeme společně, držte volant, jsou tady nejrychlejší dopravní informace a to z celého Česka. Lenku Roštokovou, prosíme, Leni, ahoj.
5: Ahoj Vláďo, hezký večer. Po vážné nehodě zůstává neprůjezdná D2 z Bratislavy do Brna na 8. kilometru. Policie dopravu odklání u Blučiny na 11. kilometru. Před odklonem je 3-kilometrová kolona. Objízdná trasa přes Blučinu a Rajhrad už je volně průjezdná. Na silnici 33 z Hradce Králové do Jaroměře u Smiřic se srazila 3 auta, policie dopravu podle potřeby zastavuje. Omezení vás krátce přibrzdí na silnici 57 z Opavy do Fulneka u obce Vrchy a na silnici 33 na průtahu Náchodem ve směru do Polska. A v Praze je kolona na magistrále z Holešovic na Chodov u muzea. Z Global Assistant, Senka.
0: Kdykoliv s námi můžete vysílat rychle, jednoduše přes žlutou mobilní aplikaci, když by náhodou vám nešel internet, tak 605 222 007. Přejeme hezký čtvrteční večer a šťastnou cestu.
6: Věrní zákazníci Dacia jezdí až 7 let bez starostí. Dopravní servis vám přináší Dacia se službou garance Dacia Zen. Dacia.cz/Zen.

0: přejeme dobrý večer s rádiem Impuls. Za chvíli už jenom česky-slovensky, budeme takhle hrát až do 5. hodiny raní, než přijdou Impulzovi. Začneme s Krištofem hned po zprávách s Lenkou. Kapela Krištof, respektive Richard Krajčo, dneska dopoledne byl tady jako naše exkluzivní návštěva, než taky přijede v říjnu 17. října do O2 Areny na náš 10. jubilejní ročník českého Mejdanu. Připomenout si to můžete na našich sociálních sítích. Teď ještě zkoukneme počasí, jak to bude vypadat zítra. Zataženo bude po ránu, odpoledne pak tak se to roztrhá a teploty ty budou okolo 21 stupňů. Na východě tam se budou mít o 2 stupně lépe.
1: S rodinou máte jistotu.
2: Od té doby, co jezdím autem, tak vás pořád poslouchám.
3: Rodina je milá.
4: Jede, jede, poštovský pán.
5: A rodina umí podržet.
6: Mohli bychom vám pomoct my?
7: Jo, jestli vozíte pečivo, tak ráda.
3: Pobavit se.
8: To není možný.
5: Máte rádi Kláru?
9: Vidíte, ještě, že nás máte, jo?
3: Nebo Honzu?
10: Ježišmarja, pak jste Honza Daněk.
11: Nebo oba?
12: Mějte se.
3: Šťastnou cestu.
1: Impulzovi jsou vaše rádiová rodina. Každé všední ráno od 5 do 9.
13: Odbory na úřadu vlády budou zítra stávkovat. V Chorvatsku zemřeli 4 Rakušané. Slovenskou ekonomiku bude chránit daňový štít. Je 8 hodin, zprávy má Lenka Svobodová.
14: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
13: Odbory na úřadu vlády vyhlásily na zítřek stávku. Stávkovat bude zhruba 60 pracovníků. Upozornit chtějí na riziko destrukce výkonu agent, které se věnují zranitelným skupinám. Jejich pracovníci mají být převedení ze Strakovy akademie na jednotlivá ministerstva. O rozhodnutí uspořádat protest informovala odborová organizace Straka v tiskové zprávě. Podporu jim vyjádřili i odboráři dalších státních organizací. Vedoucí úřadu vlády Tinde Bárta v reakci uvedla, že platí její dopolední vyjádření, že většina kritiky převodu agent je neopodstatněná. S vedoucí úřadu vlády se odboráři setkali ráno. Z jednání podle nich vyplynulo, že rozhodnutí o přesunu agent ochrany lidských práv, duševního zdraví nebo závislostí z úřadu vlády na ministerstva je politické a už nejde změnit. 4 lidé dnes zahynuli při letecké havárii v Chorvatsku, uvedla to místní policie. Nehoda se stala u města Medulin na severním pobřeží Jaderského moře. Podle veřejnoprávní stanice se zřítilo malé letadlo registrované v Německu, které vzlétlo z Rakouska s cílovou destinací právě v Chorvatsku. Rakouská média informují, že v letounu byly občané alpské země. Příčiny nehody zatím nejsou známé. Na místo přijeli zástupci chorvatské agentury pro nehody v letecké, námořní a železniční dopravě. Rakouská média píší, že není vyloučené, že pilota postihly nečekané zdravotní problémy. Uprchlý lemur z ostravské zoo může být pěkně nebezpečný. Snaživce o odchycení by totiž mohl pokousat. Lidé by ho rozhodně neměli zastavovat své pomocí a raději by měli zavolat přímo chovatelům do zahrady. Odborník na primáty Marek Žďánský v našich Impulzech Honzy Benešovského také upozornil na to, že by ho lidé neměli za žádných okolností krmit.
15: Všechno záleží na jídle podle mě. Když bude hladovej, tak přesně ví, kam má jít. V hlavě ví, dostával jsem jídlo tam u sebe, na tom ostrově nebo tam doma, půjdu tam. Když by ho lidi krmili, tak pak nemá důvod.
13: Odchycení lemura kata je ideální v uzavřených prostorech. V případě, že někomu vběhne třeba do garáže, je lepší ho tam zavřít a přivolat pomoc přímo ze zoologické zahrady. Státu na Slovensku uniká přes šedou ekonomiku až 17 miliard eur ročně. To je asi 425 miliard korun. S podvody teď hodlá bojovat nový speciální expertní tým. Dostal název Daňový štít.
16: Tvoriť ho budú odborníci finančnej správy, kriminálneho úradu a policajných zložiek, špecializovaných na boj proti organizovanej kriminalite a daňovým podvodom. Zamerajú sa na zaistenie peňazí, majetku a dôkazov skôr, ako dôjde k ich presunu či zatajeniu. Daňový štít si posvieti na prípady, ktoré spôsobujú najväčšie škody verejným financiám. Chrániť má poctivých podnikateľov a zvýšiť vymožiteľnosť práva. Reaguje na rastúcu sofistikovanosť ekonomickej kriminality. Jozef Balko, Rádio Impuls, Slovensko.
13: Kvůli odklízení následků vážné nehody zůstává uzavřená D2 mezi exity 11 a 3 směrem z Břeclavy do Brna. Jezdí se po náhradní trase přes Blučinu a Rajhrad nebo přes Měnín a Telnici. Podle naší dopravní centrály potrvá odklízení následků nejspíš ještě několik hodin.
14: Rádio Impuls. Radost ze života.

Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 69,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml v ceně 13,27 při koupi 3 kusů. Lidl, to se vyplatí.

0: Impulzu hrajeme každý večer jen česky a slovensky. Od 8 až do rána. Jeden hit za druhým. Rádio Impuls. Žijeme českou muzikou. I v noci. Rádio Impuls. Je 21 hodin. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
1: Krajský soud v Ostravě se vrátil k případu havárie kolotoče. Potvrdil dříve vyměřený trest. Při nehodě na pouti v Havířově na Karvinsku se v září 2022 zranilo 18 lidí. Dvouletý trest vězení s podmíněným odkladem na 40 měsíců a zákaz činnosti na 50 měsíců pro provozovatele atrakce jsou tak pravomocné. O verdiktu píše server iDnes.cz. Státní zástupkyně žádala pro obžalovaného přísnější trest. Krajský soud jí ale nevyhověl. V Praze na Vltavě zasahovali desítky záchranářů. Nacvičovali zásah u simulované lodní nehody. Cvičení s názvem Loď 2026 mělo ověřit připravenost složek integrovaného záchranného systému na tyto situace. Podle mluvčího hasičů Miroslava Řezáče totiž u nás není podobná nehoda vyloučená.
2: Víme, že tady se nám tohle stát klidně může, protože lodní doprava na Vltavě je poměrně hodně vytížená, takže chceme být na ní připraveni. Proto jsme vymysleli toto taktické cvičení, abychom ověřili postupy těch složek.
1: Součástí cvičení byla záchrana cestujících a koordinace složek na břehu. Do akce se zapojili záchranáři, hasiči, policisté a přiletěl i záchranný vrtulník. Inspirací byla skutečná nehoda dvou lodí v Budapešti v roce 2019. Experti v Dánsku přikročili k pitvě velryby přezdívané Timmy. Ta v Německu opakovaně uvízla na mělčině a po záchraně nakonec uhynula. Cílem dlouho očekávaného ohledání je určit, proč keporka pošel. Odborníci už podle deníku Bild zjistili, že to byla samice. Původně se předpokládalo, že jde o samce, proto dostal mužské jméno. Pitvu doprovází značný zájem novinářů, hlavně těch německých. Německý zpravodajský portál News 5 v práci odborníků vysílá živě. Nejprodávanější německý list Bild zase pravidelně zveřejňuje aktuální fotografie s průběžnými informacemi. Agentura DPA k pitvě vydala obsáhlý materiál. V Klášterci nad Ohří hledají jméno nového parku. Je mezi stadionem a základkou v Krátké ulici. Radnice by teď prostor ráda pojmenovala.
3: Zapojit se může každý, stačí napsat na sociální sítě nebo městu poslat e-mail. Od radnice jsou zatím ve hře názvy jako Sport, Rodina nebo Agara. První nápady místních působí trochu kreativněji. Park generací nebo Naděje. O názvu chce radnice rozhodnout během léta. Zatím se místu s mlatovými cestičkami, alejí Sakur a jezírkem nejčastěji říká u platanu, podle stromu, který roste zhruba uprostřed. Dušan Valenta, Radio Impuls.
1: Ruský prezident Putin promluvil k případné mírové dohodě. Ruský vůdce nevylučuje, že by za Ukrajinu mohl podepsat tamní prezident Zelenský. Podle agentury Reuters to dnes řekl novinářům na okraji Petrohradského mezinárodního ekonomického fóra. Putin zároveň znovu zpochybnil legitimitu hlavy ukrajinského státu. Řekl, že otázku Zelenského prezidentství by měli zodpovědět právníci. Rusko opakovaně prohlašuje, že Zelenského mandát vypršel v květnu před 2 lety, takže v úřadu zůstává nelegitimně. Ukrajinské zákony ale zakazují pořádání voleb v době válečného stavu, který země vyhlásila poté, co ji Rusko na Putinův příkaz v únoru 2022 napadlo. Zítra bude zataženo, má sprchnout, ojediněle i zabouřit. Večer se může vyjasňovat a naměříme většinou do 21 stupňů. Zprávy končí, hezký večer vám přeje Lenka Svobodová.
0: Rádio Impuls. Radost ze života.

Chtěl se mi zaspívat, ona mi zmizela. Zmizela jako laň u lesa v remísku. V očích mi zbylo jen pár žlutých penízků. Penízky ukryl jsem do hlíny pod dubem, až příště přiletí.

0: srdce o zradě, o světě. Bude to písnička o nás a kometě.
1: Žijeme muzikou, žijeme českou muzikou až do rána.

co je tu s námi, tvé oči hvězdy celé, srdce nám bíjí v těle, namaluj temperami, tu noc, co je tu s námi, tvé oči hvězdy celé, srdce nám bíjí v těle, namaluj.

Dobře, že si ráno zavolala. Já jsem z toho byl ve sebe, když jsi řekla, že jsi tady. Já jsem na tebe nezapomněl, ani na náš tanec v nočním parku, ani na tvou přiléhavou sukni, ani na slova jednoho básníka.

0: Rádio Impuls. Rádio plné peněz. Každé ráno můžete vyhrát až 100 000 korun. Stačí znát heslo Haló tady Impulzovi. Registrace běží na impuls.cz. Rádio Impuls. Rádio plné peněz. Rádio Impuls. Je 22 hodin. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
1: Ukrajinský prezident Zelenský navrhl Putinovi setkání. V otevřeném dopisu adresovaném jeho ruskému protějšku napsal, že Rusko letos neovládne

0: ukrajinskou Doněckou oblast. Vyzval ho k ukončení pátým rokem trvající ruské invaze na Ukrajinu. Zelenský ruskou invazi na Ukrajinu označil za Putinovu osobní volbu, válku bez skutečné příčiny. Uvedl, že Ukrajina je připravená během jednání dodržovat příměří, které by mohly monitorovat Spojené státy. Podle Putina ovšem není nutné kvůli jednání boje zastavit. Liberecký kraj uspěl s připomínkami. Zóny pro větrné elektrárny v regionu nebudou. V dubnu přišlo s návrhem Ministerstvo pro místní rozvoj. Na území kraje se počítalo s 5 lokalitami pro větrníky v Ralsku a na Semilsku. Náměstek libereckého hejtmana Jiří Klápště ale upozorňuje na to, že se všechno odehrálo bez konzultace s obcemi, kterých se to přímo týká.
1: Na druhou stranu, myslím si, že ty elektrárny některých místech budou vznikat, protože ty zdroje jsou potřeba. Ale je to potřeba i vlastně podmínit souhlasem těch dotčených obcí. V tuto chvíli tady bez komunikace s obcemi tyto oblasti by neměly být vymezeny.
0: Celkově počítá návrh na území celé republiky s 94 lokalitami, ve kterých má být možné v jednodušším povolovacím řízení připravovat stavby větrných a solárních elektráren. Dobrý konec má pátrání po 14-leté dívce z Kladna. Kolem poledne odešla z domova neznámo kam. Strážníci ji vypátrali v Kladně. Dívka je v pořádku. Richard Krajčo nám dnes na Impulzu představil novou píseň. Půlnoční hřích dala dohromady kapela Krištof společně s česko-italskou zpěvačkou, influencerkou a modelkou Domy Alagiou. Richard Krajčo se v našem vysílání podělil o to, že duet je plný emocí.
2: Když si lidi poslechnou tu píseň, tak budou mít pocit, že jde o milostný duet. To teda můžu vyvrátit, milostný duet to není. Myslím, že se tam potkává její něha, naše životní zkušenost a že se to tak hezky spojilo dohromady.
0: I vůni dálek. Richard Krajčo a Domy Alagia se možná postarají o překvapení na našem českém mejdanu s Impulzem. Frontman kapely Krištof totiž 17. října vystoupí na naší hudební události roku v pražské O2 aréně jako speciální host. Pokud bude mít čas i jeho pěvecká partnerka, rád by je tam uvítal. Domy to ale musí skloubit se svým náročným programem. Český tenis dál dobývá Paříž. Do semifinále Roland Garros se v juniorské části Grand Slamu probojovala naše reprezentantka Jana Kovačková. 15-letá tenisová naděje si se svou španělskou soupeřkou poradila ve dvou setech za necelou hodinu. Díky úspěchu Kovačkové se počet českých semifinálových zástupců v Paříži znovu rozšířil. O finále si kromě ní zítra zahraje v mužské dvouhře také Jakub Menšík, v ženské čtyřhře pak Kateřina Siňaková. Zítra má být zataženo, musíme počítat s přeháňkami, ojediněle s bouřkami. Večer se má vyjasňovat a naměříme většinou do 21 stupňů. Na východě bude až 23. Ze zprávy to všechno, hezký večer vám přeje Lenka Svobodová.
3: Rádio Impuls. Radost ze života.

0: muzika. Ta si u nás pauzu nedává ani v noci. Na Impulzu hrajeme každý večer jen česky a slovensky. Od 8 až do rána. Jen písničky, které máte rádi. Rádio Impuls. Žijeme českou muzikou. Ve dne v noci. Rádio Impuls. Je 23 hodin. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
1: Dětští hrdinové se dnes dočkali uznání. 21. ročník projektu Dětský čin roku ocenil na staroměstské radnici v Praze mladí.

0: mrtvé za statečnost a obětavost. Byla u toho naše reportérka Martina Kroa.
1: V kategorii pomoc starším lidem dostala ocenění 15-letá Karolína Hartmanová ze základní školy v Ostravě. Svůj dobrý skutek popsala Impulzu.
2: Já jsem vlastně šla ze školy a viděla jsem babičku na zemi. Absolutně jsem neváhala a hned jsem k ní přiběhla. Snažila jsem se jí hned pomoct. Zavolala jsem záchranku, povídala jsem si s ní.
1: Vítězem kategorie záchrana lidského života se stal Vojtův brácha Vašek. Vojta totiž bojuje s leukémií a potřeboval novou kostní dřeň. Jediný z jeho dalších 4 sourozenců měl schodu a neváhal pomoc. Řekla nám to jejich nejstarší sestra Karolína.
3: Vašek řekl, že tyjo, když já mám zhodu, já ti dám ruku, já ti dám nohu, dám ti plíci. A nakonec teda je potřeba jenom ta kostní dřeň. Vzali mu obrovský množství, pak vykoncentrovali jenom takovou jako malinký pytlíček a dali to nemocnému bráškovi Vojtovi a zdá se, že to uchytilo.
1: Projekt Dětský čin roku podporuje pomoc mezi druhými a ukazuje, že laskavost není slabost. Martina Kroa, Radio Impuls.
0: Americký prezident Donald Trump oznámil masivní investice. V oválné pracovně prohlásil, že vyčlení v přepočtu přes 14,5 miliardy korun na obnovu uhelného průmyslu. Finance půjdou mimo jiné na výstavbu 2 uhelných elektráren. Bude se jednat o první nové uhelné elektrárny ve Spojených státech za víc než 10 let. Píše to deník The New York Times. Trump za účelem investice uplatnil zákon o obranné produkci z období studené války, kdy sloužil k urychlení průmyslové výroby v době národní potřeby. V pražské Krči večer zemřel cyklista po střetu s autobusem. Příčinu nehody vyšetřují policisté, jejich mluvčí to řekl agentuře ČTK. Cyklista se s autobusem srazil na křižovatce ulic Vídeňská a u Krčského nádraží. Záchranáři se marně snažili cyklistu oživit. Policisté v místě nehody dočasně zastavili dopravu. U řidiče autobusu provedli dechovou zkoušku, která byla negativní. Fotbalovou reprezentaci čeká generálka na mistrovství světa. Ve 2 hodiny našeho času se v New Jersey utká s Guatemalou. Střetnutí s exotickým soupeřem bude pro národní tým posledním před ostrým startem na světovém šampionátu. Trenér Miroslav Koubek už plánuje zapojit všechny opory. Reprezentační kouč říká, že pro jeho svěřence půjde o důstojnou prověrku.
4: Jsou to technický hráči, to chci zdůraznit. Takový jakoby neočekávaný akce. Hlavně v útoční fázi jsou nebezpeční, takže to soupeř, který umí udeřit a fotbal hrát umějí, dobří na balónu. Pro nás měla zase mluvit taková ta evropská rutina.
0: Po zápase se národní tým přesune do Dallasu, kde bude mít základnu během šampionátu. Do turnaje naši vstoupí o týden později soubojem s Jižní Koreou v Guadalcháře. Kromě Spojených států a Mexika se mistrovství koná také v Kanadě. Halová mistryně světa Lourdes Gloria Manuel září. Jako třetí česká čtvrtkařka v historii se dostala pod hranici 50 sekund. Na mítinku Diamantové ligy v Římě doběhla druhá za 49,77 sekundy. V národních tabulkách jsou před 20letou Manuel pouze Jarmila Kratochvílová a Taťána Kocembová. Manuel loni celou venkovní sezónu promarodila, takže venkovní čtvrtku běžela poprvé od srpna 2024, kdy se stala juniorskou mistryní světa. Zítra čekáme na obloze hlavně mraky, může sprchnout, ojediněle i zabouřit. K večeru bude mraků i srážek ubývat. Většinou naměříme do 21 stupňů, na východě bude až 23. Ze zpráv je to všechno, hezký zbytek večera vám přeje Lenka Svobodová.
5: Radio Impuls. Radost ze života.

práci lála a slyšel jsem, jak říká, že už chtěl by mít klid, než po nocích se za volantem přijít. A dispečer té noci byl náhodou starý voda. Ten je starší než sám čas, povídá hochu. Jak dlouho už jezdíš s tou škatulí? Víš, já jezdil snad se vším, co by mělo 4 kola. A ty tu brečíš nad tou jedinou jízdou. Já jsem najezdil 1000 kilometrů. A můžeš mi věřit, když ti tady povídám,

si, lanka, ojnice, prysky, přerušovač to dobrý řidič zná, já vím, že řidič tvrdej chleba má. Jednou si tu práci zvolil, tak zůstaň při ní stát. Chce to jen pevnou vůli a tu svýho srdce dá. Protože sednout za volant jen pořádnej chlap si smí. To ví i každý řidič sváteční, musí mít pohotovost, pozornost, nervy a klid. Chladnokrevnost, představivost, odhad, trpělivost, zdvořivost, plnou nádrž, pásy připnuty, dobrý zrak, lékárničku, peníze na

sundat tmavé brýle, městem chodit a radši pěšky odbrzdit. Před rozjetím to dobrý řidič zná, já vím, že řidič tvrdej chleba má. Když nesmí kličkovat na dálnici, zastavovat po jiný vůz, o zeď, o strom, toubit na slečny, pouštět volant, věnovat se stopatce, brzdit při slyku, překážet rychlejším, nadávat chodcům, zapomenout klíče od vozu ve voze, kouřit u pumpy, přejet vše.

0: s rodinou. Máte jistotu.
1: Od té doby, co jezdím autem, tak vás pořád poslouchám.
2: Rodina je milá.
3: Jede, jede poštovský pán.
0: A rodina umí podržet.
4: Mohli bychom vám pomoct my?
1: Jo, jestli vozíte pečivo, tak ráda.
2: Pobavit
4: se. To není možný.
0: Máte rádi Kláru?
2: Vidíte, ještě, že nás máte, jo?
1: Určitě.
2: Nebo Honzu?
1: Ježišmarja, pak jste Honza Daně.
3: Nebo oba?
4: Mějte se.
2: Šťastnou cestu.
0: Impulzovi jsou vaše rádiová rodina. Každé všední ráno od 5 do 9.
5: Rádio Impuls. Je půlnoc. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
6: Odbory na úřadu vlády vstupují dnes do stávky. Zúčastní se jí zhruba 60 pracovníků. Upozornit chtějí na riziko destrukce výkonu agent, které se věnují zranitelným skupinám. Jejich pracovníci mají být převedení ze Strakovy akademie na jednotlivá ministerstva. O rozhodnutí uspořádat protest informovala odborová organizace Straka v tiskové zprávě. Podporu jim vyjádřili i odboráři dalších státních organizací. Vedoucí úřadu vlády Tinde Bárta v reakci uvedla, že platí její včerejší vyjádření, že většina kritiky převodu agent je neopodstatněná. S vedoucí úřadu vlády se odboráři setkali včera ráno. Z jednání podle nich vyplynulo, že rozhodnutí o přesunu agent ochrany lidských práv, duševního zdraví nebo závislostí z úřadu vlády na ministerstva je politické a už nejde změnit.

0: Dagmar Havlová dává ruce pryč od knihovny Václava Havla. Odstupuje od dohody o spolupráci na projektu a jde tak ve stopách dosavadních sponzorů projektu, miliardáře Zdeňka Bakaly a Karla Komárka. Havlová tak reaguje na situaci, kdy správní rada postavila ředitele knihovny Tomáše Sedláčka na takzvané překážky v práci a tím mu znemožnila činnost. Poté správní rada rezignovala až na Davida Duška, který je také místostarostou Prahy 5 za STAN. Havlová v roce 2004 po Havlově odchodu z prezidentského úřadu knihovnu spolu založila. Pro knihovnu teď Havlová nepracovala a ani se nepodílela na jejím řízení. Češi se umí zbavovat věcí, aniž by se z nich stal odpad. Popelnici se vyhlo téměř 2600 tun různých předmětů a materiálů díky takzvaným reuse centrům. Dobročinné obchody s různým zbožím nebo nábytkové banky dokázaly víc než milionu věcí najít nové majitele. Podniky si chválí Jitka Hofmanová z Reuse Federace.
1: Předchází vzniku odpadu, navrací předměty zpět do oběhu, jsou schopny podpořit osoby se specifickými potřebami, buď je zaměstnat nebo jim dovolit vybavit si své domácnosti levně nebo zcela zdarma a šetří obecní rozpočty tím, že navrací předměty zpět do oběhu a obce tyto předměty nemusí likvidovat.
0: Centra po celém Česku fungují bez jakékoliv větší koordinace. Jsou tak obvykle závislá na aktivitě konkrétních lidí. Zatímco v některých krajích funguje takových dobročinných obchodů hned několik, stále jich je velmi málo třeba v Karlovarském nebo Moravskoslezském kraji. V Klášterci nad Ohří hledají jméno nového parku. Je mezi stadionem a základkou v Krátké ulici. Radnice by teď prostor ráda pojmenovala.
2: Zapojit se může každý, stačí napsat na sociální sítě nebo městu poslat e-mail. Od radnice jsou zatím ve hře názvy jako Sport, Rodina nebo Agara. První nápady místních působí trochu kreativněji. Park generací nebo Naděje. O názvu chce radnice rozhodnout během léta. Zatím se místu s mlatovými cestičkami, alejí Sakur a jezírkem nejčastěji říká u platanu, podle stromu, který roste zhruba uprostřed. Dušan Valenta, Radio Impuls.
0: Dnes bude zataženo, má sprchnout, ojediněle i zabouřit. Večer se může vyjasňovat a naměříme většinou do 21 stupňů. Zprávy končí, loučí se Lenka Svobodová.
3: Radio Impuls. Radost ze života.

0: muzika. Ta si u nás pauzu nedává ani v noci. Na Impulzu hrajeme každý večer jen česky a slovensky. Od 8 až do rána. Jen písničky, které máte rádi. Rádio Impuls. Žijeme českou muzikou. Ve dne v noci. Rádio Impuls. Je jedna hodina. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
1: Policie zadržela podezřelého v případu nálezu části těla. Ten vyšetřují od včerejška v Kinčperku nad Ohří na Sokolovsku. Zajištěná osoba je podle nich podezřelá z násilného trestného činu. Desítky policistů, psovodi, strážníci i hasiči včera pracovali na prohledávání okolí místa nálezu. Během pátrání prohledávali město i cyklostezku. Žádné bližší informace policisté zatím nezdělili. Ujistili nicméně, že veřejnosti žádné nebezpečí nehrozí. V obci Chotilsko na Příbramsku večer zemřel nezletilý chlapec. Zasáhl ho elektrický proud, když vylezl na stožár vysokého napětí. Úmrtím se zabývá policie. Její středočeská mluvčí to potvrdila agentuře ČTK. K neštěstí vyjížděly všechny složky integrovaného záchranného systému. Policie neupřesnila, kolik mladých lidí na místě bylo, stejně jako jejich věk. Neštěstí se stalo v Chatové oblasti na břehu Vltavy. Český tenis je na nohou. Jakuba Menčíka dnes čeká životní utkání o postup do finále grandslamového Roland Garros. 20-letý rodák z Prostějova vyzve na pařížské antuce třetího hráče světového žebříčku.

0: U Němce Alexandra Zvereva. S dvojnásobným vítězem turnaje mistrů se utká v 14:30 odpoledne na hlavním kurtu. Česko má ale i další želízko v ohni, které nastoupí o hodinu dřív, tedy v 14:30. O deblové finále zabojuje Kateřina Siňaková po boku americké parťačky Taylor Townsendové. V semifinále nastoupí proti kanadsko-brazilské dvojici Dabrovská Stefanejová. Siňaková může v Paříži vybojovat trofej už po čtvrté. V Praze na Vltavě zasahovaly desítky záchranářů. Nacvičovali zásah u simulované lodní nehody. Cvičení s názvem Loď 2026 mělo ověřit připravenost složek integrovaného záchranného systému na tyto situace. Podle mluvčího hasičů Miroslava Řezáče totiž u nás není podobná nehoda vyloučená.
1: Víme, že tady se nám tohle stát klidně může, protože lodní doprava na Vltavě je poměrně hodně vytížená, takže chceme být na ní připraveni. Proto jsme vymysleli toto taktické cvičení, abychom ověřili postupy těch složek.
0: Součástí cvičení byla záchrana cestujících a koordinace složek na břehu. Do akce se zapojili záchranáři, hasiči, policisté a přiletěl i záchranný vrtulník. Inspirací byla skutečná nehoda dvou lodí v Budapešti v roce 2019. V Anglii jdou za mříže další dva Češi kvůli zotročování a vykořisťování. Soud jim vyměřil 8 a 6,5 roku vězení. Český pár měl být zapojený do zločinecké sítě, která pašovala do Británie finančně zranitelné osoby nebo lidi bez domova a nutila je pracovat v restauraci McDonald's. Verdiktem skončil poslední ze tří procesů zabývajících se rodinným podnikem v případu moderního otroctví. Detektiv Nick Weber stanici BBC řekl, že případ poukazuje na fakt, že moderní otroctví se bohužel může vyskytnout kdekoliv. Policie při vyšetřování se zmíněným řetězcem občerstvení úzce spolupracovala. Společnost prý také přijala opatření, aby se podobné trestné činy už neopakovaly. Státu na Slovensku uniká přes šedou ekonomiku až 17 miliard eur ročně. To je asi 425 miliard korun. S podvody teď hodlá bojovat nový speciální expertní tým. Dostal název Daňový štít.
2: Tvoriť ho budú odborníci finančnej správy, kriminálneho úradu a policajných zložiek, špecializovaných na boj proti organizovanej kriminalite a daňovým podvodom. Zamerajú sa na zaistenie peňazí, majetku a dôkazov skôr, ako dôjde k ich presunu či zatajeniu. Daňový štít si posvieti na prípady, ktoré spôsobujú najväčšie škody verejným financiám. Chrániť má poctivých podnikateľov a zvýšiť vymožiteľnosť práva. Reaguje na rastúcu sofistikovanosť ekonomickej kriminality. Jozef Balko, Rádio Impuls Slovensko.
0: Dnes čekáme väčšinou zataženou oblohu, má sprchnout ojediněle i zabouřit. Večer mohou mraky mizet až do vyjasnění a naměříme většinou do 21 stupňů. Ze zpráv je to všechno, hezký poslech vám přeje Lenka Svobodová.
3: Rádio Impuls. Radost ze života.

0: Možná jsem z jiný doby, kdy vážilo se víc, co dva spolu měli, stačilo říct.
1: Žijeme českou muzikou, ve dne v noci.

0: s rodinou. Máte jistotu.
1: Od té doby, co jezdím autem, tak vás pořád poslouchám.
2: Rodina je milá.
3: Jede poštovský pán.
0: A rodina umí podržet.
4: Mohli bychom vám pomoct my?
1: Jo, jestli můžete, pečivo, tak ráda.
2: Pobavit se.
5: To není možný.
0: Máte rádi Kláru?
2: Vidíte, ještě, že nás máte, jo? Nebo Honzu?
1: Ježišmarja, pak jste Honza Daněk.
0: Nebo oba?
4: Mějte se.
2: Šťastnou cestu.
0: Impulzovi jsou vaše rádiová rodina. Každé všední ráno od 5 do 9.
6: Rádio Impuls. Jsou 2 hodiny. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
7: Odbory na úřadu vlády vstupují dnes do stávky. Zúčastní se jí zhruba 60 pracovníků. Upozornit chtějí na riziko destrukce výkonu agent, které se věnují zranitelným skupinám. Jejich pracovníci mají být převedení ze Strakovy akademie na jednotlivá ministerstva. O rozhodnutí uspořádat protest informovala odborová organizace Straka v tiskové zprávě. Podporu jim vyjádřili i odboráři dalších státních organizací. Vedoucí úřadu vlády Tinda Bárta v reakci uvedla, že platí její včerejší vyjádření. Že většina kritiky převodu agent je neopodstatněná. S vedoucí úřadu vlády se odboráři setkali včera ráno. Z jednání podle nich vyplynulo, že rozhodnutí o přesunu agent ochrany lidských práv, duševního zdraví nebo závislostí z úřadu vlády na ministerstva je politické a už nejde změnit. Dagmar Havlová dává ruce pryč od knihovny Václava Havla. Odstupuje od dohody o spolupráci na projektu a jde tak ve stopách dosavadních sponzorů projektu, miliardáře Zdeňka Bakaly a Karla Komárka. Havlová tak reaguje na situaci, kdy správní rada postavila ředitele knihovny Tomáše Sedláčka na takzvané překážky v práci a tím mu znemožnila činnost. Poté správní rada rezignovala až na Davida Duška, který je také místostarostou Prahy 5 za STAN. Havlová v roce 2004 po Havlově odchodu z prezidentského úřadu knihovnu spolu založila. Pro knihovnu teď Havlová nepracovala a ani se nepodílela na jejím řízení. Češi se umí zbavovat věcí, aniž by se z nich stal odpad. Popelnici se vyhlo téměř 2600 tun různých předmětů a materiálů díky takzvaným reuse centrům. Dobročinné obchody s různým zbožím nebo nábytkové banky dokázaly víc než milionu věcí najít nové majitele.